0: Celsia. Na frekvenci jednou zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Řešili například vysokoškolský zákon. Šéf úřadu ale odpovídal i na navrhovaný zákaz mobilů ve školách.
1: Řekl jsem, že si sejmu data ze škol a podle toho se rozhodnu a případně přikročím k legislativní úpravě. Ta data sice ukazují, že 93% škol má nějakou úpravu mobilních telefonů ve škole, ale pouze 55% škol má upraveno a zakázáno mobilní telefony o přestávkách na prvním stupni, podotýkám. Což je varovný signál, protože ty zkušenosti ze škol, hlavně s těmi nejmenšími, ukazují, že tam je ten problém, to znamená o těch přestávkách, proto jsme přikročili k tomu legislativnímu návrhu.
0: Ministerstvo školství pak do konce září předloží poslancům ze školského výboru detailní harmonogram procesu revize rámcových vzdělávacích programů. Češi utratí za dovolenou nejméně ze střední Evropy, průměrně 55 164 korun. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dalších cestovních portálů. Klienti většinou míří do podobných destinací, liší se ale například letiště nebo požadované služby. Jan Foret z Invia řekl, kam Češi nejčastěji na dovolenou letos vyrazili.
2: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. A možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se poslední několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
0: Nejvíce za dovolenou naopak utratí Maďaři, a to průměrně 78,5 tisíce korun. Americký herec a režisér George Clooney při zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější hollywoodské tváře a časté hosty Benátského festivalu. Ten zahájil svůj 83. ročník. Ceremoniálu se Clooney účastnil po boku své manželky Amal Clooneyové. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na US Open dohrávku s Egypťankou Šarífovou a po výhře 6-1 a 6-2 postoupila poprvé v New Yorku do druhého kola. A fotbalistky Sparty Praha v odvetném utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřišti Servette Geneva 0-3 a do hlavní fáze tak nepostoupily.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploměr bude ukazovat ve čtvrtek kolem 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, místy polojasno, především na severu opět očekáváme ojediněle také dešťové přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

marně hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektívkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Incidenty v Německu spojené s Ruskem se podle Babiše musí důkladně vyšetřit. Fotbalisté zbrojovky porazili Hradec Králové 1-0 a teploty ve čtvrtek půjdou až na 27 stupňů Celsia, na severu opět zaprší. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle Andreje Babiše velmi vážné a musí se vyšetřit. Podobně mluvil i ministr zahraničí Petr Macinka. Jako vážné vnímá incidenty v Německu také místopředseda poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček. Řekl to v našem presklubu.
2: Není důvod nevěřit ministrovi zahraničí, který rovněž ty informace a ty důkazy o tom, že to mělo jít z ruské strany, považuje za relevantní. Je to kousek od České republiky. My jsme tady v České republice diskutovali, zda není na místě větší regulace v uvozovkách pohybu a pobytu ruských diplomatů. Pan ministr k tomu byl doposud nepříliš nakloněn, nebo to nebral za důležité, ale myslím si, že potom to přichází na řadu úvaha i o této věci.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici podle něj nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde se vlastně má šetřit. V roce 2028 bude schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun, řekl dnes Andrej Babiš novinářům. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si rád vyslechne. Kabinet je ale podle něj teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Thajsko od 15. září zkrátí pro 60 zemí, včetně Česka, dobu bezvízového pobytu z původních 60 na 30 dní, informují o tom agentura AFP a média. Zkrácení na 30 dnů se týká také dalších 26 členů Evropské unie, Číny nebo Spojených států, uvádí thajské ministerstvo zahraničí. Turisté si podle dřívějšího vyjádření vlády budou moci pobyt jednou prodloužit, a to na základě uvážení imigračního úředníka. Důvodem je prý boj s kriminalitou, za kterou často stojí právě cizinci. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních 6 zápasů. Po třetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězili a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec. Na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavii. Otroci prohráli v lize po druhé po sobě a jsou desátí. K dobru ale mají ještě utkání s Plzní.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Teploty ve čtvrtek budou kolem 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, bude spíše oblačno, později místy může být i polojasno. Na severu ale opět očekáváme, že místy může také zapršet. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr školství řešil s prezidentem změny v systému školství. George Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. A teploty ve čtvrtek půjdou na Jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga se sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Řešili například vysokoškolský zákon. Šéf úřadu ale odpovídal i na navrhovaný zákaz mobilů ve školách.
2: Řekl jsem, že si sejmu data ze škol a podle toho se rozhodnu a případně přikročím k legislativní úpravě. Ta data sice ukazují, že 93% škol má nějakou úpravu mobilních telefonů ve škole, ale pouze 55% škol má upraveno a zakázáno mobilní telefony o přestávkách na prvním stupni, podotýkám. Což je varovný signál, protože ty zkušenosti ze škol, hlavně s těmi nejmenšími, ukazují, že tam je ten problém, to znamená o těch přestávkách, proto jsme přikročili k tomu legislativnímu návrhu.
1: Ministerstvo školství pak do konce září předloží poslancům ze školského výboru detailní harmonogram procesu revize rámcových vzdělávacích programů. Češi utratí za dovolenou nejméně ze střední Evropy, průměrně 55 164 korun. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a dalších cestovních portálů. Klienti většinou míří do podobných destinací, liší se ale například letiště nebo požadované služby. Jan Foret z Invia řekl, kam Češi nejčastěji na dovolenou letos vyrazili.
3: Konkrétně tohle léto vede Řecko, následované Egyptem a Tureckem. Možná za celý rok vidíme trošku větší nárůst právě toho Řecka, ale myslím si, že Turecko a Egypt už se pos-

0: Oni několik let drží na těch předních příčkách v rámci toho top 3 uspořádání.
1: Nejvíce za dovolenou naopak utratí Maďaři, a to průměrně 78,5 tisíce korun. Americký herec a režisér George Clooney při zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější hollywoodské tváře a časté hosty Benátského festivalu. Ten zahájil svůj 83. ročník. Ceremoniálu se Clooney účastnil po boku své manželky Amal Clooneyové. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na US Open dohrávku s Egypťankou Šarífovou a po výhře 6-1 a 6-2 postoupila poprvé v New Yorku do druhého kola. A fotbalistky Sparty Praha v odvetném utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřišti Servette Geneva 0-3 a do hlavní fáze tak nepostoupily.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměr bude ukazovat ve čtvrtek kolem 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno, místy polojasno, především na severu opět očekáváme ojediněle také dešťové přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
2: Frekvence 1.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Prahy o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Incidenty v Německu spojené s Ruskem se podle Babiše musí důkladně vyšetřit. Fotbalisté z Brojovky porazili Hradec Králové 1-0 a teploty ve čtvrtek půjdou až na 27 stupňů Celsia, na severu opět zaprší. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle Andreje Babiše velmi vážné a musí se vyšetřit. Podobně mluvil i ministr zahraničí Petr Macinka. Jako vážné vnímá incidenty v Německu také místopředseda poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček. Řekl to v našem presklubu.
2: Není důvod nevěřit ministrovi zahraničí, který rovněž ty informace a ty důkazy o tom, že to mělo jít z ruské strany, považuje za relevantní. Je to kousek od České republiky. My jsme tady v České republice diskutovali, zda není na místě větší regulace v uvozovkách pohybu a pobytu ruských diplomatů. Pan ministr k tomu byl doposud nepříliš nakloněn, nebo to nebral za důležité, ale myslím si, že potom to přichází na řadu úvaha i o této věci.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici podle něj nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde se vlastně má šetřit. V roce 2028 bude schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun, řekl dnes Andrej Babiš novinářům. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si rád vyslechne. Kabinet je ale podle něj teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Thajsko od 15. září zkrátí pro 60 zemí, včetně Česka, dobu bezvízového pobytu z původních 60 na 30 dní, informují o tom agentura AFP a média. Zkrácení na 30 dnů se týká také dalších 26 členů Evropské unie, Číny nebo Spojených států, uvádí thajské ministerstvo zahraničí. Turisté si podle dřívějšího vyjádření vlády budou moci pobyt jednou prodloužit, a to na základě uvážení imigračního úředníka. Důvodem je prý boj s kriminalitou, za kterou často stojí právě cizí. Fotbalisté z Brojovky Brno porazili v domácí dohrávce čtvrtého kola první ligy Hradec Králové 1-0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních 6 zápasů. Po třetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězili a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec. Na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavii. Otroci prohráli v lize po druhé po sobě a jsou desátí. K dobru ale mají ještě utkání s Plzní.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty ve čtvrtek budou kolem 21 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, bude spíše oblačno, později místy může být i polojasno, na severu ale opět očekáváme, že místy může také zapršet. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

0: Miroslav Ševčík Frekvenci 1 řekl, že je kde škrtat. Ševčík dodal, že bude požadovat snížení o 30 až 40 miliard korun. Vláda musí rozpočet poslancům předložit nejpozději do 30. září. Šumperský okresní soud dnes bude znovu rozhodovat o propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. Hejna poté neuspěl ani se stížností u krajského soudu. Trest si stále odpykává ve věznici v Mírově na Šumpersku. Do Česka dnes přiletí nový apoštolský nuncius Martin Nugent, který zastupuje v Česku Vatikán, je jeho velvyslancem. 67-letého Nugenta jmenoval papež Lev 14. nunciem v Česku letos 25. května. Předchozí nuncius Tadeus Okolo se v únoru stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Rusko plánuje sabotáž v Dánsku, varuje předtím dánská zpravodajská služba. Podle ní jsou mezi ruskými cíly firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky Emil Greshelm. Linda Nosková, Karolína Muchová i Jiří Lehečka postupují na US Open do třetího kola. Wimbledonská vítězka Nosková si před chvílí poradila s Thajkou Tara Rudeovou 6-4 a 6-2. Muchová za necelou hodinu smetla 6-1, 6-0 Britku Bulterovou a 18. nasazený Lehečka si ve druhém kole poradil za hodinu a 42 minut s britským kvalifikantem Tomem Samuelem 6-4, 6-2 a 6-4. Do druhého kola pak po v dohrávaném zápase prošla Nikola Bartuňková. Končí Karolína Plíšková.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Čtvrteční ráno je oblačné i zatažené. Teploty se nám venku drží nejčastěji mezi 15 a 11 stupni. Přes den zůstane oblačno, později se sem tam objeví přehánky. Teploty ale zůstanou příjemné. Vystoupí na 21 až 25 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A nehody hlásí D2 i D35.
2: Z opatrností pržit na dálnici D35 na 293. kilometru ve směru na Olomouc havarovalo nákladní vozidlo v pruhu pro pomalá vozidla. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se došetřuje na dálnici D2 na prvním kilometru při příjezdu do Brna. V místě dopravní nehody se řidiči zdrží okolo 10 minut a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách 6 už na Frekvenci 1 startuje čtvrteční ráno s Mírou a Lubkou.
3: Ano, jsme tu, hezké ráno, přátelé.
4: Krásné ráno, krásné čtvrteční, jenom v rychlosti, jak jsme tady řešili včera tu školu, dorazila mi odpoledne ještě zpráva a zněla nějak ve smyslu, že paní učitelky se matriky existují pořád, protože nestačí sešity s obrázkama, které vybrali, aby se srdce líbily, ale i když splňovali, musí být jenom zelený a červený. To
3: vidíš,
4: znamená
3: to, co
4: prázdnej
3: jsem ti říkala včera,
4: a kostičkovaný.
3: Že jsem neměl dovolený mít zabalenou učebnici do papíru.
4: Ale psala Jola, myslím, že to byla, a psala právě něco ve smyslu, že ale jako to číslo toho sešitu i ten rozestup těch těch listů a tady toho všeho, že ty sešity splňovaly. Jenom prostě jako graficky vypadají jinak, než by si paní učitelka přála.
3: No, autista, no.
4: Autista.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jak říkají hvězdy, od toho jsou tady horoskopy paní Dagmar Klucké.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Svátek dnes slaví Bronislav a Bronislava. Gratulujeme. Merkur v Paně a Venuše v Bíku přináší vysokou hladinu mentální energie. Smysl pro soulad a krásu je výrazným rysem dneška. Co čeká Pany? Vynikne vaše přirozená vůdčí osobnost. Víte, kde je vaše místo a co máte dělat. Daří se práci i vztahům. Váhy, lecos, o čem jste byli přesvědčeni, že nelze změnit, se začne vyvíjet pozitivním směrem. Nechtějte ale svého vyvoleného předělat k obrazu svému. Přijměte ho takového, jaký je. Štíři, váš pocit, že máte vše pod kontrolou, může být mylný. Asi se toho na vás nahrne víc, než vám bude milé. Večer už patří pohodě. Střelci, dočkáte se zvýšeného zájmu ze strany opačného pohlaví. Přitahují vás lidi, kteří si myslí a jednají stejně jako vy. Kozorozi, dnešek přeje tvůrčím osobám a zamilovaným. V tomto ringu aspirujete na úspěch. Vodnáři, nastal příhodný čas k tomu, abyste s partnerem probrali finanční situaci. Co všechno si ještě můžete dovolit? Ryby, ačkoliv navenek se může jevit klidní, uvnitř můžete pociťovat napětí. Skončila dovolená a do popředí se opět dostávají vztahy, práce a budoucnost. Berani, jdete z extrému do extrému. Ještě včera jste byli v klidu a dnes se můžete přetrhnout, jak se snažíte každému zavděčit. Uberte. Víci, Venuše na vás chlíží vlídným okem. Na poli lásky můžete zažít nějaká nečekaná překvapení. Blíženci, objevujete v sobě nový potenciál a uvědomujete si, že máte svou budoucnost ve vlastních rukou. Snažíte se. Radci, nepočítejte s tím, že dnes zůstanete v klidu. Osud má s vámi zcela jiné plány. Nechte se unášet proudem. Lvi, zjistíte, že jste v některých záležitostech měli velké oči a leco jste si zidealizovali. To, co byste chtěli zlomit, se vám podaří pevnou vůlí a s velkým nasazením. Milí přátelé, jestliže jste některé své plány odkládali, přichází správná doba, abyste je oprášili. Den je příznivý pro lásku a rozvíjení myšlenek. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 7:45, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi a taky vtip pro lepší ráno, pro lepší den, tak zkus nám to vylepšit.
1: Tak, když už nám začala ta škola, dáme jeden ze školních lavic. Paní učitelka se ptá, Haničko, jak rozeznáme hlavní větu od věty vedlejší? No, to, co řekne mamka, to je hlavní. A to, co taťka, to je vedlejší.
0: A to je pravda.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
5: Jedna noc, která všechno změnila.
4: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
5: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
6: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přijde.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Nejteplejší den z celého týdne se na nás teprve chystá. Měl by to být zítřek, ale vypadá to, že venku konečně začínají růst houby. Možná k tomu přispívá i počasí. Dneska odpoledne většinou polojasno, teploty mezi 21 a 27, hlavně na horách dešťové přehánky. Jinak v nížinách si dneska ještě užijeme sluníčko nebo polojasnou oblohu.
1: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
2: Jedna noc, která všechno změnila.
1: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
2: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
3: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Za minutu půl sedmé krátké zprávy a Lucie Černá.
5: Hezké ráno, Severoatlantická aliance a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. V rozhovoru s televizí CNN to řekl prezident Petr Pavel. Ruská válka proti Ukrajině je podle něj v tuto chvíli v patové situaci. Schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů dnes budou pokračovat jednání o podobě rozpočtu. Motoristé stejně jako hnutí SPD považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Schillerová. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji mezd v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mezd z předchozích kvartálů. Platy podle nich rostly i reálně při zohlednění inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 282 koruny. Český fotbalový reprezentant David Douděra opouští Slavii. Přestoupil do FC Cincinnati, týmu zámořské MLS, ve kterém už působí i další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra podepsal v Zámoří smlouvu do konce sezóny 2027-2028 s opcí na další ročník. K týmu se připojí po obdržení pracovního víza.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
5: A čerstvou nehodu hlásí D11.
8: Dopravní nehoda osobního vozidla ze Zvěří komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu na 31. kilometru. Dopravní nehoda se stala v místě dopravního omezení a řidiči se tam zdrží okolo 15 minut. A silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde se popojíždí od 190. kilometru a zdržení je tam okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: Pocit, že už jste Petra u toho.
0: No tak víš co, jako vlastně relativně klid se dá říct na těch silnicích, tak co bychom někam spěchali, hlavně ať se nestane nějaká nehoda takhle po ránu. Prosím tě, pročítám tady noviny.
9: Ano.
0: A praštil mě do očí titulek, s kterým opravdu tedy souzním naprosto. Přednastavené spropitné rozčiluje zákazníky.
9: A kde přesně?
0: No v hospodách.
9: Ono to je teďka trošku jako moda, protože oni ti fláknou před obličej ten terminál a no, tam už máš přednastavený ty líška. Jo, no. A ty platíš, já nevím, třeba 132 a chceš to nechat, já nevím, na 140, to není taková možnost.
0: No je to možnost, musíš tam zadat vlastní část.
9: No to, a co nejde, to pušte mi to do ruky, prosím vás, teď tam s tím budeš hodinu cvakat, to je nesmysl samozřejmě. No. A je to tam od 10%.
0: 10, většinou, 15, 20 myslím, že tam je.
9: Jasně, no. A nebo nula, která je blbě vidět teda a samozřejmě si tě pěkně podaj, když tam začneš hledat tu nulu.
0: Hele, mně to ale taky připadá jako divný.
9: Mně by to vlastně jako asi nevadilo, když platíš jako za celý večer a tak, ale jo, tohle se děje většinou, když si pro něco jdeš sama. Takže ty přijdeš do té hospody a řekneš, ano, prosím vás, dajte mi jedno pivo. On, OK, zaplatíš, dá ti lísteček a jdeš si pro něj třeba k výčepu. To je tady několik podniků takhle v Praze.
0: Jo.
9: Takže já si pro to pivo dojdu, zaplatím ho, vezmu si lísteček a s tím lístečkem si jdu ještě k tomu výčepu, aby mi ho dali do ruky. Takže
0: a za to chtějí zpropitný.
9: A za to chtějí zpropitný. Mm. A to mi přijde teda jako opravdu vrchol zvrhlosti.
0: No, tak
9: ať
0: jako,
9: se na mě nezlobí, prostě.
0: Jako lidem to vadí a já se v podstatě jako nedivím, protože já jako ráda dávám zpropitný, když jsem fakt spokojená ale a nemám s tím problém.
9: Přesně, ale to má být. Jako by v podstatě
0: za
9: v úvozovkách odměna za to, že se k tobě někdo chová hezky celý večer a stará se o tebe a tak. Tak
0: ale prý jsou státy na světě, kde je zpropitné urážka.
9: Fakt?
0: Hmm?
9: No a pak jsou státy na světě, vys Amerika, kde opravdu ti dají jako židlí, když jim to zpropitný nedáš, tam míříme.
0: Je jen na vás, kam se vydáte.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Strojvůdce ve Švýcarsku dostal okamžitého padáka za to, že si při řízení vlaku četl. Co vy na to?
2: No to nepřichází v úvahu. A nejen ve Švýcarsku, nikde si nemůže číst strojvůdce za jízdy.
1: Přesně.
2: No, ale to určitě si jich čte víc, ale tohle nachytali zrovna, že jo?
1: To ale vůbec, jako že si četl knihu.
2: No.
1: Jako kdo čte teďka knihy.
2: No tak to byl nějaký starousedlík, který měl rád ještě knížky.
1: No, no.
2: Druhá věc je, muselo to být něco, co ohromně zajímalo.
1: No, prý vjel do té stanice a ještě když tam stalo, tak furt četl.
2: Ještě četl, no tak se zahryznul něco, co ho zaujalo. No tak dělat knihovníka, ať nedělá strojvůdce, že?
1: No, no. Jako jsou zvyklí na to, že mají v ruce mobily, to asi vypadá, že je tolik jako neštve ty lidi, co to hlásejí, ale tady toho teda...
2: No mobily má, no tak ono to je hodně automatizovaný, nicméně on je placený za to, že celou dobu dává pozor teda.
1: Měl by.
2: No a druhá pravda je, on když vám tam někdo v plný rychlosti vběhne, tak stejně nic neuděláte, ale ono nejde o tohle, ono jde o to, abyste nepřehlídla nějaký návěšky a podobně, což se může stát snadno.
1: Hmm.
2: No, takže to si myslím, že jako s mobilem budu se jaký řídit. No, nehledě k tomu, dneska dostanete v autě i v Česku ohromnou pokutu, když vás nachytají s autem už.
1: Aha.
2: 4 body a 2000, hele, jen to sviští.
1: No,
2: za mobil v ruce.
1: A za knihu to by bylo ještě víc.
2: No, no za knihu byste mohla tvrdit, že to je příručka toho vozidla.
1: Jo, takhle.
2: Že jste si studovala, jak zařadit.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Frekvenci 1. Dneska je 3. září. Dneska je Světový den mrakodrapů. A tak pojďme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: Tak.
0: Světový den mrakodrapů.
1: AZ Quiz. Ne.
0: AZ Taurus, myslím.
1: Jo. To je nejvyšší
0: Čeka. Já se tě ptám, kolik máme v Česku mrakodrapů?
1: Wow. Kolik máme v Česku mrakodrapů?
0: Mm-hmm.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 8 třeba.
0: Říká, že máme v Česku 8 mrakodrapů. Co říkáte vy? 736 300 444. Za chvilku to společně rozlouskneme.
2: Frekvence 1.

0: Kolik je u nás mrakodrapu? Zásadní otázka v rámci Chytré jak rádio, se kterou dneska přišla Lubka. Já jsem říkal 8.
1: Ty jsi říkal 8.
0: 8, tak jsem to tak jako střihnul od oka. Já totiž nevím, od kolika pater se to bere jako mrakodrap.
1: To je právě ta zásadní otázka. Krásné ránko, jen malá otázka. Kdy je budova brána jako mrakodrap a kdy jako výšková budova? Píše Kuba. Tak, o výškové budově mluvíme v případě, že je vyšší než 22,5 metru.
0: A to je skoro všechno.
1: A to z toho prostého důvodu, že právě do téhle z té výšky sahá běžná požární technika.
0: Aha.
1: Takže pokud bydlíš výš než 22,5 metru, chce to mít nějaký konexe a dlouhý žebřík, který počíš hasičům.
0: To nedávno bylo to video, jak vlastně nestačilo žebřík, neviděla to v paneláku,
1: jak ta ženská skákala.
0: A musela skočit někde 3 patra ještě dolů, jako vlastně na žebřík. No.
1: Strašný, takže a? Prosím tě, v Česku není ani jeden mrakodrap.
0: Není možný.
1: Mrakodrap je oficiálně ve světě považován v případě, že ta budova měří víc než 150 metrů.
0: A to nemáme.
1: Takovou teda budovu v Česku nemáme. Máme v Česku 4 budovy nad 100 metry. A sice AZ Tower,
0: jasně,
1: City Tower, V Tower a City Empire, nebo Empyria, nebo
0: Empire,
1: já nevím.
0: Empire, no.
1: Právě, že to není Empire, je to psáno jako, to je jedno.
0: No, prostě City.
1: Prostě City.
0: No.
1: Tak, nejvyšší je teda AZ Tower, o tom jsi mluvil. Ten má 111 metrů vysokou střechu, ale pozor, nejvyšší bod je 116 metrů, stejně jako na City Tower.
0: Aha.
1: Ten má taky 116, nejvyšší bod. Ale rozhodující je pro nás výška střechy, takže nejvyšší je AZ Tower v Brně a to ty si v podstatě tak nějak skoro...
0: Ano, takže částečně mám
1: skoro si to řekl, takže za to ti náleží potlesk, ale jinak, přátelé, je to tak, my v Česku nemáme opravdu jeden jediný mrakodrap.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Dnešní ráno s datem 3. září za 4 minuty bude 7. To nejlepší z muziky vás čeká i po 7. třeba Chumba Wamba. A nebo taky v letech pubertálních Xindl X.

0: O tom budou zprávy za malou chvíli.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
16: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
15: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
16: Tohle si nesmíš nechat ujít.
15: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
17: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
18: Dobré ráno, motoristé dnes budou jednat s Babišem o tom, kde chtějí ušetřit v rozpočtu. NATO a Evropská unie jsou díky Putinovi, podle prezidenta Pavla, jednotnější a odhodlanější. D11 na Prahu blokuje vzúžení před Sadskou nehoda. Počítejte s kolonou. A vládní motoristé budou dnes s premiérem Babišem řešit navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok. Schodek má podle návrhu rezortu financí činit 389 miliard korun, což se motoristům ani dalším vládním poslancům nelíbí a chtějí tlačit na jeho snížení. Hlavní ekonom firmy Investika Vít Hraděl k navrhované částce pro Frekvenci 1 řekl.
19: Žádná půjčka není zadarmo, to znamená, jestli my ji uděláme teď, aby jsme se letos trošku poměli, respektive příští rok, tak v těch dalších letech se to naopak bude vybírat tu daň, to znamená, že budeme muset splácet ty úroky z toho dluhu, ale ty jsou nemalé. V neposlední řadě hrozí, že pokud se na takovéhle deficity v normálních ekonomických časech definitivně zvykneme jako společnost a přestaneme od politiků požadovat nějaký návrat k normálu, tak tohle je prostě cesta ke státnímu bankrotu. On samozřejmě nenastane příští rok, nenastane za 5 let, ale za 15, za 20, za 25 už tímhle tempem to představitelné je.
18: Deficit by podle návrhu, který v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Rusko ve válce proti Ukrajině není úspěšné, přestože ruská propaganda tvrdí, že ano, to řekl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. NATO a Evropská unie jsou podle něj díky Putinovi jednotnější a odhodlanější. Aktuální situaci na ukrajinském bojišti označil český prezident za víceméně patovou situaci. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji mezd v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mezd z předchozích kvartálů. Platy podle nich rostly i reálně při zohlednění inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 282 koruna. Šumperský okresní soud dnes bude znovu rozhodovat o propuštění

0: Výročník hokejové ligy mistrů. Do bojů jde i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17:30 večer švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zatímco dnes ráno a dopoledne převládne většinou polojasná obloha, během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti až na zataženo. Později se hlavně na severu území objeví také slabý déšť. Denní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A pozor na nehodu na D11 na Prahu.
2: Se zdržením do půl hodiny počítejte na dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 163. kilometru před Velkou Bíteší hasiči odklízejí následky po požáru kamionu. V koloně od 173. kilometru se zdržíte 25 minut. A nesouvislé kolony, převážně kamionů v pravém jízdním pruhu, se tvoří na dálnici D1 také z Prahy do Brna. Od 171. kilometru po dopravní omezení v Brně na 196. kilometr. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: A i po 7. hodině pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
3: A i po se.
4: Krásné ráno. Tak Míro, zásadní věc, já vím, že ty seš fanoušek Harryho Pottera, je to tak?
3: Ale jo, vlastně, ale... i když jako nejsem ta generace, kterou to trefilo napřímo.
4: Jasně.
3: Jsem o něco málo starší.
4: Hele, moji maminku to taky trefilo napřímo a ta je ještě o něco málo starší.
3: Ale je to krásná pohádka, já jsem teda fanoušek spíš těch jakoby prvních dílů,
4: jo.
3: Ty, které jdou už odzadu, jako od konce, tak ty už mě zas až tak nebavily, už je to chvíle má moc hororový,
4: jo.
3: Mě tam nebaví už potom takový ty vztahový věci, kdy se vodějí za ruku a mají spolu různý věci.
4: Jo.
3: Mě nebaví. Ale ty začátky super. Proč tak, o tom mluvíš?
4: Proč o tom mluvím? No, nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale chystá se nový Harry Potter. Mm-hmm. HBO představila nový trailer k novému seriálu. Premiéra by měla být o Vánocích. Bude to mít 7 řad.
3: Mm-hmm. To je
4: dost. A první bude mít 8 dílů. Seriál by měl víc odpovídat těm knížkám, protože...
3: To bude podrobnější prostě.
4: Fanoušci, aha, samozřejmě knížek s těma filmama úplně nesouzní, co si budeme, protože jim tam chybí třeba nějaký zásadní věci, pro ně zásadní věci. Někomu jinému pak chybí jiná zásadní věc a takhle se to vrší řadou geometrickou. Ale tak tohle by mělo být už na Vánoce. Budeš koukat?
3: Ale asi tam bude jiný obsazení, předpokládám, bude. Viď?
4: No.
3: Jako, už to asi nedají dohromady.
4: Oni už jsou taky trošku starší.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Přátelé, dnešní ráno bude mezinárodní.
1: Zatímco my jsme maintain Čekoslovakia, tak náš dnešní host to nestihl ochlup teda.
0: Je to herečka Natália.
2: 27 dní.
0: Germány, 27 dní, no. A mohla jste být taky Čekoslovakia.
2: O čo jsem přišla, čo?
0: Víte, jak jste se měla jmenovat, kdybyste byla kluk?
2: Párkrát jsem to rozoberala s rodičmi, ale teraz si nespomeniem, ale zdá se mi nějaký Roman. Alebo
1: Roman?
2: Něco takového?
1: Jo. Já to třeba nevím, jako kdyby ses na to zeptal mě, tak to nevím. Ale vzhledem k tomu, že se jmenuju po babičce, tak bych se možná jmenovala po dědečkovi, možná bych měla svatopluk.
0: No to je každopádně jedno, herečka Natália Germány s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Herečka Natália Germány je tady s námi dneska na Frekvenci 1. Je ta výslovnost správně takhle? Natália Germány. Protože oni vás všude píšou bez diakritiky, takže...
1: Ono to je trošku také komplikované tým, že žijem tak parciálne v zahraničí, tak vlastne tam diakritiku nikto nepozná, takže vlastne je o mnoho jednoduchšie to všade písať, teda vlastne sa to všade píše dokolo niekde z tých dlžňov, takže ono to niekedy potom zase prejde z tejto formy do nejakej ďalšej formy v médiu tu a tým pádom už je to úplne. Takže vlastne najviac easy je to asi bez tých dlžňov.
0: Mm-hmm. Takže kdyby sme řekli Natália Germány, tak je to v pohode pro vás taky?
1: Je to úplne v poriadku, nevidím vlastne v tom nejaký veľký zásadný rozdiel.
2: A my si vám říká, jak Germany?
1: Natália Germány.
0: Germány.
1: Germány, yeah.
2: Vlastne Natálka Němcová, asi môžem taky,
0: že? V podstate.
1: Áno, ja som taká nemecká Natália.
0: Natália Germány je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Už zase došel tvůj krém, šampón či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, čas, kdy hrajeme o peníze. Telefonní číslo 257-400-999. Pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: To je o kolik?
0: To je o kolik? To bys chtěl vědět.
3: Chtěl?
0: Jsou to 3000, které pro vás
3: no,
0: máme ve hře.
3: To ještě nejsou žádný peníze, těch 50, to byly peníze.
0: To byly krásné peníze, samozřejmě.
3: Musíme
0: taky
3: dojít,
0: se po nich jako zaprášilo. Jo, jako už tu nejsou, no. Bylo dobře. Tu, není tu. Každopádně, šance pro vás.
3: 257 403 devítky, připomínáme ještě jednou telefon, na který teď můžete volat, hrajeme o 3 litry.
0: A máme tady koho? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobrý den, Jano z Pustiměře.
3: Janí, moc vás zdravíme do Pustiměře.
4: Děkuji.
3: Tak jste připravena vydělávat sice jenom 3000, ale aspoň ale něco.
0: Tak, jo. Taky by se hodili. Tady je věta Božka Slezáčka.
5: Na zahradě rád sbírám...
0: Tak, co myslíte?
4: Mandelinku.
0: Mandelinku. Pojďme to prověřit.
5: Na zahradě rád sbírám...
3: Není, bohužel... Mandelinka, myslím, že to je typ, který padl už včera dokonce.
0: Včera byly mandelinky, no.
3: Tak bude dobrý mandelinek.
0: To jste prošvihla. Nedá se nic dělat, teda dá se dělat, dá se dělat. Tohle přihodíme 500.
3: Vy se mějte. Krásně, zdravíme do Pustiměře, naslyšenou.
0: A jinak my na frekvenci 1 hrajeme ještě jednou dneska ráno, a to o 3500 přibližně za hodinu.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Nejteplejší den před námi, to bude teprve zítřek, ale dnešní teploty opět připomenou léto. Naměříme mezi 21 a 27 stupni, nejtepleji opět na jižní Moravě. Jinak v nížinách většinou polojasno, na horách občas nějaká ta dešťová přeháňka.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: Krásné ráno, jsou tu zprávy a Lucie Černá.
2: Dobré ráno, schůzkou premiéra Babiše se zástupci koaličních motoristů dnes budou pokračovat jednání o podobě rozpočtu. Motoristé, stejně jako hnutí SPD, považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Schillerová. Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet v neděli a dalších dnech pak bude opět slunečno a teploty. Ty budou zase stoupat a na začátku příštího týdne se mají dostat až k tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance, aby tak dál posilovalo svou přítomnost v arktické oblasti. Cílem je vycvičit je pro možné budoucí boje v náročném prostředí. Kodaň prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců, pokud se nenaplní potřebná armádní kvota dobrovolníků. Tři čeští tenisté slaví postup do třetího kola US Open. Karolína Muchová nejprve za necelou hodinu rozebrala Katie Boulterovou. Následně uspěl i Jiří Lehečka proti Tobimu Samuelovi a Linda Nosková proti Lanlaně Tara Rudiové. Karolína Plíšková naopak končí. Ve druhém kole podlehla Dianě Schneiderové. Nikola Bartuňková pak hladce zvládla dohrávku prvního kola.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plaťka.
0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, když se podíváme do kalendáře na 3. září.
5: Aha.
0: Tak se pojďme podívat, co se událo v minulosti.
5: A tohle
0: si, podle mě určitě pamatuješ, Míro. V roce 1996, tedy přesně před 30 lety, prezident Václav Havel slavnostně otevřel nový závod Škodovky v Mladé Boleslavi a zároveň odstartovala výroba Octavie první generace v koncernu Volkswagen.
5: A víš, že si to pamatuju a nejsem si jistý, jestli to je zrovna tahle situace, ale vybavuju si, že byla nějaká nová Škodovka. A teď nevím, která to byla, nechci úplně kecat. A Václav Havel byl ten první, který s ní jel a moc mu to nešlo. Dal taky...
0: Jako počkej, jakože nebyl zvyklý na tak dobrý auto, no může být, že jo? Jako, ale
5: no dobrý.
0: On už byl prezident, že jo?
5: Prostě takže tam spojka, že jo?
0: Tak... Stačí. Je teda pravda, že jak jsem jela novým autem, tak to bylo na tom to nejhorší. Jak jsem byla zvyklá na tu starou vejtřasku, víš, svoji, jakoby jo, strašidelnou, tak ono mi to potom pořád zdechalo.
5: Tak, zůstaneme u tématu. Rok 1967, po dlouhé převýchově řidičů se ve Švédsku změnila pravidla a začalo se jezdit vpravo. A není to vlastně zas až tak dlouho, když
0: není,
5: si to vezmeš, že jo?
0: Není to tak dávno, já si teda neumím představit, že by mě chtěl někdo učit jezdit na druhé straně.
5: Že by teďka přišli a řekli by, od zítra se bude jezdit vlevo.
0: Přesně, teda oni tady píšou, že ta převýchova byla dlouhá, jako jo. Ale neumím si to, já si třeba vůbec neumím představit, že bych sedla v Anglii za volant. Kamarádka tam byla, normálně to dala, jako v pohodě, vzali si auto z půjčovny.
5: No, tak dobře, ono zas tak úplně normálně a v pohodě to není, ale dá se to zvládnout.
0: Ale ty jsi taky vlastně asi to zažil, viď?
5: Když máš anglický auto, je to podstatně lepší, protože to, jak sedíš na té druhé straně, tě trošku jako nutí vnímat to zrcadlově, ale když tam budeš ve svém autě, tak to bude fakt blbý. To jako nic nevidíš, nejde předjíždět, že jo, to je strašný prostě.
0: Jsi nějaký Evropan tady, suchozemec.
5: Jako jak tam můžou jezdit kamionáci s kamionem, to jsem vždycky
0: vůbec
5: obdivoval.
0: Jako vůbec.
5: Protože ty vlastně sedíš na druhé straně, že jo, té silnice. Hmm. Víš, ty sedíš jako u škarpy.
0: No jasně,
5: když jedeš,
0: jasně.
5: A to je opravdu blbý.
0: Hele, osobák s volantem na druhé straně, ten tady občas potkáš, ale mám takový pocit, že jsem ještě nikdy neviděla kamion
5: s volantem
0: na druhé straně.
5: V Angláni se nejezdí tolik.
0: Nemají důvod.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V České republice vzrostl počet lidí pokousaných netopíry.
2: Prosím vás, co se stalo těm netopírům? Že začali hryzat. Jsou k ním asi agresivní, nebo co?
1: Nevím, možná je víc netopír.
2: Já vůbec nevěděl, že za prvé netopír kouše.
1: Aha.
2: Za druhý netopír, že jo, přes den spí, v noci lítá, jak víme ze Saxány.
1: Ano, ano.
2: To znamená, vy musíte ho nachytat v době, když spí ve dne, no tak ho nechám, až se vyspí. A když večer odletí, tak udělám všechno pro to, aby se nevrátil případně. Ale jako pouštět se s ním, asi se s ním pouštějí do nějakých bitev a on je přitom pokouše.
1: No já si pamatuju, jeden můj kolega byl na dovolený a když se po 14 dnech vrátil, tak zjistil, že se mu doma usídlila kolonie netopíru.
2: Jo, kolonie.
1: Absolutně nešla vyhnat a jako fakt ten byt vlastně byl na demolici.
2: No to věřím, když se vám ten musí, no nebude na demolici, tak přijdou nějaký jedaři a poradějí se s tím.
1: No tam nešlo ani o ty netopíry, co spíš co z nich tak jako padalo, tak v tom celém 14 dní.
2: A teď je druhá věc, oni možná jsou chráněný, jestli jsou chráněný, tak jste přišla o byt. No, to super, bych chráněná nejste.
1: No, přesně, jako, no. Ale on ten netopír, on je roztomil.
2: Lidi jsou vlastně škodná podle té totální teorie a proto je třeba chránit cokoliv kromě lidí.
1: I takovou myš.
2: No od trávníku po netopíra.
1: Ano.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné čtvrteční ráno, další výlet v prvním školním týdnu. Pořád se nám celkem daří, myslím, cestovat.
1: Ale jo, je tu s námi Tomáš Fíla, který nás dnes vezme kam?
2: Tak dneska to bude parádní výlet. To budou totiž technické památky, nebo technická památka. Říká vám něco Vajzunův kanál?
1: Jakže?
2: Vajzunův.
0: Hele, ty seš tento týden na nás strašně.
1: Je tako jako na, víte, jako
0: našlápnutej.
2: Ne, počkej, vy jste ne. Nikdy jste o tom neslyšeli, nikdy jste to nevěděli. Ne. Tak dobře, plavební kanály sloužily ke svážení dřeva.
1: Jistě.
2: A tenhle ten kanál nechal někde kolem roku 1890 postavit zakladatel papíren, myslím, že se jmenoval Karel Vajzun. Ten kanál měl 4 kilometry a splavoval, vlastně z řek splavoval až do svých papíren dřevo ze vzdálenosti 60 kilometrů. A těch 3,5 kilometrů, který nechal vybudovat, a to je zajímavý, jako v horách, ve skalách, tak to si dneska jdeme projít. Je to 3,5 kiláku, to by mohlo být, já nevím, tak hodinka a půl šlapání jako příjemný.
1: A půjdeš tím kanálem?
2: No půjdu ti vedle toho kanálu, tam jako cesta, ale pozor, prej by v něm pořád měla být voda.
0: No, i když jako letos je teda velký sucho, tak doufám, že tam voda bude.
1: A teď teďka lilo, jak blázen.
0: No, to je pravda, no.
2: No, a když tak bude zaprášenej, no.
1: No, to jsem někde teďka viděl, že nová vodácká hymna pro letošní rok, cesta je prach a štěrk a udusená hlína.
0: No, každopádně, prosím tě, nafoť, ať máme důkazy, jak to tam teď vypadá.
2: No, hele, jedeme vlastně k Hradci nad Moravicí, protože právě nad touto řekou v těch skalách tenhle ten kanál vede. Měla by to být taková příjemná procházka, jak se na to moc těším.
1: Tak jo, pozdravuju kanála a my se uslyšíme.
0: Ahoj.
2: Hezké ráno.

0: Za 10 minut bude 8, hezké ráno, Frekvence 1 s vámi.
1: Krásné ráno a čeká vás našlapaná hodinka tady spolu s námi na Frekvenci 1, protože v příští hodině nejenom, že hrajeme o 3 500 v posledním slově.
0: A ještě něco jsi tam vykouzlila, viď?
1: Ano, vykouzlila jsem ještě 2 vstupenky do kina na nový český film, o kterém si dnes mimochodem tady povídáme s Natálkou. Takže zůstaňte s námi a poslouchejte i po 8.
2: Frekvence 1.

0: 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
9: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
11: Hezké ráno. Jednání o rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou Babiše s motoristy. Soud bude znovu rozhodovat o propuštění doživotně odsouzeného Hejny. Kolony čekejte na D1 i Pražském okruhu. Vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Andrejem Babišem. Nelíbí se jim navrhovaný deficit státního rozpočtu na rok 2027 ve výši 389 miliard korun. Ministr Petr Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší. Poslanec za SPD a ekonom Miroslav Šepčík v Frekvenci 1 řekl, že jde kde škrtat.
12: Je nepřijatelné z roku na rok zvyšovat výdaje kapitoly ministerstva obrany o 36 miliard. Myslím si, že kvůli tomu, že nějaký blázni stanovili, že se musí dávat 2% hrubého domácího produktu, že to kvůli tomu takhle nemusíme zvyšovat, protože by taky jiní blázni museli potom říct, že se má dávat třeba 10% na důchody ve vztahu k HDP.
11: Ševčík dodal, že bude požadovat snížení o 30 až 40 miliard korun. Vláda musí rozpočet poslancům předložit nejpozději do 30. září. Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti bude dnes dopoledne rozhodovat okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním člověkem v Česku podmínečně propuštěným z doživotního trestu. Jedno prvenství už nicméně Hejna má. Stal se prvním vrahem, kterému se ve vězení podařilo získat maturitu. A v době odsouzení byl i nejmladším, kdo si vyslechl doživotní trest. Bylo mu 22 let. Za mřížemi si Hejna dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Do Česka dnes přiletí nový apoštolský nuncius Martin Nugent, který zastupuje v Česku Vatikán a je jeho velvyslancem. 67-letého Nugenta jmenoval papež Lev 14. nuncium v Česku letos 25. května. Předchozí nuncius Tadeus Okolo se v únoru stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Pardubický kraj ohlásil konec

0: Svědky Emil Grzhelm. Český fotbalový reprezentant David Douděra opouští Slavii. Přestoupil do FC Cincinnati, týmu zámořské MLS, ve kterém už působí i další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra podepsal v zámoří smlouvu do konce sezóny 2027-2028 s opcí na další ročník. K týmu se připojí po obdržení pracovního víza.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zatímco ještě dopoledne převládne většinou polojasná obloha, během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti a bude až zataženo. Později se zejména na severu území Čech objeví slabý déšť. Odpolední teploty mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy naměříme až 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A s dlouhou kolonou počítejte na D1 i Pražském okruhu.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: A je po zprávách 8, to znamená, že na frekvenci 1 už pokračují Míra s Lubkou.
3: Krásné ráno, tak o víkendu se citelně ochladí. Nejteplejší den tohoto týdne jsme ještě nezažili, má to být zítřek, ale už v sobotu se má znovu výrazně ochladit. Jinak zítra by to na jižní Moravě měl být, Míro, v pořadí.
4: No.
3: Už 52. tropický den letošního
4: Takže
3: léta.
4: Takže to nevadí, se ochladí.
3: Na Moravě to určitě nevadí, ale víš co, jako 52. den.
4: To je hodně, no.
3: To je 52 dnů, kdy bylo víc než 30.
4: Mm-hmm.
3: To je
4: taky
3: neskutečný.
4: Taky bylo ledro na padnutí,
3: no,
4: letos.
3: Bylo strašný.
4: Ale možná by měli začít růst houby, někde jsem zaslechl.
3: Jo,
4: tak uvidíme.
3: Snad prý i v Brdech, že by
4: si vyrazila konečně na chalupu svojí.
3: Že by, no svojí, ona to je chalupa rodičů.
4: Prostě na chalupu.
3: Pane mi neříká, ale na chalupku bych vyrazila ráda. Vy taky, dejte nám klidně vědět na 736 300 444.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Je tu s námi herečka Natália Germány. Důvod je jasný, je tu československý film Dokonalý den ode dneška v kinech. Jak se vlastně československým filmům daří na Slovensku? Teď je toho fakt hodně.
1: Asi dobre.
0: U nás to jako funguje.
1: Ja si myslím, že ono to je presne veľmi výhodné zo všetkých strán. Jednak vie potom ten film podporiť finančne aj jedna republika, aj druhá republika. Uh-huh. A myslím si, že máme naše dve republiky, keďže vy ste ešte Československí. Uh-huh. Máme k sebe stále veľmi blízko, rozumieme si a príde mi úplne nezmyselné tú bariéru nejakým spôsobom stavať. Moje deti sú obidve maličké, ale v podstate tá staršia, 6-ročná, plne rozumie češtine. A je mi veľmi ľúto, keď ja prídem sem a vidím, že nejaké dieťa nerozumie, čo hovorím po slovensky, lebo tie jazyky sú podľa mňa naozaj strašne, strašne, strašne podobné. A, takže vlastne v mojom ponímaní je to výhoda a myslím si, že by sme to mali využívať.
2: Hm. Tady vás dabují do češtiny, myslím, třeba zrovna v těch Neporazitelných.
1: Tam ste... Nie, to je môj hlas.
2: To ste vy sama?
1: Začala. Ano, ano, ja už som...
2: Hrajete v češtine,
1: jo,
2: nebo jak to je?
1: Jo, ja hraju v češtine. Tady taky.
2: Tady
1: jo.
2: Taky.
1: Jo, jo.
2: Jo.
0: Tak přehodíme do češtiny, pojďme.
1: Ne, já moc neumím improvizovat, protože pak mi to skáče do slovenčiny.
2: Jasně. Takže a na Slovensku, jako, takhle, ten film hrajete v češtině anebo ve slovenštině?
1: Ten film hrám v češtině, já jsem česká priateľka.
2: Jo.
1: Ale on je ani v podstatě, většinou to je tak, že nie je to úplná požiadavka, je to také, že však veď môžeme o tom diskutovať, že či chceš hovoriť po slovensky alebo po česky, ale proste tým, že ja sa tu chcem ako tak asimilovať, tak ja veľmi rada príjmam výzvy, že chcem proste hovoriť v tej češtine, lebo ma to baví, je to zase pre mňa niečo nové, učím sa novým skillom a je to asi to tak ako prirodzenejšie zapadne do toho celého prostredia. Veď aj Slováci, ktorí žijú tu v Čechách roky, rokúce, proste všetci hovoria ako mluvia česky. Mm-hmm. To, že či majú prízvuk, tak to už je druhotné.
2: Víte, co mě napadlo, to, jak vás totiž poslouchám a jak jsem vás, vy máte ten hlas v té češtině posazený výš.
1: Já vím, no, ale to se tak hovorí, že čím viac jazykov viete, tým viac človekom ste, že vlastně jako keby človek má v každom jazyku trochu iný charakter alebo iné vystupovanie. A to je taká akože podvedomá záležitosť. A je pravda, že ja v tej češtině prostě mě to hned skáče prostě vyššie.
2: No, proto jsem si říkala, tak to je dubbing, že
1: ne,
2: jo?
1: Ne, to je takhle.
0: Herečka Natália Germány s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: Frekvenci 1, nejvyšší odpolední teploty dneska mezi 21 a 27 stupni. V Čechách většinou polojasno, hlavně na horách, ale dešťové přehánky. A pozor, přátelé, pomalu začínají růst houby.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
0: Krásné čtvrteční ráno, 8:30 přesně, krátké zprávy a Lucie Černá.
2: Hezké ráno, většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Praha chystá 5. metro. Z Bohudalce na nákladové nádraží Žižkov by se lidé díky němu mohli v budoucnu dostat za 3,5 minuty. Metro E by mělo propojit Smíchovské nádraží a zatím neexistující terminál Sever. Rada města se nyní rozhodla, že příští týden zaúkoluje Institut plánování a rozvoje, aby začal připravovat studii. Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku, řekl to agentuře Interfax ruský ministr zahraničí Lavrov ve Vladivostoku, kde se účastní východního ekonomického fóra. Podle Lavrova jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. 6 zápasy dnes odstartuje nový ročník hokejové ligy mistrů. Do boju jde i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17:30 švédské Rygle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
4: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Je tu s námi herečka Natália Germány. Když jsme řešili, jestli se na sebe ráda koukáte v kinech a v nových filmech, tak ještě jedna otázka. Hodnocení na ČSFD sledujete?
5: No tak, tam sa vždy dozviem niečo nové. Hele, akože sledujem, že to niekedy tak pozriem, ale tiež to nie je, že teraz každý deň vyklikávam a refrešujem teda, že koľko máme percent, alebo čo nové napísali, aké komenty. Asi skôr na začiatku, takže keď sa ten film rozbieha, tak si to tak ako pozriem, že asi kde sa to nachádza v tom range, že či sme, ak je to už na tých 60%, si myslím, že je to na nejaké žánrové veci celkom slušné, samozrejme na 70 super, lebo ľudia veľmi radi kritizujú a nachádzajú chyby proste vo filmoch, to treba tak ako zobrať ako normál. Takže pozriem si to, áno, pozriem si to, ale potom sa už vlastne k tomu nevraciam nejako spätne.
6: Ja som tam dneska, jak som sa v tom prehraboval, tak som tam objevil žebříček. Vôbec som nevedel, že taký žebříčky na ČSFD existujú. Herečka, ktorou bych pozval na rande.
0: To je žebříček.
6: To je normálne žebříček. A právě jak jsem se koukal na Natálii, tak jsem zjistil, že jste na 259. místě.
5: Tak to není bohvě, co teda.
6: Ale to je celosvětový. To není zase tak blbý, ne?
5: Aha, no tak to je dobré, no.
0: Kdo je na prvním?
6: To jsem nekoukal. To jsem ale nekoukal. Mě to tak překvapilo, že takhle jako vlastně takhle blbý žebříček tam je. Pozval to, bych jí na rande.
5: Pro mě je neuvěřitelné, že na toto lidi jako mají čas. Tak je to žebříčky, žebříček?
0: Žebříček.
5: Žebříčky. Řešit, že prostě no. Jako zakladají takéto věci, že se mi zna, prostě někdy sami nad tím pozastavuje mozok, ale evidentně prostě.
0: Evidentně prostě to existuje, no?
5: Existuje to, no? Ano.
0: Je to s námi herečka Natália Germány.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Mažu stopy.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Firmy už se na pohovoru nebudou smět ptát uchazečů na výši mzdy. Zaměstnanci se dozvědí, zda neberou málo.
2: Jo, firmy, jakože když vás budou přijímat, že se ptali, kolik jste brala jinde asi.
1: Jo, takhle.
2: To se tak dělalo. Kolik jste měla plat v předchozím zaměstnání?
1: Jo. Co?
2: To si pamatuju v komunismu, protože já jsem byl asi týden topič a poradili mě, když jsem to šel dělat, tu brigádu, že se mě budou ptát, kolik jsem měl v předchozím místě, kde jsem topil. Já netopil předtím nikde, ale ten člověk mi řekl, oni se tě budou ptát, tak řekni hodně, abys to dostal. Oni ti dají rovnou to, co řekneš. Pokud to nebude úplný vesmír. A bylo to tak. Bylo to tak. No, takže to je z té doby.
1: Jasně, no, tak aby nepřestřelili zbytečně, že jo?
2: No tak to je hlavní starost vždycky jako můj plat, aby nedali moc. A no. Zase lidi často argumentují tím, že to teda by dostali méně, tak proč by chodili do toho nového zaměstnání.
1: Ne, mně to přijde hrozně těžký, jako si říkat o peníze, abych se vám přiznala.
2: No říkat si o peníze je krajně nepříjemný, proto u těch profesí, kde jaksi se pohybujeme, my je dobrý agent jako třetí osoba, ale u těch zaměstnaneckých to moc nejde. Takže by tam šel agent místo vás a dojednával vám tam vejplatu, to by asi nefungovalo, takže tam si to musíte říct. Myslím si já teda. Já nevím, já jsem jí, kromě toho topiče, což jsem dělal týden,
1: jo.
2: No než přivezli uhlí. A jak přivezli uhlí, tak jsem našel náhradníka.
1: Jo, takhle.
2: No, aby ho neskládal já. On si ho složil jako na zahájení svý zase pracovní éry.
1: Jo, takhle.
2: No, ale no tak on mě řekl, že přivez, já nevím, kolik tun uhlí, že přiveze v úterý. Já jsem řekl, aha, a hned jsem zase odešel z toho topení a dohodil jsem to někomu, komu jsem řekl, na začátku si složíš 2 tuny. No, ale on do toho šel, byl ještě ve větší nouzi než já, protože já už jsem potom týdnu dostal svůj plat tam. A jsem odešel jako ze zdravotních důvodů.
1: No,
2: ale já tam nebyl najatý jako zaměstnanec, já tam byl jako brigádník.
1: Jo, ještě navíc.
2: A zároveň jsem si připadal jako chartista, protože tam byly všude knížky v kotelnách a tak. To bylo takový intelektuální prostředí, takže jsem ho studijně navštívil.
1: Jo, no. Na týden.
2: To byli Nobel lidi, co to byli víc, no, ale básníci, malíři, spisovatel. Jsem tam taky chtěl týden pobyt.
1: Jo, jste se dostal do té elity, veď no, já už zase zpátky.
2: No a pak zase zpátky k lidu.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: rovných 3,5 milionu, nebo tak nějak to bylo.
1: Ale počkej, až potom bylo chtít někdo doplatit ty nuly, ty jo.
0: 3,5 tisíce korun, tak o pár nul méně, no ale taky je to dobrý.
1: No, tak jenom tři, to je dobrý. Tři nuly, hele, tři nuly jsou vlastně nic, že jo?
0: Nejsou dvě, ne? 3,5, 3,5, 0,0.
1: Jo, dokonce, tak je pravda. Jenom. No, tak jo.
0: Pojďme na to.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Takže ještě jednou. 3500 ve hře na frekvenci 1, teď na čísle 257, 400 a 3 devítky.
1: Tak, pojďme prověřit, kdo pak má na ty peníze zálusk. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
3: Dobrý den, tady je Jiřina Vyškovsko.
0: Jiřinko, my vás moc zdravíme na Vyškovsku, jaké máte
3: taky
0: počasí
3: zdraví.
0: Za okny. Sluníčko?
3: No, takový trošku, v noci trošku sprchlo, takový pomračený, 16 pomračený. Stupňů zhruba. Aha.
1: Jo? No tak uvidíme. Tak uvidíme, no. Každopádně věta počasí, nepočasí na vás čeká.
4: Na zahradě rád sbírám.
1: Tak, co myslíte?
3: Všechno.
1: Všechno, pojďme to prověřit.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: Není to všechno, ale je to fantastický
1: tip. Přesně tak, no nedá se nic dělat, přihodíme 500, zdravíme na Vyškovskou, přejeme krásné ráno. Čtyři tisíce, tímto příhozem chystáme pro vás na dnešní dopoledne.

0: jsme vám soutěž na začátku hodiny a ta je tady, pokud byste chtěli vyrazit do kina, no tak od toho tady jsme samozřejmě.
1: Přesně tak, vyhrát můžete s filmem Dokonalý den, dvě vstupenky do kina, piknikový koš plný filmových dárků a v pátek dokonce víkend v hotelu Domu z Baltazar, přímo na místě, kde se film natáčel. Tak, telefonní číslo 257 400 999. Otázkou samozřejmě, kdo s námi chce hrát o tyto záležitosti. Nejenom dvě vstupenky do kina, ale taky piknikový koš. Mm-hmm. Koho pak tam máme? Hezké ráno, Lubka a Míra tady.
0: Kdo tam?
2: Haló, slyšíte?
0: Ano, dobrý den, kdo pak tam a odkud?
2: U telefonu Gábor, Patrik ze Šternberka.
1: Patriku, my vás zdravíme a gratulujeme, protože tím, že jste se dovolal...
0: Tak to máte jasný.
1: To máte jasný.
2: Tak, to je dobře. To je skvělý.
1: Tak, zůstaňte nám na telefonu. My si s vámi napíšeme všechno potřebné, abyste opravdu do kina mohl vyrazit. Film Dokonalý den má tu premiéru pro veřejnost právě dneska. A jinak doplníme, o čem, že ten film vlastně je. Anna má život dokonale naplánovaný, pak se jí porouchá auto a náhodné setkání ve vlaku všechno změní. Vybere si jistotu a nebo dobrodružství.
0: A Vladimír Polívka, Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den, o to jde samozřejmě v kinech od 3. září, to znamená, že se kouknete do kalendáře.
1: Tak právě dnes.

0: frekvenci 1. Teď tu byl. Teď tu byl a jak práskly ty dveře, tak zmizel. Normálně se rozsvítila červená a Miloš zdrahl.
1: Já ho jak nahradím. Co, Miloš?
0: To víš, jako objevil se tam Leoš. Prostě.
1: No, protože pro Leoše přišel ředitel všech moderátorů. A to je Leoš.
0: Přesně, tak jo. Takže Miloš tady každopádně je.
1: No, ale koukám, že Miloš tady má otevřený noviny na stránce Sport.
0: Ano.
1: Takže čekám, že to téma se bude točit možná někde kolem sportu.
0: No, máme tam tenis, máme tam hokej, v podstatě fotbal se taky tak nějak hraje. No nic, tak za chvilečku s Milošem na Frekvenci 1. Krásné ráno. Ty ses taky začetl.
1: Jo, novin. Ale já na poslední stránce,
0: na
1: víš,
0: poslední
1: blesku,
0: stránce.
1: Předposlední, tam já koukám, jinam ne.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
8: Dobré ráno. Motoristé dnes budou jednat s Babišem o tom, kde chtějí ušetřit v rozpočtu. Statistici zveřejní údaje o vývoji mest ve druhém čtvrtletí. Podle analytiků platy rostly. Čerstvé nehody hlásí D1 i D35. Vládní motoristé budou dnes s premiérem Babišem řešit navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok. Schodek má podle návrhu rezortu financí činit 389 miliard korun, což se motoristům ani dalším vládním poslancům nelíbí a chtějí tlačit na jeho snížení. Hlavní ekonom firmy Investika Vít Hradil k navrhované částce pro Frekvenci 1 řekl.
9: Žádná půjčka není zadarmo, to znamená, jestli my ji uděláme teď, aby jsme se letos trošku poměli, respektive příští rok, tak v těch dalších letech se to naopak bude vybírat tu daň, to znamená, že budeme muset splácet ty úroky z toho dluhu, ale ty jsou nemalé. V neposlední řadě hrozí, že pokud se na takovéhle deficity v normálních ekonomických časech definitivně zvykneme jako společnost a přestaneme od politiků požadovat nějaký návrat k normálu, tak tohle je prostě cesta ke státnímu bankrotu. On samozřejmě nenastane příští rok, nenastane za 5 let, ale za 15, za 20, za 25 už tímhle tempem to představitelné je.
8: Deficit by podle návrhu, který v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji mest v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mest z předchozích kvartálů. Platy podle nich rostly i reálně při zohlednění inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 282 korun. Krajský soud v Brně se dnes bude zabývat odvoláními v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku ve Vyškově v roce 2023. Okresní soud dvěma zdravotnictvím dříve uložil podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybili při vyšetřování zraněného. Zdravotnice vinu odmítly. Obhájkyně navrhovaly zproštění viny. Ženám hrozilo až 6 let vězení. V Pardubicích dostane podporu na oběd ve škole více než 100 dětí. Peníze na jejich školní jídlo půjdou rovnou školám.
10: Aktuálně je schváleno přesně 123 žádostí. Na obědy pro děti a další stravování tady poputuje víc než 1 000 000 korun. Do podpory je zapojeno celkem 16 zdejších škol a školek. Děti, kterým může pomoc prospět, vytipovávají ředitelé škol společně s pedagogy a oddělením sociálně právní ochrany dětí magistrátu města. Každá žádost se posuzuje individuálně a peníze dostává škola nebo školka. To zajišťuje, že prostředky budou využity skutečně na stravování dětí. Pardubice navíc stále přijímají další žádosti. Jich tam máš. Frekvence 1.
8: Maďarsko se chystá

0: vají na tom, že se nijak neprovinili.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dopoledne má být ještě krásně slunečno, většinou polojasno. Během odpoledne ale začne od severozápadu přibývat na obloze mraků a později se zejména na severu území objeví i slabý déšť. Teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy naměříme odpoledne až kolem 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A čerstvé nehody hlásí D1 i D35.
2: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 196. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním a další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D35 na 267. kilometru ve směru na Ostravu. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: A po zprávách 9 se můžete na Frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného.
3: Já ti děkuji za předání slova, ale já tě dneska ještě budu potřebovat krom zpráv, protože ty jsi jediný žijící člověk, který na Frekvenci 1, kdo viděl již dokument o Báře Basikové, protože...
0: Ano. Ty jsi si udělal průzkum?
3: Já jsem si udělal průzkum a takový speciální agentura Miloš a je evidentní, že nikdo jiný to neviděl, protože premiéra teprve bude, ale tím, že ty jsi byla v Poděbradech na Soundtrack festivalu, kde byla přímo Bára Basiková na místě a promítal se film Heleny Třeštíkové, tak mě zajímá, jak tvý pocity dojmy, že my Báře budeme volat za 15 minut. Ty jsi tak hodný člověk.
0: Děkuju moc.
3: No.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: že budeme volat Baru Basikovou, ale to ještě máme chvilku času, ale je tady moje drahá kolegyně Lucie Černá, která viděla jako jediná na Frekvenci 1, jako jediná.
1: Konečně mám nějaký prvenství.
0: Již dokument o Báře, který natočila Helena Třeštíková, paní Helena Třeštíková. A mě hrozně zajímá, jak se ti to líbilo, že oficiální premiéra je až příští týden, na kterou se budu strašně rád podívat, takže ty jediná víš a znáš.
1: Tak. Já smekám před oběma ženami.
0: Ano.
1: I před paní Třeštíkovou všechny klobouky dolů. Natočila to famózně.
0: Proto je to docela, pardon, že ti skáču, ale pro je to docela jako hodně upřímný, takový
1: je
0: jako
1: krásný,
0: napřímo.
1: Je to krásný, je to autentický, je to otevřený. Člověk v průběhu toho dokumentu, sledování toho filmu, se v něm odehrálo několik emocí. Člověk se tam upřímně zasměje od srdce. Zároveň jsem zamačkávala několikrát slzu. Bavilo mě to, jak to je opravdu jako...
0: Vyvážený.
1: Jak je to vyvážený. A jak ta Bára se opravdu otevřela jakoby úplně celá.
0: Že to je ten dokument, že to není oslavný.
1: A takový... jestli na ní třeba měli nějaký jako lidi názor, no. že ji někde jako si jako zaškatulkovali nějak, tak podle mě po tom dokumentu můžou i změnit názor. Mm-hmm. Já jako musím upřímně říct po tom dokumentu, že tu ženskou mám ráda. Mm-hmm. Moc ráda.
0: Tak vlastně na soundtracku v Poděbradech tento víkend, co byl, vlastně minulý víkend tím pádem, tak vlastně Bára tam pak hned vystupovala. Mě, jsem si říkal, jestli se na to ještě dívala, víš, a pak jdeš jako na jeviště a jdeš to tam jako takzvaně dát. Že to i pro ní musí být jako speciální okamžik.
1: No, ale
0: že
1: bylo ty lidi, tam, už v průběhu toho dokumentu tam stála.
0: Víš, že ty lidi vlastně sledují ten její život, jsou tam jako vlastně intimní zpovědi a tak dále, a pak tam přijde jako frontmanka, která jako jde zpívat, že vlastně ty lidi na ní třeba najednou začnou koukat trošku jinak, jako v tu chvíli. Takže u tebe prostě...
1: Klobouk dolů, jako mně se to hrozně líbí a všem bych doporučovala, aby si na ten dokument zašli do kina.
0: Skvělý. A prostě poslední věc, včera, když jsme se o tom bavili, tak ty jsi říkala, že by ses jí chtěla něco zeptat. Tak já to Báře řeknu, že je to tvůj dotaz.
1: Jo.
0: A tak řekni mi to, že já víš starší lidi...
1: Jo, ty jsi to zapomněl od včera. Protože paní Třeštíková s ní točila 30 let, ale na soundtracku zmínila, že vlastně netočila jenom 30, ale dokonce 50. A mě by zajímalo, jak paní, možná to je otázka spíš na paní Třeštíkovou, jak ona před těma 50, i kdyby to bylo před těma, před 30 už lety byla Bára známa, ale před těma 40, 50 lety ještě nebyla známa. Tak
0: jaký
1: mě by zajímalo, jak to napadlo, že zrovna tady ta holka, se kterou začne tehdy točit, to dotáhne tak daleko.
0: Tak
1: jako.
0: Daleko. Mm-hmm. Že to tušila asi, anebo, tak to nám řekne.
1: A nebo?
0: Moc ti děkuji, ty jediná.
1: Ráda se stalo.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Black na frekvenci Wonderful Life. No a jestli Wonderful Life měla Bára Basiková během natáčení dokumentu, na to se teď zeptáme. Na telefonu by měla být Bára Basiková. Baruš, hezké ráno.
1: Hezké ráno, Miloši.
0: Já tě zdravím, ahoj. Prosím ahoj. Tě, zaprvé, já jsem ještě neviděl film, protože premiéra oficiální až příští týden. Nicméně, začnu tím, abych to nezapomněl. Moje drahá kolegyně Lucie Černá byla na soundtracku v Poděbradech a dokument viděla. A řekla mi, jestli bych se tě mohl zeptat. A abych to nezapomněl, tak tím začnu. Jak, takže cituji, skoro. Přesně. Jak mohla paní Helena Třeštíková vědět před XXXX lety, že budeš dobrá, že budeš slavná, že stojí za to tě točit? Jak to mohla vědět?
1: No, tak to nevím, ale jí zaujalo na začátku, než jsme začali točit, že jsem v době, kdy byly moje děti, holčičky, dvojčátka, 4 letá, tak já jsem kompletně zajišťovala domácnost, pracovala jsem, vydělávala jsem, byla jsem tedy jaksi živitelem a hlavou rodiny. A můj tehdejší manžel, jejich táta, byl doma, v domácnosti, jako na mateřský a staral se o ně. Což jí tenkrát, to bylo v roce 96, připadalo jako velice atraktivní nebo zajímavý a neobvyklý. A vlastně to byl důvod, proč jako chtěla se mnou točit. Jasně. To, že se potom situace všelijak vyvíjely a ten život plynul prostě tak, jak plynul, tak to nikdy na takovémhle dokumentu časozběrným nevíš, co vlastně bude. A to, že ten můj život byl takový jako docela dramatický nebo takový jako prostě naplněný různýma
0: událostma. A pestrej.
1: Tak to potom jako přineslo. No to se nedalo vědět, to nikdo nikdy neví a to je na tom prostě nejlepší vlastně, nebo nejzajímavější, že ten scénář píše sám život.
0: No a teď mi řekni, když jsi to poprvé viděla po střihu a jakože paní Třeštíková ti řekla, tak Báro, tady to je, ten pocit první.
1: No ten pocit je hrozný.
0: No.
1: Protože se vidíš, to je asi jako když si prohlížíš nějaký svoje staré fotky.
0: To je, nebo tak to já mám rád, to je sranda, to se směju bez alkoholu.
1: Najednou prostě tam vidíš se říkat věci, které už si dneska nemyslíš, jo? Nebo vidíš prostě, že jsi udělal nějaké chyby, špatné rozhodnutí, že prostě člověk se mění, vyvíjí, jako... Je to jako zajímavý a je to autentický, no, ale když jsme chtěli opravdu jako pravdivý dokument, tak já jsem prostě řekla, ať tam prostě nechá všechno a i s těma blbejma věcma, třeba za který se stydím, ale prostě to do života patří, ale ze života taky už nevystřihneš prostě.
0: No jasně, je to nemilosrdný v tom ohledu, že je to zdokumentovaný prostě a přesto, že už si ty věci třeba vůbec takhle nemyslíš, necítíš,
1: no, jasně.
0: Tak ale zase je to v rámci té doby, kdy se to točilo. To je jak s oblečením, jako když se podíváš na ty starý fotky, že ježiš, jak jsem si tohle mohl vzít na sebe, co to je za model, jenže v té době to každý jako pozor, to je dobrý. Já myslím, že je to velmi podobný.
1: Určitě. A myslím si, že kdyby paní Řezeta točila s kýmkoliv, tak bude mít materiál, protože každý člověk má v životě nějaký prostě vzlety, pády a tak to je.
0: Baruš, poslední věc, je něco, co by si ty osobně z toho dokumentu vyhodila?
1: Ne, nic. Opravdu ne.
0: Necháváš to tak, jak to paní
1: Já bych to vyhodila ze života, jako.
0: Jasně.
1: Protože prostě jsem udělala některé chyby a ty nejdou říct zpět, ale víš co, když nejde o život, tak...
0: Jasně.
1: Nejde o nic. Zase to nebylo tak dramatický.
0: No tak prosím tě, já se nesmírně těším na premiéru, opravdu se na tom... Přijdu. Těším se na to moc, protože na soundtracku jsme se minuli a já jsem bohužel v té době byl na jiném pódiu a neviděl jsem to a nechtěl jsem tam přijít v půlce filmu. Pak jsem viděl kousek vašeho koncertu, bylo tradičně výborný, takže teď se těším, že se na to v klidu podívám a přeju velký úspěch u diváků, ale zatím kdo jako o tom jako něco říkal, tak zatím to byly samý pozitiva, takový to, že slyšel a viděl. Tak jo. Tak prosím tě, vidíme se příští týden a muziku. Ano. Měj se hezky.
1: Já taky děkuju. Ahoj.
2: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
3: Jedna noc, která všechno změnila.
2: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
3: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Plénum ústavního soudu ji ale nevyhovělo. Vyděláváme zase o něco víc. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziročně o 6,4% na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela 2 podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. 6 zápasy dnes odstartuje nový ročník hokejové ligy mistrů. Do bojů jde i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17:30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
9: Dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 196. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D4 na 9,5 kilometru ve směru na Strakonice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
7: Frekvence 1.

0: Kapela OMD, kterou jsem miloval v 80. a 90. letech a dodnes je rád poslechnu, a byli v Praze nedávno, bohužel jsem neviděl, tak se modlím, aby ještě Andy McCluskey dorazil do Prahy a mohl jsem se na ně a dojít podívat. Teď jsem se úplně zasnil, protože jsem si uvědomil, že jsem to propás. No, jeden z jejich obrovských hitů, Walking on the Milky Way. A po Báře Basikové, která byla před chvíli na telefonu a povídali jsme se na téma jejího dokumentu s paní Helenou Třeštíkovou, je tady téma Jan Masaryk, protože mě to vždycky hrozně zajímalo a přečetl jsem si o tom asi dvě knížky a viděl jsem několikrát film Masaryk, teď už by měla být pomaličku hotová dvojka, tedy druhé volné pokračování. Bavil jsem se i o tom s aktéry filmu, takže s Petrem Kolečkem, který psal scénář a tak dále. Moc se na to těším, protože údajně by tam měla být víc trošku jako vysvětlená záhada smrti bývalého ministra zahraniční Gottwaldovy vlády a vlastně vlády i před Klementem Gottwaldem. No a když jsem si četl ty knížky a sledoval dokumenty, tak tam bylo řečeno, že už to asi nejde vysvětlit, protože aktéři, kteří by mohli svědčit, už jsou po smrti, dokonce i agentka z Moskvy, která tvrdila, že to celé bylo připravené a že to bylo celé na Jana Masaryka ušito, aby to vypadalo jako sebevražda, tak ta už taky nežije. No a teď pro mě dobrá zpráva, možná i pro vás, protože policejní odborníci exhumovali tělo Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech a tvrdí se, že by to mělo definitivně vysvětlit, proč Jan Masaryk skončil z okna v uvozovkách v Černínském paláci nedaleko Hradčanského náměstí. To místo je známé, není problém se tam dojít podívat a vlastně to vysvětlení, jak mohl dopadnout v tomto úhlu, že by dopadl jinak a tak dále. A samozřejmě tehdejší politická garnitura nechtěla se o tom vůbec bavit, protože to vypadá, že to skutečně nebyla náhoda a sebevražda asi už vůbec ne. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak určitě sledovat, jak dojdou daleko policejní odborníci, jestli to opravdu lze zjistit, a druhá věc, podívat se na dvojku Masaryka, který by měl, myslím, že příštím roce jít do kin, možná už letos ke konci, nevím, už si nepamatuju, a aspoň Petr Kolečko mi říkal, že to tam je už jako přeci jenom jako takový jako trošku vysvětlený, jak by to asi mohlo být podle dochovaných materiálů a samozřejmě podle svědků, kteří ještě zůstali. Takže téma Jan Masaryk stále žije. Hezké ráno.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
5: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Yes.

0: Týden utekl jako voda. A zítra opět tady v pátek kvízíček se střelcem Miloše. Těším se na to, protože už jsme v normálním režimu, i když v normálním, jak se to vezme. Já příští týden nejsem, ale uvidíme, jestli kvízíček uděláme, protože Lubka s Mírou to zvládají brilantně, tak je možná jim dám licenci teda, aby to mohli dělat. Ale budou se střelovat, ale vlastně můžou mě se střelovat, já musím jenom taková figura tady. Takže to velmi pravděpodobně bude, ještě se musíme domluvit. Nicméně dobrá zpráva je, že pokud jste navštívili jeden z kempů Frekvence 1, tak a byli jste třeba právě třeba v Hradci, anebo na konci na tom posledním kempu, kemp Kristýna u Liberce, tak jsme dělali live kvízíček a dopadlo to fajn, takže to vypadá, že v příštím roce budeme společně na víc kempech, kde se to dá takzvaně dělat, že ne všude ty podmínky jsou takový, aby se to dalo dělat, ale kde to půjde, tak to vypadá, že se uvidíme častěji live a že si to zahráme společně přímo na místě, což mělo svý kouzlo bezesporu, bylo zase úplně jiný a bylo to fajn, jak jsem řekl. Takže zítra 9.45, opět registrační místnost a budeme se vzájemně sestřelovat, což vždycky dopadne, takže sestřelíte mě. Tak doufám, že zítra bude už jako plný počet, i když i o prázdninách jsme měli 1000 hráčů a hráček, což je fantastický, ale jsme zvyklí ještě na vyšší číslo, už jsme v tom porazili i Evropu 2, kteří mají, nebo která má obdobný kvíz, akorát se jmenuje trošku jinak, Vyklepni zástěru, protože můj kolega Zástěra z Evropy 2 to jede taky, tak jednou jsme to jeli spolu dohromady a teď mě napadá, my vlastně nás čeká odveta, já jsem ho porazil a teď bychom měli mít ještě repete a odvetu, tak tomu musím panu Zástěrovi připomenout, že ho znovu vyklepnu. Si fandím, dobře, hezký.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Divoký Bel a už je tady divoká Marta. Hezké ráno, Morgan.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Prosím tě, my jsme probírali s Barou Basikovou, že příští týden má premiéru dokumentu s paní Helenou Třeštíkovou a já se tě chci zeptat, až se jednou bude natáčet o tobě dokument sběrný, tak, nebo aspoň částečně sběrný, co tam rozhodně nebude?
1: To je těžký.
0: Viď, že
1: to tam rozhodně nebude. Tak já mám, jak se tomu říká, můj život na dlaní, já vlastně říkám skoro všechno. Takže co tam rozhodně nebude, to je blbý, protože v takovýchhle časozběrných musí být něco z privátu, že jo. A já toho moc neukazuju, já neukazuju, jak bydlíme, já neukazuju Marušku a tak dál.
0: No ale tohle právě...
1: Tak to tam bude dobře, protože Marušce...
0: Aspoň trošku, nemůžeš popřít dítě.
1: Ne, to je jasný, takže až to bude třeba hotový za 40 let, až je teda bude 92, tak to tamto Marušku už pak ukáže, protože v té době už jí bude 50.
0: A přiveze tě na premiéru.
1: A bude, přesně tak, přiveze. A na růžovém, ne, na černém vozíčku s lepkama a tak dále. Takže jinak asi všechno.
0: Dobře, já ti to připomenu. Já tam budu. Dneska ráno, Marta.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 20.

0: přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Právě s Lucí Černou. Krásné dopoledne.
4: Hezké dopoledne. Vláda neuspěla. Šámal zůstane soudcem v kauze prezidentovy žaloby. Vyděláváme zase o něco víc. Kolony hlásí D1 i Pražský okruh. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Plénum ústavního soudu ji ale nevyhovělo. V žádném soudním řízení v Česku nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. To stojí v usnesení zpřístupněném na webu ústavního soudu.
5: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Šámal se stal soudcem zpravodajem na základě rozvrhu práce. Plénum soudu ještě v červnu vydalo předběžné opatření, na jehož základě Pavel do Ankary odjel a summitu se zúčastnil. O samotné kompetenční žalobě zatím soud nerozhodl. Vládě Jakub, Frekvence 1.
4: Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí na 51 966 korun. Meziročně tedy o 6,4%. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2%, mzda reálně vzrostla o 4,3%. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Odvolací krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku v roce 2023 podmíněné tresty. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Okresní soud ve Vyškově oběma dříve uložil tresty za usmrcení z nedbalosti. Mimo jiné pochybili při vyšetřování zraněného. Zdravotnice vinu odmítly. Obhájkyně navrhovala zproštění viny. Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné. Cvičné proudové letouny L-39 Albatros dnes po 22 letech ukončily svůj provoz v centru leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Naposledy se vznesly do vzduchu při rozlučkovém letu nad Českem. Jeden ze strojů následně na letišti v Pražských Belích převzal do svých sbírek Vojenský historický ústav Praha. Letouny Albatros teď ve výcviku nahrazuje nová generace letounů L-39 NG Skyfox. Wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka postupují do třetího kola US Open. Z vítězství se na newyorském betonu radovala také Nikola Bartuňková, která zvládla dohrávku prvního kola a zdolala Egypťanku Šárifovou 6-1 a 6-2. Karolína Plíšková se naopak s turnajem loučí po porážce 1-6 a 6-7 s 15. nasazenou Dianou Schneiderovou z Ruska.
2: Frekvence 1.
4: Počasí. Dopoledne bude převládat ještě polojasno, během odpoledne se ale od severozápadu do Čech přiženou mraky a objeví se sem tam i slabý déšť. Teploty odpolední mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A s kolonami počítejte na D1 i Pražském okruhu.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5,

0: nějaký průšvih. My to chceme všechno vědět. Hrupli vám nervy, nebo jste něco zapomněli, udělali třeba špatně, nebo dokonce někoho urazili. Protože jste tady s holkama v kanceláři to řešili, jak se někdy hroutíme vlastně z něčeho, co nám v ten moment přijde úplně strašný, nepříjemný, buší nám srdce, je nám špatně od žaludku a o nějakou dobu později nechápeme, že nás to tak vzalo. Takže máte něco takového, prosím vás, pište mi, jaký nějaký váš letní průšvih. Klidně SMS-kou na 736 304 444. Těším se na vás, teďko posílám kapelu Tým a slovních cizích slov. Majte se!
1: Co se děje?
2: Co se děje?
1: S Martou Jandovou.

0: Písnička Night Swimming od R.E.M. je strašně moc krásná, opravdu Michael Stipe právě z R.E.M. řekl, že ji napsal o tom, jak kdysi, když byli mladí, tak se chodili koupat do jezera, klidně třeba i po koncertech. A potom vlastně řekl, že není jenom o tom koupání se, ale že je vlastně o ztraceném mládí a nevinnosti. Jo? O tom momentu, kdy si vzpomeneš na tu dobu, kdy bylo všechno prostě spontánnější, divočejší, jednodušší a uvědomíš si, že už se tam nemůžeš úplně vrátit. Tak to byly R.E.M.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak dneska 3. září, kdy už vlastně se loučíme tady opravdu s létem, tak mám pro vás téma letní průšvihy. Co se vám stalo? Nějaký fopa třeba, nebo něco nepříjemného, když třeba o někom něco řeknete a ten člověk najednou stojí za váma a vy nevíte, jestli to slyšel nebo ne. To je třeba takový, to se mi občas stává, že si řeknu, ježišmarja, slyšela něco. Nebo ta... A nejde ani o pomlouvání, jo, ale řeknete prostě nějakou pravdu, kterou tomu člověku nechcete říct do očí a on se to pak také dozví, protože to řeknete někomu a stojíte přesně vedle. Tak my se hroutíme z tady těch věcí, pak přijde třeba někdo, kdo vám řekne, když nejde o život, jde o hovínko. jak to mám říct slušně. No to jsou takový ty zprostěrny v těch slovech, jo. Třeba hlavně se z toho nepo kakat. No, tak. Já vám musím říct takový můj malej průšvih, nejde vlastně vůbec o nic, ale měla jsem fakt krušný chvilky. Bylo to vlastně minulý víkend, kdy jsme se rozhodli, že navštívíme manželovu rodinu v Bratislavě, ona totiž napůl Slovák, nebo jak on říká, že je Človák. No a jeli jsme do té Bratislavy, že jo, Míra, já a naše Maruška a jedeme. A asi v půlce cesty do Bratislavy, ještě jako, já nevím, třeba před Jihlavou, si říkám, tyjo, Maruško, máš s sebou občanku? A ona, ne, mami, to máš vždycky ty. No tak já pohrávám kabelku a zjistím, že tam není její občanka. Říkám, do prčic. No, říkám, nevadí, hlavně nic mě nekontroluje na těch hranicích, to bylo úplně v pohodě. No jako bylo mi trošku nepříjemně, ale jedeme dál. A to jsem ještě řídila. Pak zastavili u pumpy. A já se podívám do té peněženky ještě jednou, jestli tam fakt tu Maruščinu občanku nenajdu a zjistím, že moje celá peněženka tam není. To znamená, že ani já neměla občanku, ani řidičák. No a ještě jsem se podívala, jestli mám aspoň papíry od auta a zjistila jsem, že nemám ani papíry od auta. Se říká, tak to je super, tak manžel, tyjo, takže vy obě nemáte žádný doklady a nemáme ani papíry od auta, ty nemáš ani řidičák, no tak víš co, já teda řidičák a občanku mám. Tak jsme tak si přesed a řídil on dál a tak jsme se blížili k těm hranicím a já jsem si říkala, co to by byl takový průšvih. Jako já ty věci mám vyfocený, jo, a svoji občanku a řidičák mám dokonce v takový té aplikaci, ale stejně. Já tady doufám, že teď mě nemůže policie jako dohledat, jo, popožděně a zkásnout, to snad ne. Ale jak vidíte, nešlo vůbec o nic. Samozřejmě, že byla žádná kontrola, nikdo nás nezastavil, dojeli jsme vlastně tam a zpátky. Mně se to teda jednou stalo s občankou, když jsem do Německa s řidičákem. Řekla jsem si, risknu toho risku a nic se nestalo, jo. Což není návod, prosím vás, nedělejte to. Protože byste mít fakt jako mohli mít průšvih. Já měla štěstí a do toho Německa jsem jela na koncert a už bych to nestihla, kdybych se vrátila zpátky do Prahy pro věci. Ale teda jako bylo mi fakt zlé, dělala jsem v Německu, jsou ty kontroly, namátkový teda, tak jsem dělala, že vůbec nic a naštěstí to prošlo a v noci už tam pak nikdo nebyl, když jsem se vracela zpátky. Ale bylo mi teda strašně nepříjemně a samozřejmě to mohlo dopadnout i hůř. No potom, jak jsem říkala o tom, že občas něco řeknete a ten člověk, o kterém mluvíte, stojí za váma, tak třeba uražený. Tady píše na posluchačka, když vidím, že je někdo uražený, tak se zeptám, co tě přejelo. Pak se mu začnu smát a dotyčného rozesměju a dotyčný se taky začne smát. No, to je samozřejmě nejlepší, všechno dobře dopadne. Prosím vás, pište mi, co se stalo vám, nějaký takový průšvihíček, klidně se, anonymně klidně, jako já nemusím říkat, jak se jmenujete, protože cizí neštěstí je takový nejlepší neštěstí, že když se tomu můžeme zasmát. Tak jo, jsme na frekvenci 1, já mám jako pro vás to nejlepší z muziky a potom si budeme povídat dál. Děkuji, těším se.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobně jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ale
4: ne.
2: To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali.

0: Výborne se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2014.

0: Martou Jandovou.
1: Dneska tady probíráme letní prošvihy, letní trapasy, no vlastně, co všecko se nám může stát, co nám třeba pokazí náladu na chvíli, ale po pár dnech si řekneme, ježišmarja, vlastně vůbec o nic nešlo. A vy mi píšete hrozně vtipný zprávy, já vám moc děkuju, tady píše Petr. Na dovolený v Chorvatsku jsem šel ráno v plavkách vynést koš. A zabouchly se mi dveře a manželka spala. Hodinu jsem seděl před apartmánem jen v plavkách a čekal, až se někdo probudí, samozřejmě bez telefonu. Tak to mě úplně připomnělo, když tenkrát dávali v televizi Bakaláře, tak tam byl nějaký sfilmovaný, pamatujete si, takový sfilmovaný příběh, kdy manžel odjel jakože na pracovní cestu. Přitom jenom šel o pár paneláků dál ke svým milence. A tam mu pak řekla, já nevím, druhý večer mu řekla, ať vynese koš, a on ho vynes, ale vrátil se zpátky domů. A tam hraje doma zjistil, že u manželky, a teda něho samozřejmě koukala, jak to, že se vrací v pyžamu s odpadkovým košem vlastně prázdným domů. No nic, ještě píše Lenička, Lenka z Kladna, tady píše, mě u moře odnesl vítr nafukovací lehátko. Rozběhla jsem se za ním po pláži, doběhla ho, vítězoslavně se vrátila a zjistila jsem, že není moje. Moje celou dobu leželo vedle manžela. A to je zase hrozně vtipný. To je takový milý a aspoň trošku sportu na těch prázdninách bylo, ne? Tak aspoň tak. Ještě tam jednu zprávu. Poslala jsem děti pro zmrzlinu a dala jim 20 euro. Vrátili se bez peněz, za to s nafukovacím krokodýlem. Zmrzlinu si nekoupili. Ale zase tak to není průšvih, to je příjemný, to je hezký, že ty děti si zase mají nějaký názor, že jo? Prostě zmrzlina je hned pryč, ale krokodýl zůstane navždy. To mi taky připomnělo, když jsme byli jednou na dovče, taky takhle u moře s kamarádama, tak Maruška nás jako chtěla překvapit, protože viděla nějaký věcičky v místním obchůdku. Tak poprosila o peníze, jak jsem jí dala trošku peněz, a ona se vrátila úplně šťastná a dávala nám to jako vítězoslavně, že vybrala úplně super věci. Tak já jsem dostala náramek, jo, to je s mušličkama, to ještě šlo. Ale manžel dostal kšiltovku s potiskem marihuany. A ona, jak my jsme umřeli smíchy, a ona proč se smějem, a že prý, to je krásný, s kytičkama. Tak manželí sice nenosí, ale máme ji samozřejmě doma, protože to se musí, že? Já vám moc děkuju za vaše zprávy a chci vám říct, že za chvilku budu přát k narozeninám. Tak pokud někoho máte, kdo dnes 3. září slaví narozeniny, tak mi pište na 736 300 444, komu můžu za vás popřát a třeba i zavolat, když mi pošlete dotyčného telefonní číslo, samozřejmě jeho nebo její jméno a text. Budu se moc těšit, zatím ahoj.
0: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 4. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A porucha na osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 43,5 kilometru ve směru do Prahy. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

už tady máme narozeniny, tak ještě jednou bych chtěla popřát všem Bronislavům samozřejmě k svátku. A teď vytáčím první telefonní číslo, máme jich tady víc, tak uvidíme, jestli budu mít dneska zase štěstí. Tady to je kamarádce Radce Ježové z Velkých Opatovic, která staví kulatiny a její kamarádka Magdička právě na ní myslí. Tak zkusíme překvapit Radku, jestli to půjde. No to je blbý, že když jste v práci, tak mi ty telefony moc neberete. I když včera jsem vlastně měla štěstí, i předevčírem. Ale já mám však ještě jedno číslo. Se strašně dlouhou básničkou. Tak Radce Ježové teda popřiju takhle jenom do éteru z Velkých Opatovic k jejím 40. narozeninám úplně všechno, všecko nejlepší od Magdy Karské a samozřejmě i o nás, od Frekvence. Hlavně radost a úsměv, to je vždycky. Teďko vytáčím další číslo a to je pro Janičku Pražákovou, která taky dneska slaví narozeniny. A těch gratulantů je víc. Jsou to Hrdličkovy z Kladna. Janičko, tak zkusíme ještě třikrát nechat zazvonit a uvidíme, jestli budu mít štěstí. Tak ještě dvakrát. Janičce Pražákové. No, tak naposledy. Tak nevadí. Prostě přečtu začátek té básničky, to je Jani, dneska je tvůj den, ať splní se ti každý sen, máš srdce krásné, plné něhy, rozdáváš úsměv, lásku i sílu, i smích. Od Karolíny, Emy a Jakuba Hrdličků z Kladna. Narozeně taky slaví Gabča, ta má dneska 20, to je krásný. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu na vysoké škole od mamky, taťky, Naty, Agy, Lily a od Bertíka. A ještě maminka Marcela Filipcová má dneska 76 let a Lída s rodinou za všechno moc děkují a přeji hodně štěstí a zdraví. Ještě tady kouknu, jestli nepíšete dál, protože to byly zatím všechny vaše přání a jdeme na ty slavný, protože dneska slaví narozeniny zakladatel kapely Beach Boys, Elle Jardine.

0: Parta písničkovat Beach Boys, která se jmenuje Surfing USA, slaví letos 63. narozeniny. To je úžasný, co? A furt je skvělá. Další svíčku na drotu sfoukne i zlobivý herec, který díky vlastně své závislosti na různých zakázaných substancích přišel o největší roli svého života. Bylo to v seriálu 2,5 chlapa a tím oslavencem je Charlie Sheen. Jo, on už dávno nepije, vlastně 9 let je úplně čistý a snaží se sekat letinu, sekat dobrotu vlastně. Takže ne tu dobrotu bílou sekat, ale prostě být slušný a nepít a nefetovat. Všem ostatním přeju krásný den, mějte se moc hezky, děkuju za vaše zprávy a my jedeme dál. Za chvilku například Lewis Capaldi s písničkou Forget Me.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Které rádio platí za vás?
4: No Frekvenci 1.
5: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
4: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
3: Máme tady něco na zoubek?
4: Jo, tak dentální hygienu.
3: Je to tak?
4: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.

0: Šalom, Stín, katedrál. A já už tady mám jeho kolegu, který přebírá žezlo, přebírá mikrofon, přebírá pult. Ahoj, Robine.
1: Šalom, šalom.
0: Jaký máš den? Hezky ses vyspal?
1: Ještě bych spinkal klidně, ale trošku si mě probrala, poslouchal jsem tvoje téma, ztráty a nálezy tady. A dokonce jsem tady taky něco našel a našel jsem tady ještě zprávu od posluchače.
0: Jo, jo, jo. Pust to.
2: Ahoj Marto, reaguji na tvoje trable z doklady. Já jsem takhle vyrazil s rodinou do Bulharska a na rumunsko-bulharských hranicích jsme zjistili, že mladej nemá občanku. Že jsem ho provez 4 státama bez občanky a naspátek se nám to povedlo taky. A nikdo si nevšiml, že dáváme jenom 4 doklady místo 5. A asi tak. Vše dobře dopadlo.
1: To je borec, s tím bych normálně cestoval s tímhle chlapíkem. Jako
0: chápeš to, že prostě
1: světě bez dokladů.
0: Ještě kor tam, kde kontroluje. Já jsem dávám jako do Německa nebo do Bratislavy, jako do Slovensko, jo, ale takhle přes 4 státy. To je průšvih. Vy jste mi hodně taky psali, já jsem nečetla samozřejmě všecko, ale s těma pasama se to stává často, že někam jedete a oni jsou najednou prošlí.
1: Myslíš pasy nebo pusy?
0: Robine, Robine.
1: Paní redaktorka.
0: Myslím pasy, prosím vás. To znamená 60 v pase a tak.
1: Bunda sem, bunda tam.
0: Je to tak. Kam se bunda podívám? Bunda, kam se podívám? Milý Robine, přeji ti krásný vysílání, přeji ti krásný den.
1: Ano, já
0: a
1: tobě taky.
0: A slyšíme se zítra.
1: To za prvé a za druhé. Budeme se vídat teď pravidelně opět i na sociálních sítích, i na Instagramu třeba, našich i Frekvence 1, protože, dámy a pánové, věřte nebo ne, do hry se vrací, no, jak se jmenuje tvé oblíbená rubrika, řekni to.
0: Pospátku.
1: S Martou Jandovou, přesně, kde ti budou pospátku pouštět písničky a ty se bude snažit samozřejmě trefit správný název, interpreta i písně. No tak uvidíme, i dneska budeme už točit nějaký ten další díl, tak nasledujte.
0: Už jsem nervózní tady z toho, koukám, co máš na tričku, jestli mi to pomůže, ale ne, Einstein hudbu nedělal.
1: To je Einstein, to je Einstein.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak zítra.
0: Děkuju, měj si krásně, ahoj.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: My jsme připraveni na Frekvenci 1 rozdávat zprávy. Samozřejmě, jestli budou dobré nebo špatné, to už ví Lucie Šmídová.
7: Přeju dobré dopoledne, snad s dobrými zprávami. Ano. Zásobníky plynu v Česku jsou plné 70%. Hokejisté Pardubic, Plzně a Liberce rozehrají Ligu mistrů. A pozor, D8 je před Prahou kvůli nehodě uzavřená. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu.
8: Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Česká republika stejně jako v předchozích letech splnila evropský indikativní milník minimálně 60% naplněnosti zásobníků k 1. září. Ministerstvo průmyslu nemá jakékoliv informace, že by neměl být splněn taky hlavní evropský cíl 80% naplněnosti pro období od 1. října do 1. prosince. Ladě Jakub, Frekvence 1.
7: Ústí nad Labem bourala v pondělí odpoledne 58-letá řidička, která usedla za volant pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška u ní následně ukázala přes 2,5 promile. V jízdě se jí snažil zabránit muž, kterého nabrala na kapotu. Policisté ženu převezli na záchytnou stanici a okolnosti případu vyšetřují. Hygienici v Královéhradeckém kraji o letních prázdninách zkontrolovali 132 dětských táborů. Uložili pokuty v celkové výši 14 000 korun. A to u 4 případů. Žádný z táborů nemusela hygiena uzavřít. V sezóně hygienici nezaznamenali žádnou mimořádnou situaci kvůli počasí. Například evakuaci tábora, ale evidují jeden hromadný výskyt zažívacích problémů. Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy. Představí se v nich také kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehrají Liberec utkání na ledě Tapary a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Ještě dopoledne bude převážně polojasno. Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti až na zataženo. Později na severu území může slabě zapršet. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy na 27.
3: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Velké problémy hlásí z D8.
9: Aktuálně je uzavřená dálnice D8 na příjezdu do Prahy na minus 2. kilometru z důvodu dopravní nehody dvou nákladních vozidel. A další dopravní nehoda ve středním jízdním pruhu se vyšetřuje na dálnici D2 na 2. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
7: 4 minuty po 11. hodině je čas na to nejlepší z muziky. Je tady Robin Sobek.
1: Jsem zde, přátelé. Jsem zde a jsem připraven. Ano, přeji hezké dopoledne. Já jsem si vzpomněl na jednu ukázku z jednoho snímku, hned jak si řekla, že v Ústí nad Labem bourala opilá žena a že někoho nabrala na kapotu.
7: Ano.
1: Tak já jenom jestli nenabrala policajta, poslouchej.
10: Co to piješ? Pojď si pivo.
11: Nechci.
10: Ale co nechci?
11: A nemůžu.
10: Jak to nemůžeš?
11: Jsem třeba policajta.
1: Vzpomínáš si v Pupendu, jak Pavelička přijel policajta, jak ho nabral na kapotu.
7: No jo.
1: Prostě to neubrzdil, no. Tam mával před ním, skákal, ten ho nabral, chvilku ho vezl. Tak jsem se jenom vzpomněl na tu situaci. No nic, přátelé, nepijte, pokud budete sedat za volant.
7: No. Asi tak.
1: No, my jedeme dál na frekvenci 1. Elton John, Enrique Iglesias, taky Xindel X. Budeme hrát to nejlepší z muziky, bude tady rubrika, cože, a v půl budeme hrát o prachy, o penízky.
7: Kolik tam máme?
1: Nevím, musím se podívat.
7: A, tak
1: co se staráš?
7: No, tak zajímalo by.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Vždycky mě zajímalo, proč se říká zasni světlo, když světlo vlastně nikdy nesvítí. Svítí přece žárovka, nemělo by se říkat zhasni žárovku? Milan 51 Brno.
2: Milan je trochu šťoura, že? Zhasni žárovku, to bys musel vytočit tu žárovku s objímky, to už je strašně dlouhá věta. Vytoč mi prosím tě tu žárovku s objímky.
1: No.
2: Takhle, vem si rukavice a vytoč tu žárovku s objímky, no.
1: No je to blbost, prostě já vidím světlo a my je celkem jednoduché původce toho světla. Je teda pravda, že když svítím svíčkou,
2: no,
1: tak asi řeknu svoukni svíčku místo zhasni světlo.
2: Svítit si svíčkou?
1: No tak když třeba není elektřina nebo tak, tak jako jo. Mě ještě vždycky zaujala taková, se říká, že když někde nějaký problém, poslední ať zhasne.
2: Jo, poslední zasne, no jasně.
1: Poslední zasne, jdeme domů a poslední zasne. Jako.
2: No ne, to je něco, že se něco rozpadá, ne?
1: No.
2: Firma nějaká,
1: přesně,
2: nebo něco.
1: Přesně, nějaký krach, poslední zasne, no.
2: Přitom si myslím, že první, co je, že jim vypnou proud.
1: To je jako pravda, no, takže tohle je vlastně blbost, no. To si přesně takhle to začíná, no, nezaplacený. Já nechci tady jako jmenovat, nevím, jestli mi rozumíš, ale myslíš, že jako soukup třeba teďka zasínal na tom Barandově. Asi jim vypli ten proud jako dřív.
2: Tak on ani nemohl, protože měl se vsadit, že?
1: To je pravda, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Ale byl úžasný Lionel Richie, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, 2:30.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak pojďme na to, pojďme hrát o penízky, o prach šulky, jak jsme tady slibovali s Lucí hned po zprávách. Já jsem taky sliboval, že prozradím aktuální bank posledního slova. 4000 korun, přátelé, tam máme, takže o 4000 budeme hrát právě teď na čísle 257 400 999 a to s větou Bořka Slezáčka. Tak, a já se taky ptám, kdo se dovolal jako první. Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, Petr.
0: Petře, zdravím kam?
3: Valašské Meziříčí.
0: Do Valmezu, tam to znám. Ježiš, tam máte skvělou kapelu, Petře, doufám, že posloucháte Mňágu až Dorb.
3: Jasněčka.
0: Že jo?
3: No jo.
0: No jo, tak jo, tak tu si taky zahrajeme určitě tady u nás na frekvenci. Každopádně teď už budeme hrát ne muziku, ale o prachy, Petře, o 4000. Tak co vy na to?
3: Jej, to už je jiné slovo.
0: Jo, takhle byste se probral teďko ve Valmezu. Vy jste se, Petře, vy jste se nám probral. 49 tisíc korun už je dávno fuč a stejně tak i věta Petry Hřebíčkové.
3: To jsem propast teda.
0: To jste teda projel na plné čáře, protože už byly nápovědy na webu a stačily dvě nápovědy k tomu.
3: Aha.
0: No, aby tady...
3: Já jsem chtěl typovat kolo, takže...
0: To byste, Petře, takhle, to byste vlastně neuspěl.
3: Neuspěl.
0: Ne, ne, kdybyste typoval kolo, tak byste neuspěl.
3: Aha.
0: Víte, co jste měl typovat?
3: Nevím.
0: Baňku. Normálně vánoční ozdobu. Baňku si přivezla.
3: Jo, jo, jo, jo.
0: No, si přivezla z Dánska. No nic, ale no. Teď už tady máme větu Bořka Slezáčka.
3: A tak to já vůbec netuším, co by to mohlo být.
0: No, tak poslouchejte, ta věta zní takto.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: No, co může sbírat? Bořek na zahradě.
3: Tak, teď je taková sezona, tak švestky.
0: Jste dostal chuť určitě na slivovičku.
3: No tak to je doma vždycky.
0: Ježíš, tak voláte taky z Valmezu ještě, aby ne.
3: No, tak,
0: říkám, jasně. Že to tam znám v tom kraji. No tak pojďme zkusit, co nám udělají švestky.
4: Na zahradě rád sbírám.
0: Ne, švestky to nejsou, škoda.
3: No nevadí, zkusme příště.
0: Tak jo, tak přihodíme, ať je tam zase víc peněz a určitě poslouchejte pravidelněji, Petře.
3: Budu se snažit.
0: Jo, abyste nám zase nezavolal a my už tady budeme mít úplně jinou větu.
3: Jasně.
0: Tak jo,
3: no, budu se
0: tak se mějte parádně.
3: Tak hezký den.
0: Taky hezký den, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Tak, Petr mě pobavil, já myslím, že nejsem sám, přihodil jsem 500 do banku posledního slova. Bude to zajímavější, zase v půl páté odpoledne, tady u nás na frekvenci 1, to se bude pokračovat, no a teď už taky jedeme dál s aktuální dopravou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen. Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Neprůjezdná zůstává teplická dálnice D8 na příjezdu do Prahy. V Cínovecké ulici před Březiněvsí pracují záchranáři u nehody dvou nákladních aut. Do kolony brzdí řidiči u Postřížína na 8. kilometru. Poslední volný sjezd před kolonou lze použít v Úžicích exitem na 9. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: hlas, panečku, tohle je Bruno Mars.
1: Na výlet z Frekvencí 1.
0: Ale my už tady na Frekvenci 1 popojedeme, projedeme se pěkně na výlet, tak je naším zvykem takhle v čase oběda, pár minut po 11:45 na telefonu už máme také kolegu Tomáše Fílu, aby nás někam vzal, pozval, vyvez, kam to bude dnes. Povídej, Tome, hezké poledne.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do Moravskoslezského kraje, konkrétně k Hradci nad Moravicí. Nad ním se totiž nachází takzvaný Vajzunův kanál, což je papírenský náhon nad tímto městem. Smělé dílo realizoval roku 1890 zakladatel žimrovických papíren, význačný slezský podnikatel Karel Vajzún. Dílo sloužilo do roku 1966 pro přísun dřeva do papíren ze vzdálenosti až, pozor, 60 kilometrů. Voda pak poháněla turbíny pro výrobu elektřiny. První tunel u splavu překonává v délce 45 metrů, takzvaný Kozí hřbet a kaňon. Zde dosahuje od hladiny řeky na úbočí výšky 150 metrů. Vajzunův kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav a dodnes je v provozu. Unikátní vodní dílo je 3,5 kilometru dlouhé, obsahuje 3 vodní tunely a 2 akvadukty. Na kanálu je také několik přepadů regulujících výšku hladiny toku. Pozoruhodnost díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce venen ve svazích zdejších skalnatých kopců a pod ním se v údolí vine říčka Moravice. Papírenský vodní náhon nabízí příjemnou takřka 4-kilometrovou procházku, ale trasu lze po červené značce projet v klidu i na kole. Ten dnešní výlet je sice trochu ošlapání, ale musím říct, že se to rozhodně vyplatí a žádného velkého přivýšení se tady rozhodně bát nemusíte. Já se s vámi pro dnešek loučím a zítra zase s dalším tipem. Tak ahoj!

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Je to tak, na chlu přesně 12. hodina, pravé poledne, zprávy a Lucie Šmídová.
8: Hezké poledne, Šámal zůstane soudcem zpravodajem v Pavlově žalobě. Evropská unie pozastavila dovoz drůbežího a hovězího z Brazílie. Částečně obnovili provoz po nehodě na D8 před Prahou. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání o rozhodování návrhu vláda plénum ústavního soudu ji ale nevyhovělo.
9: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Šámal se stal soudcem zpravodajem na základě rozvrhu práce. Plénum soudu ještě v červnu vydalo předběžné opatření, na jehož základě Pavel do Ankary odjel a summitu se zúčastnil. O samotné kompetenční žalobě zatím soud nerozhodl. Ládě Jakub, Frekvence 1.
8: Na benzínkách se dál zdražuje. Cena benzínu stoupla na průměrných 42 korun a 34 haléřů za litr. A litr nafty tankují řidiči průměrně za 45 korun a 89 haléřů. Policie vyšetřuje středeční srážku osobního vlaku s popelářským vozem na železničním přejezdu v okrajové části Prostějova pro podezření z trestných činů obecného ohrožení a těžkého ublížení na zdraví spáchaných z nedbalosti. Řidič nákladního auta odvážející odpad podle policie zřejmě přehlédl osobní vlak, který na nebezpečný přejezd přijížděl. Při nehodě se zranilo 8 lidí. Škoda je více než 8 milionů korun. Oprava na regionální železniční trati byla kvůli nehodě a 6,5 hodiny zastavena. V Pardubicích dostane podporu na oběd ve škole víc než 100 dětí. Peníze na jejich školní jídlo půjdou rovnou školám.
10: Aktuálně je schváleno přesně 123 žádostí. Na obědy pro děti a další stravování tady poputuje víc než 1 000 000 korun. Do podpory je zapojeno celkem 16 zdejších škol a školek. Děti, kterým může pomoc prospět, vytipovávají ředitelé škol společně s pedagogy a oddělením sociálně právní ochrany dětí magistrátu města. Každá žádost se posuzuje individuálně a peníze dostává škola nebo školka. To zajišťuje, že prostředky budou využity skutečně na stravování dětí. Pardubice navíc stále přijímají další žádosti. Jich Tomáš, Frekvence 1.
8: Evropská unie od čtvrtka pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Oznámila to Evropská komise. Od Brazílie požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Většinou máme ještě polojasno. Odpoledne se začne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo. Později na severu území může slabě pršet. Denní teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy na 27.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Lepší zprávy hlásí z D8.
11: Před malou chvílí se částečně podařilo obnovit provoz na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Po nehodě dvou nákladních aut byl provoz v Cínovecké ulici na nezbytnou dobu zastaven. Aktuálně se projíždí jedním pruhem, délka kolony 10 kilometrů, zdržení přesahuje hodinu. Nehodu nákladního auta s osobním vyšetřují policisté na dálnici D1 směrem na Ostravu v Brně. Na 190. kilometru omezují průjezd v připojovacím pruhu od výstaviště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Pod Třej plus.
8: Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už má slovo opět Robin Sobek.
7: Je to tak, jsem zpátky, ano. Tak já přeju ještě jednou hezké poledne, dobrou chuť. Pokud máte něco dobrého, my budeme servírovat tady s Lucí. To nejsi muziky Dona Luis, PH, taky Luis Fonzi, Daddy Yankee a v půl Petr Jablonský.
8: Mm-hmm.
7: A za chvilku...
8: filmový odborník.
7: Jo, dáme si opět dvě ukázky k obědu. Jako malý předkrm, že jo, já to musím vždycky říct. Já už se tak opakuju, mi přijde, že říkám, no ne, ale to mi jenom přijde, že jo?
8: To ti jenom přijde.
7: Jo?
8: Jo, dobrou chuť, pokud právě obědváte, je vlastně úplně stejný.
7: I když pravda, že léta letoucí to říkal pan Železný,
8: no,
7: vlastně,
8: právě.
7: Že jo? A taky to nikomu nevadilo.
8: Ano.
7: No,
8: a takže... všem nám to utkvělo v hlavě, no. Takže tvůj filmový odborník je se stane legendární.
7: Jo, už teď je to legenda, přesně, Lucinko, ale teda, já tě pozvu na kávičku za to, jak jsi příjemná a laskavá. A ještě něco řekni posluchačům, dám ti chvilku.
8: No já popřeju taky dobrou chuť k obědu a hezké odpoledne.
7: Tak jo.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úkolce.
0: Filmový odborník.
2: Tak pojďme si užít čtvrtečního odpoledního filmového odborníka. Máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne. Vy můžete volat sem k nám na 257-400-999 a odnést si ten titul. Jak to dopadne, to se rozvíme záhy. Já si teď tady vyberu jedno telefonní číslo a že jich tady je, teda voláte zase o 106. A to je dobře. Tak, kdo je třeba na tomhletom telefonním čísle? Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Ahoj, tady Petr z Plzně.
2: Petře, já tě zdravím. Nemyslím si, že dneska to bude nějak složité. Možná máš teda kliku jako blázen a třeba si ten titul odneseš. Tak jsi připraven na první ukázku?
4: Ten.
2: To je dobře. Ta zní totiž takto.
5: Nemáte náhradní žárovku? Jak to v ní hučí?
6: A svítí? Co?
5: No, svítí, ale jak to v ní hučí?
7: Počte mi.
5: To je dobrý fígl. A to je v kapse baterku, co?
7: Sám jsem baterka.
2: Petře sáhl na tu žárovku a ona se rozsvítila. A ten, kdo na ní sáhl, Petře, byl pan Zdeněk Svěrák. Protože sám byl žárovka.
3: No?
2: Řekněte to.
3: No, žárovka.
2: No, žárovka to není. Ne, to není správný název filmu. Žárovka ne, ale co můžu říct, zcela jistě je to, že režisérem tohoto snímku byl v roce 1994 Jan Svěrák.
3: Tak jo.
2: Možná i proto si Zdeněk zahrál v jedné z hlavních rolí, ale řekněme, že tu hlavní roli hrál Petr Forman. Taky se tam objevil Bolek Polívka, Daniela Kolářová, Marek Vašut, Ladislav Smoljak si zahrál v tomhletom tak trošku sci-fi fantastickém snímku.
3: Tak škoda, no.
2: Škoda, jo, takže netušíš, jo?
3: Ne.
2: Je to prostě akumulátor.
3: Oho.
2: Není to žárovka, je to akumulátor.
3: Dobrý.
2: No, takže to bychom měli, no a tak pojďme to zkusit trošku jako napravit,
3: no.
2: Aby ses aspoň stal polovičním filmovým odborníkem. Poslouchej pozorně, ta ukázka je jednoduchá.
8: Stůjte, Vilibalde, to není nic důležitého. Chci si s vámi pohovořit.
9: Službám.
8: Říkejte mi Ksenie, nebo raději drahá Ksenie.
2: Jak já ji miloval, tu Ksenii.
3: Arabela,
2: to z tebe vypadlo, Petře. No, to je radostí, já tam slyším snad i manželku, nebo kdo to tam
3: řekl? Jo.
10: Manželka,
2: ta se úplně zbláznila. Ježiš, to bude oslava ještě dneska doma. Tak Petře, já si myslím, že můžeme zahrát to nejlepší z muziky, klidně manželce, ne?
3: Určitě.
2: Co? Když je tak veselá, hlasitá, si to užije, dejte si něco dobrého k obědu, můžete oslavit tady to poloviční vítězství, jak se sluší a patří a zase někdy zavolej, jo?
3: Tak se měj, čau.
11: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
0: Frekvence 1.
15: To nejlepší z muziky.
0: Z každého

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 máme 2 minuty po půl jedné odpoledne. Mám tady zprávu od Kociše. Ahoj Robine, v sobotu 5.9. by oslavil 80 let muž, který mě provází už od základní školy. Člověk, jehož odkaz tady bude s námi další generace. Chlap, který žil život plnými doušky, už teď vím, že jeho hlas mě bude doprovázet na mém pohřbu. Byl to Freddie Mercury. Můžeš prosím pustit něco od Queenu. Díky, zdraví Kociš. Já moc děkuju za tuhletu zprávu. Je moc hezká. Navíc v sobotu ráno jsem vzal vysílání, přátelé, takže to tady klidně můžeme nejenom s Kocišem, ale i s ostatními oslavit nějakou tou hymnou od Queenu, ale dneska je úplně jiné výročí. Dneska máme 3. září a přesně před 30 lety, 3. září 1996, začala v Praze několika denní davová hysterie vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Takže my si dáme za chviličku Michaela a budeme vzpomínat na jeho koncert na Letné. Teď Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý den, pane Jablonský, tady třeba Kavadimír. Já jsem se chtěl zeptat, kdyby dostal pán Babiš takovou nabídku, jako dostala minulá vláda, 9,5 miliardy diskovinů. Já osobně, kdybych dostal tuhle tu nabídku, tak já každému Čechovi nad 18 let bych dal 1 milion. Stát by zbohat a ještě by jim 5,5 miliardy zbylo.
3: No tak prosím vás, doufám, že mě necháte taky mluvit, jako se ptáte.
2: Prosím, povídejte mi.
3: Takže nejdřív dobrý den, s kým mluvím teda?
2: Dobrý den. Sabalka Vladimír Zrna na zdravící.
3: Aha, dobře. Takže tady Andrej Babiš, já vás zdravím. A vy jste se chtěli zeptat na ty byt... Jak jste to říkal?
2: Diskojiny. Kdyby dostal takovou šanci, pán Babiš, jako diskojiny, jako dostal minulá vláda.
3: Počkejte, ticho. Jako myslíte diskonta? Já dělám diskonta v mých supermarketech, z mého podniku taky máme hodně diskonty. Jogurt, mléko jsou v diskontu, to myslíte?
2: Ne, já myslím prachy.
3: Počkejte, tak to nejsou ale diskonty. Málo kdy jsou diskonty, to jsou bitcoiny, myslíte?
2: No, bitcoiny, no.
3: No to není to stejný, že jo, diskont a bitcoin, to je něco jiného. No, prosím vás, já každopádně, samozřejmě, bych nevzal nic, kdyby mi ten Jiříkovský... No tak já odpovídám. Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. Jako to bych klidně dal z kapsy, to bych dal z kapsy v keši. To bych dal normálně, to bych dal v keši z kapsy. No, přes tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No, to je úplný prdlajs, takže je pravda, že samozřejmě pokud by to bylo 9,5 miliardy, 13 miliardy, no tak to už bych musel naučit. Takže díky, že jste zavolal, mějte se krásně a na shledanou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
5: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Práce pokračují na dálnici D1 ve směru na Prahu u Měřína. V úseku mezi 134. až 133. kilometrem neprojedou řidiči levým pruhem. Délka pomalu jedoucí kolony sahá na 137. kilometr k odpočívce Stránecká zhoř. Stržení 10 minut. Stále přes hodinu trvá zpoždění v koloně na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Provoz omezují následky nehody 2 nákladních aut na konci dálnice u Zdibů. Projíždí se jedním pruhem. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává exitem u Nové Vsi na 18. dálničním kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Je to on, je to Michael Jackson, Black or White na frekvenci 1, pár minut po 3:15 odpoledne, tak dneska na den přesně, přátelé. 30 let už uplynulo od té doby, co přiletěl do Prahy Michael Jackson. No a provázelo ho samozřejmě davové šílenství. Já jsem si tady teď pouštěl staré video z té doby a nechápu vůbec nic. To, co se dělo v ulicích Prahy nebo před hotelem Intercontinental, tak to nemělo obdoby. Ještě si to můžete sami dohledat na internetu a podívat se na to. Naprostá davová šílenost. Ano, 3. září 1996 se to všechno začalo psát. Začala vlastně v Praze několika denní davová hysterie vyvolaná příletem zpěváka Michaela Jacksona, koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového turné, se zúčastnilo až 150 tisíc lidí z celé Evropy. Davy fanoušků čekali na Michaela na letišti, oblehali hotel nebo ho doprovázeli taky při prohlídce Prahy. V den jeho příletu byla na Letné v prostoru někdejšího Stalinova pomníku taky instalovaná jeho více než 10 metrů vysoká socha. Ten monument byl součástí propagace turné History. Kuriozní bylo, že dokonce na tu svou obří podobiznu mohl Michael dohlédnout z apartma svého hotelu. Pojďme si udělat takovou malou, stručnou, krátkou rekapitulaci, zazpomínat vlastně na tu jeho návštěvu. No tak 3. září čerstvě 38-letý Jackson dorazil do Prahy, dorazil soukromým Boeingem 707, na starém ruzinském letišti přistál okolo 17. hodiny, čekalo tam na letišní ploše asi 500 vybraných fanoušků, další pak čekali před halou, řvali, omdlévali, plakali. Jak říkám, byla to šílenost. On byl ubytovaný v prezidentském apartmá. Jeho doprovod zabral vlastně desítky pokojů v hotelu Intercontinental. Večer se několikrát taky objevil v okně, mával tomu davu, což teda pokaždé vyvolalo bouřlivé reakce fanoušků. 4. září vyrazil na prohlídku Prahy, 5. září ho čekaly přípravy a taky zkoušky. Technika vlastně používaná při show měla vážit asi 1200 tun a část vybavení byla do Prahy dopravena dokonce z LA. 6. září se setkal s prezidentem Havlem. No a sobota 7. září, asi všichni ví a tuší, první koncert History World Tour. Koncert provázela mimořádná bezpečnostní opatření. Na pořádek vlastně na Letné a v jejím okolí dohlíželo přibližně 1200 policistů. Zdravotnickou službu zajišťovalo okolo 150 zdravotníků. Na akci opravdu mířilo obrovské množství lidí. Dobové odhady návštěvnosti se pohybovaly mezi 120 až 150 tisíci lidmi. Co se týká vstupenek, tak běžná vstupenka vyšla tehdy na 630 až 700 korun. No, pro představu, průměrný měsíční plat byl tehdy asi 9600, tak jenom abyste byli v obraze. Mě by zajímalo, jestli tam byl tehdy někdo z vás v tom roce 96, jestli jo, tak to fakt napište na 736 300 444, jaké to bylo a jestli jste tam fakt byli.
1: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, tak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
2: Jedna noc, která všechno změnila.
1: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
2: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
3: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou The Cure na Frekvenci 1. Tak já tady vlastně čekám na naší SMS v Ráně, kdo napíše z pamětníku, kdo z vás byl tehdy v roce 96 na koncertě Michaela Jacksona. To by mě sakra zajímalo, teda já jsem zvědav, jestli se dočkám. No nic, na Letnou se vlastně můžeme podívat i teď, protože i Marek Ztracený tam měl koncert. Daleka tam neměl 150 tisíc lidí jako Michael Jackson. Bryan Adams, Rod Stewart, taky Sting bude po 13. Za chviličku taky další zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
12: Dobré odpoledne, sériový vrah Hejna zůstane ve vězení. Alergiky trápí pil Ambrozie. Hodinová kolona je na D8 před Prahou. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Hejna dostal nejvyšší možný trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Muž si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Podle soudce zde trvá hrozba pro společnost. Doživotní trest muži uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Vyděláváme zase o něco více peněz. Průměrná mzda v Česku stoupla na 51 966 korun. Meziročně tedy o více jak 6%. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. V posledních dnech trápí alergiky v Česku pily Ambrozie, a to hlavně na Moravě, na Českomoravské vrchovině i ve středních Čechách a v Praze. A problém mohl být také pil chmele, trav nebo kopřivy.
13: V nadcházejícím období čekáme stále spíš nižší koncentraci vzdušných alergenů. Vedle pilu ambrozie se hojněji může objevit už jen pil kopřivy. A taky spory plísní se budou vyskytovat jen v menším počtu. Ambrozie se bude v jihočeském a západočeském regionu a v Polabí objevovat až do října, a to zvlášť při jihovýchodním větru. Spory plísní se v alergologicky významné koncentraci udrží v ovzduší taky až do října. Láďa Jakub, Frekvence 1.
12: Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy. Představí se v nich také kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
11: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo. Později na severu území může slabě pršet. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří 27.
2: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A s pořádně dlouhou kolonou počítejte na D8.
14: Stále přes hodinu trvá zpoždění v koloně na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Provoz omezují následky nehody dvou nákladních aut na konci dálnice u Zdibů. Projíždí se jedním pruhem. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává exitem u Nové Vsi na 18. dálničním kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
12: Tolik zprávy, teď už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Vítejte, ještě jednou hezké odpoledne. My jsme tady řešili Michaela Jacksona, protože je to přesně 30 let, Lucinko, kdy přiletěl do Prahy 3. září 2026 a bylo 3. září 1996. Mm. No, nevím, kde jsem byl a vlastně, když jsem sledoval to video teďkom na internetu, které si každý z nás může dohledat úplně jednoduše, tak to bylo naprosto davové šílenství, úplný blázinec. Na jednu stranu jsem rád, že jsem u toho nebyl, na druhou si říkám, tyjo, tohle zažít vlastně neúplně to šílenství, ale ten koncert toho Michaela, jako dal bych si to.
12: Já jsem byla tehdy v prváku a pamatuju si, že tam byly moje spolužačky.
0: Fakt?
12: A že tím žili hodně dlouho.
0: Tak spolužačky, pokud nás posloucháte teď, tak nám napište na 736-344-44, jak je to bylo, protože zatím tady marně čekám, kdo z našich posluchačů tam v tom roce 96 byl. A je pravda, že už tady vidím jednu zprávu, že Vlasta ze Zlína píše tady nějakou vzpomínku, tak to si přečtem za chvilku. Aha. To se těším, pojďme si dát teď to nejlepší z muziky, hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: for Love tady u nás na Frekvenci 1, máme na chlup přesně 1:45 odpoledne a dneska, mimochodem 3. září, je to na den přesně, kdy do Prahy přiletěl Michael Jackson a v naší metropoli začalo davové šílenství. A to všude, kde se hnul. Mě samozřejmě zajímá, jestli někdo z vás byl na beznadějně vyprodaném koncertě na Letné Michaela Jacksona a tahle ta SMS-ka, tak ta mě teda dostala. Ta mě dostala, Honzo. Ta pípla před chviličkou, poslouchejte, koncert Michaela Jacksona byl úžasný. Mám osobní vzpomínku, která je ještě něco víc než koncert. A Honzo, jak může být něco víc? Jak může být něco víc než koncert? No nic, já jdu číst dál, protože jste napnutí jako kšandy, stejně jako já. Ta SMSka pokračuje. Před příletem totiž probíhala soutěž na Evropě 2, kdy několik výherců mohlo zpěváka přivítat přímo po příletu na letišti. No to jsem tady říkal, tam bylo 500 vybraných fanoušků. A Honza evidentně byl bez nima. Ty brďo. Čtu dál. Po celonočním čekání u rádia na píseň od Michaela jsem se stihl dovolat jako první a vyhrál. Osobní setkání na letišti, byť krátké, bylo prostě nejvíc. Koncert potom, to byla třešnička na dortu, hezký den. Honza, Honzo! To, kdybych tady měl další lístky na nějaký koncert, tak ti je normálně dám za to. To je prostě boží. Bohužel nemám, ale tak třeba to nějak vymyslíme do budoucna s něčím jiným. To je prostě za mě úplně výherní zpráva. Já ti vlastně závidím a nejsem sám. Je to úžasné. Píše i Vlasta ze Zlína. Ahoj, já bych se chtěla přihlásit, protože já jsem byla s dcerou na tom koncertě Michaela. Dceři bylo 19 let, celá rodina. Jsme velcí fanoušci dodnes. Vlasta ze Zlína, zdravím do Zlína. Vlastičko, moc děkuju za zprávu. Další, ahoj, Frekvence 1, na koncertě jsem byl a byl to mazec. Nikdo se mi nepodepsal, škoda. Pište další SMSky, pokud jste byli u tohoto šílenství, kdy jsme měli Michaela v Praze. 736-304-444, za chvilku se k tomu vrátím.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: nejlepší z muziky, tohle je Whitney Houston na frekvenci 1:02 odpoledne. My stále řešíme Michaela Jacksona. Je to téma, které vlastně nemohu jen tak uzavřít, protože vy jste se tak rozepsali a já tady hltám. Co každou větu, každé slovo, které mi tady vlastně posíláte, a snažím se do toho tak nějak jako vcítit a vžít a představit si, jaké to tehdy muselo být, stát na Letné na koncertě Michaela Jacksona. Je tomu, přátelé, opravdu přesně 30 let. Na chlup přesně 3. září v roce 1996 přiletěl do Prahy. Ten koncert byl 7. září. No a vy píšete, vy teda vyjedete pecky. Jana mi píše, ahoj, já jsem tam byla. A bylo to úplně super. Předkapela DJ Bobo a stála jsem vepředu. Jenže pozor, byla jsem těhotná a jak to všechno začalo, tak jsem musela dozadu, jak se ti lidi prostě tlačili jeden přes druhého, nedalo se tam dýchat, ale za to všechno to stejně stálo Jana Mikulašovice. Jani, děkuju moc za zprávu. To muselo být opravdu sec mazec. A počkej, vlastně nebyla si zdaleka jediná, která vlastně na ten koncert Michaela Jacksona přišla těhotná. Hele, Helena tady píše, ahoj, frekvence jedna, tak já jsem byla na koncertě Michaela Jacksona a pamatuju si to velmi dobře, protože jsem byla v té době těhotná se svou první dcerou a byl to úžasný zážitek, přeji krásný den, Helena. Ivo ten nám taky napsal, že na lepším koncertě nikdy nebyl, že lidi tam omdlévali a posílali si je vlastně přes hlavy až ke zdravotníkům. No, já dokážu si to představit. Petr ze Zlína, no tak ten to úplně zabil. Ten tam byl za kilo. Já vám to vysvětlím. Ahoj. Byl jsem na koncertě Michaela Jacksona s 11 kamarády jenom tak, že pojedeme za plot se podívat. No a nakonec jsme tam koupili lístek za 100 korun na hlavu. Úžasný zážitek. Překupníkům se nepodařili prodat nakoupené zásoby. Ha, Petr Zlín. Petr si dal koncert Michaela Jacksona jenom za kilo. Tak to by šlo. No a mám tady taky zprávu od Tomáše, to vám ještě přečtu, než si dáme aktuální dopravu, to taky stojí za to. Ahoj, já jsem před 30 lety mohl být na koncertě Michaela Jacksona, protože jsem měl lístky a když jsem s tehdejší přítelkyní, dnešní teda manželkou Olinou, šel a blížil se na Letnou, tak to byl takový masakr, že jsme to vzdali a raději tam ani nešli. Tak jako bylo to až někde hodně vzadu a viděli bychom asi stejně prd a ne Michaela Jacksona. No, prostě jsme asi nebyli takový skalní fanoušci. No a teď píše, no jo, no, ale žádné příště už nebude. Tomáš, to nebude, Tome. Tyjo, tak co k tomu dodat? No já vůbec nevím. Jako jít už na ten koncert a být tam, tak já bych si to klidně dal někde zezadu. Samozřejmě chápu to davové šílenství, tak abych nemusel být úplně v tom centru dění. Klidně bych si to dal někde zezadu. Dal bych si to možná i někde za plotem, je to jedno. Slyšet to muselo jít. No a pak tady mám teda ještě, ale to je teda zpráva jako blázen. To si dáme za chviličku. Normálně, věřte nebo ne, napsal nám tady posluchač, který v té době byl policista a sloužil přímo u hotelu, kde Michael Jackson bydlel.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Následky střetu dvou nákladních aut stále uklízí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy za nájezdem od Zdibů. Kolona aktuálně od 10. kilometru zdržení půl hodiny. Několik nesouvislých kolon, převážně nákladních aut v pravém pruhu, popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se zpomaluje u odbočky na Rosice v Ostrovačicích na 178. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Osobním autem v levém pruhu se řidiči zdrží 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Army of Lovers tady u nás na Frekvenci 1. Bych chtěl poděkovat vám všem za naprosto úžasné zprávy, které posíláte právě na téma Michael Jackson v Praze, protože vzpomínáme vlastně na ty události, na to šílenství, je to přesně 30 let. Bylo to 3. září, kdy přiletěl 1996, máme dneska 3. září 2026. Je tady úžasná zpráva od jednoho posluchače, který v té době byl policistou přímo u hotelu, kde vlastně Michael Jackson bydlel, takže pokud se nepletu, byl to Interkontinentál. A on napsal, měl okno směrem do centra Prahy, mával lidem z okna v bílé rukavici, v autech, jsme vlastně je doprovázeli po celé Praze a měl už jsem v té době videokameru, mám zajímavé záběry, jak tajně v noci ujíždí z Prahy ven, ale policejní favorit jim nestíhal. To mě pobavilo. Jo, no, ono se tehdy jezdilo vlastně favoritem a tak dále. No, teď to známe, Ježíš Maria, ty škodovky, ty 120ky, favority a tak dále. No, posluchač Praha, tak já moc děkuju za tuhle tu zprávu, je naprosto úžasná a co se týká těch záběrů, naprosto jako úžasná, jako úžasný materiál. Závidím, to je prostě zlato, to je drahokam, to je... K tomu si člověk pak může večer určitě při víně sednout a nebo pivku a sledovat tyhle ty zajímavosti, které nedej bože, když máte doma, tak jak říkám, to máte prostě zlato. Taky pozor, se mi ozvala i Martina, která taktéž sloužila jako policistka u hotelu, když tady byl Michael Jackson. Když vyhodil polštář z okna, tak nás málem ušlapali, ale i tak to byl zážitek Martina. Hele, zkusíme udělat ještě takovou věc, že bych třeba Martině zkusil teďkom zavolat, jestli nám to zvedne, aby nám třeba řekla ještě, jaké to bylo a tak dál, ale chápu, když nebude chtít, to je úplně v pohodě, necháme si to jenom takhle na tu SMSku, ale přijde mi to natolik zajímavé. Je tam Martina u telefonu?
1: Je tam Martina.
0: Martino, tady je Robin z Frekvence, nevadí, že volám, asi ne, když to zvedáte, ne?
1: No, jsem v práci, ale nevadí, no.
0: Martino, tak jenom rychle, jaké to bylo? Jako, takhle, můžu tykat?
1: Jasně.
0: Jaké to bylo? Ty jsi byla jako policistka tehdy, když Michael Jackson byl nebo když bydlel v Interkontinentálu?
1: No, byla jsem jako policistka, byla jsem jako vlastně možná jediná ženská, která kdy tam sloužila v té době.
0: Jo, to muselo být naprosto úžasné, jako...
1: No, zážitek to byl, no, akorát mám teda, do dneška si schovávám ústřižky s novým, kde je to vyfocený, jak mi dokonce odlítává čepice, když mě tam málem ušlapalo to ten dáv.
0: Ježišmarja.
1: Ale můžu hrdě tvrdit, že jsem hlídala Michaela Jacksona.
0: Ty vado, Martino, já ti tady musím zatleskat. Ale věřím, že to muselo být naprosté šílenství. Já jsem ty záběry sledoval vlastně teďkom. Já byl, jestli se nepletu, ve druháku vlastně na střední škole v roce 96, takže teď jsem si to ještě pouštěl zpětně po těch 30 letech. A to, co se tam dělo, to jako bylo fakt proti přírodě. Ti lidi padali, řvali, brečeli, měli prostě hysterické záchvaty. Ty jsi potom třeba i provázela toho Michaela, jakože jste jeli s hlídkou za ním, jak jezdili po Praze?
1: To ne, my jsme hlídali ty davy před tím koncertem a to úplně jako stačilo, aby bez toho člověk byl psychicky vyčerpaný.
0: No jasně.
1: Nicméně jako Michael Jackson si to prostě zasloužil, takovýhle hysterický šílenství.
0: No jasně.
1: Já jsem ho zbožňovala, zbožňuju ho doteď, dokonce nedávno jsme to s mým 21-letým synem, který ho taky miluje. Jsem mu to ukazovala, tak se chlubil všude, že jeho matka hlídala Michaela Jacksona.
0: Takže máš...
1: No, bylo to takový hlídala, no, ale
0: no
1: prostě
0: jasně.
1: Hlídala.
0: No hlídala, co by ne. A tak máš asi spoustu fotek, ne, z té doby? Nebo vlastně tehdy to nebylo ani tak, že bys mohla cvakat rychle něco na telefon?
1: No to nebyla to vůbec nebyl prostor.
0: To vůbec ani, to ani nebylo, ani technicky to nebylo možné, jako.
1: Ani technicky to přesně nebylo možné. Já jsem se musela držet zbraň, čepici, vysílačku a sama sebe, jako, a ještě držet foťák, tak to bych asi úplně neustála.
0: Mě to teď úplně rozcvaklo, jak se tě na to ptám, si říkám, ježíš, to vlastně ani nejde, to nešlo, to je nesmysl. Ale moc ti děkuju za těchto pár slov, aspoň k tomuto tématu, fakt díky za zprávu, za ten telefonát, že jsi udělala na chviličku čas. No a co k tomu dodat? No máš, hele, z čeho čerpat, máš z čeho žít, jako jo? Ten, kdo to nezažil, tak neví, no.
1: Neví, já jsem byla na spoustě akcí, na papeži, na Putinovi a Měnový fond a tak dále. Dělám to dodnes, tu práci. A dneska jste mi tak krásně teďka zvedli náladu, že můžu vzpomínat na takové hezké časy, no.
0: Ježiš, to je
1: už
0: super.
1: To není, co to bývalo.
0: Chápu. No tak jo, tak jde práce hezky od ruky. Měj se parádně a moc rád jsem teda se takhle aspoň přes ten telefon, přes Ether F1 seznámil a pokecal. Bylo to moc, moc fajn, děkuju.
1: Já taky moc děkuju za to, že nám zvedáte náladu každý den.
0: Ježiš, to jsou krásná slova, to si tady vytesáme normálně na frekvenční nástěnku. Martina, policistka, hlídala Michaela Jacksona a tady tu větu.
1: No, věřte tomu, že pro nás je to opravdu aspoň toho trošku bálo, co pro nás kdo může udělat, no.
0: Ježiš, to je krásné. Tak jo, hele. Marťo, měj se krásně, já bych si tady povídal klidně až do zpráv, ale nejde to.
1: No to já taky, ale musím jít za chvilku vyslýchat. Tak mějte se krásně a děkuju ještě jednou. Super.
0: Tak jo, měj se, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Které rádio platí za vás?
5: No Frekvenci 1.
0: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
5: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
4: Máme tady něco na zoubek?
5: Jo, tak dentální hygienu.
4: Je to tak?
5: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: na do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: 14 hodin minutka k tomu. Lucka Šmídová u mikrofonu. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Macinka odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně. Benzín i naftu tankujeme zase dražší. Po nehodě zůstává kolona na D8 před Prahou. Ministr zahraničí Petr Macinka odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku, že obvinění Ruska z incidentu v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Zároveň oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruska na českém území opatření, které tyto podmínky vyrovná. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví S-karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření.
7: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Na benzínkách se dál zdražuje. Cena benzínu stoupla na průměrných 42 korun a 34 haléřů za litr. A litr nafty tankují řidiči průměrně za 45 korun a 89 haléřů. 7letý chlapec spadl v úterý kvůli sledování telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Evropská unie od čtvrtka pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Oznámila to Evropská komise. Od Brazílie požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. Útočník Tomáš Čvančara se po 3 letech vrací z Německa do české fotbalové ligy. Bývalý reprezentant bude do konce sezóny hostovat v Hradci Králové.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti až na zataženo. Později na severu území může slabě pršet. Nyní teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: S kolonou teď počítejte na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Zdržíte se asi 15 minut. A jdeme se podívat, jak to vypadá po nehodě na D8.
8: Následky střetů dvou nákladních aut stále uklízí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy za nájezdem od Zdibů. Kolona od 10. kilometru a zdržení se zkrátilo na 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
6: A po zprávách startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou.
5: Stále sama, ale vypadá to, že se nám Vojta už snad možná trošku vzkřísil a včera psal, že už mu antibiotika zabrala, že sice hůř dýchá, ale že už to udýchá, tak já věřím, že třeba zítra dorazí.
6: To by mohlo.
5: To by mohlo.
6: Dá se vývar. Ještě si poleží. Mě tak napadlo,
5: taky,
6: že
5: taky,
6: jako...
5: taky léčíte všechno vývarem.
6: No,
5: já myslím, že vývar je úplně na všechno.
6: No, asi jo.
5: Ale úplně jako úplně na všechno. No. Podle mě i na pohlavní nemoci je vývar. Prostě vývar je na všechno. A nejlepší je hovězí.
6: Určitě.
5: Zrovna se ke mně chystá, teď v pondělí přijede táta za mnou a říká, první, co si uděláme, uděláme si vývar. Přivezu ti z Havlíčkova Brodu nudle. Udělám nudle, říkám, ti nedělej nudle, jako tak u nás v Kláštěci máme taky mouku, vejce a vodu, jako uděláš nudle doma. Dobře, uvařím ti pravej knížku v vývar.
6: Takže tak kolik hodin? 8.
5: No tak, co vy to táhnem 12, tak 5, tak 16.

jsou úžasný Coldplay na frekvenci na 14 hodin 12 minut. Tak si myslím, že tak trošku ta veřejnost žije československou superstar. Dneska jsem slyšela v metru několik rozhovorů a dokonce jsem si po cestě sem povídala s kamarádkou, která viděla ten první díl, respektive jako teďka, co začalo včera. No, jsem si tak říkala, že vlastně já jsem byla konzument hlavně té první série a to už je strašně dlouho. Ježiš, to je totiž rok 2004. To je prostě 22 let zpátky. Bože, to je strašný. No a tak jsem si tak říkala, že se podívám, co ty lidi vlastně vůbec dělají. Protože když se řekne prostě superstar, tak mě se vybaví samozřejmě Aneta Langerová, což byla výherkyně té první série. Ta stále zpívá.

to je jasný, dokonce má na kontě 5 studiových alb a cenu Anděl. Šárka Vaňková, druhý místo, ty je teďka 38 let, jinak Anetě je 39, tak ta se věnuje muzikálu, herectví, tady je taková zajímavost, několik let se živila jako vizážistka a obchodní zástupkyně kosmetických značek, takže trošku zběhla. 41 let má Sámer Issa, ten byl na třetím místě. To byla taková hodně výrazná tvář, mě vlastně docela bavil, ale on nějak nedopad úplně dobře, že jo? Prostě, jakmile to nějak přeženete prostě s těma všema různýma kompenzátorama, tak to prostě nikdy nedopadne dobře. Tomáš Savka, toho si téměř skoro vůbec nevybavuju a to dokonce je držitelem 2 cen Thálie, Tomáš Savka. Možná, já možná vím, 43 let a on si vzal nějakou starší ženskou trošku bulváru. Martina Balogová, tyjo, 48 let. Martina Balogová, tak to vím, blondýnka, ta měla nádherný hlas. Julian Záhorovský, ten se pak chvilku věnoval taky možná nějaký moderaci, mám pocit. 6. místo, Stanislav Dolínek. Stanislav Dolínek, jak mohl vypadat Stanislav? Já už vím, ten se tady se teda píše, že se teďka živí jako pojišťovací agent, ale to byl takový menší, tomu je 42, menší, sympatický, takový vlastně docela sympatický zjev prostě. Na 8. místě Petra Páchova, tak tu nemám vůbec, 39 let. A Petr Poláček, 42 let, to byl takový jako taky sympoš, takový hezounek a ten je u policajtů, si představte. No a 10. místo Veronika Zaňko, ty je 41 let, ta skládá hudbu, ale tu si teda taky nevybavuju. A jedna taková zajímavost tady s ní spojená, její mladší sestra Klára se o rok později dostala do finálové 12 druhé Superstar. Tak tolik k té desítce finálové z roku 2004, to už je prostě 22 let. Někdo to vytěžil, někdo to bohužel nevytěžil, ale já myslím, že kdo si tam našel svoje místo, tak si ho stále drží. Třeba Aneta Langerová je neustále a pořád to tak bude vlastně jako číslo 1 pro mě na pořád. Stejně jako David Koller.

0: Na frekvenci 14 hodin 20 minut. Trošku nám zapršelo, možná by mohly začít růst houby. Kde teda rostou a je to tutovka, tak to je na Tachovsku. Já tady mám jeden takový neuvěřitelný příběh, který je teda na internetu už nějakou dobu, možná jste ho od samého rána už v nějakém rádiu slyšeli, možná to řešili tady raňáci. Každopádně jistý člověk na Tachovsku vyrazil na ryby a protože ryby nebrali, tak se šel podívat po houbách. To je prostě krásný. A představte si, že našel 15-kilovýho kotrče. To není teda zrovna houba, kterou u nás doma sbíráme nebo nějak zpracováváme. Jakože bych nevěděla, jak vypadá, to asi vím. Mně to spíš přijde jak nějaká podmořská věc, jako nějaký korálek. Ale každopádně 15 kilo měla tato nádhera. A tady v tom příběhu se vypráví, jak to museli jako samozřejmě horko těžko dostat do auta, že jo, museli to dát do mikiny, opravdu jako prostě 15 kilo je 15 kilo, že jo, to je prostě půlka našeho psa. K tomu všemu ještě našli jednoho menšího kotrče, 4 kila, no a co s tím budou dělat, tak co se dělá s takovýho kotrče, no, tak udělala se kotrčovka, polívka, nevím, nikdy jsem neměla, vlastně jsem možná ani nikdy kotrče neochutnala, jo, že bych z toho nikdy měla nějakou dobrotu, no ale ještě jedna zásadní věc, která se tady s tím pojí, tak to je rekord, protože si představte, že skutečně potvrdili z Pelhřimovské agentury Dobrý den, že se jedná o rekordní kousek a tenhle rekordní kousek bude zapsán do České knihy rekordů. 15-kilovej kousek. To chcete najít. Na to nemáte prostě ani košík.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: S elektřinou je to podobné jako s manželstvím. Musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely. Jo, že takhle je to lepší. Chtěla jsem vám to psát, říkám
2: ne. To je do Vyšehradu, v kterém mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam chci, mě to baví.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: Na frekvenci na Soul Asylum krátce před půl třetí. Za chviličku pro vás budeme mít novinku od Pokáče. Jmenuje se Ignore. A já si tady k tomu čtu pár zajímavostí. Je to vlastně popis toho, co se ti může stát, když se seznamuješ přes seznamku. Máš zkušenost?
1: Ne, nemám.
0: Jsi se nikdy neseznamovala přes nějaký Tinder nebo tak?
1: Neseznamovala.
0: Asi to nepotřebuješ.
1: A ty,
0: já mám zkušenost, no.
1: Povídej.
0: Hele, dobrý, jako, tak jako... Jednou se mi stalo, že jsem tam přišla a když jsem jako viděla tu realitu, která absolutně neodpovídala fotografii, tak jsem se prostě otočila na patě, odešla jsem.
1: Fakt, takže jako jsou ty vtipný videa, takže fakt tohle zažila.
0: To mě to právě vůbec nepřišlo vtipný.
1: Ne.
0: Ne, já jsem ho považovala za úplně debila, protože prostě on klamal, že jo. Člověk si dal na ten svůj profil úplně jinou fotku, než ve skutečnosti vypadal. Prostě to se nedělá.
1: No to se nedělá, no.
0: Prostě na té fotce vypadal výrazně líp a vůbec nevadí, že voze zadu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Španělská policie zatkla v provincii Alicante 35-letou Češku, která je v Česku podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu v kvalifikaci kajakářů. Finále z Čechů pojede jen Vít Přindiš. Hostem presklubu Frekvence 1 bude komentátor CNN Prima News Tomas Kolidakis. Romana Navarová s ním rozebere spor mezi motoristy a hnutím ANO o výši schodku státního rozpočtu. A ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: A podíváme se na odpolední provoz.
4: Opatrnost radíme řidičům na dálnici D48 směrem do Olomouce v úseku mezi Bělotínem a dálnicí D1. Probíhá zde údržba a v pravém pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo silničářů. Silný provoz nyní detekujeme na Pražském okruhu směrem od letiště k D1 v úseku od nájezdu z plzeňské D5 po Ořech. Mezi 23. až 19. kilometrem nyní jedou řidiči o 15 minut déle oproti standardním dojezdům. Jezdovým časům z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Pokáček připraven s písničkou Ignore a hned potom nabídneme z archívu náš příběh, který je buď pravdivý, a nebo je to úplný blábol.

0: Na frekvenci jedna příběh. Příběh, který je buď pravdivý nebo ne, každopádně stalo se toto. Američanka se ocitla v situaci, která se zdála být téměř nemožná. Při jízdě po pobřeží silnicí v Kalifornii její vůz sjel z útesu a spadl do těžko přípustného kanionu, kam se z té silnice nebylo prostě vidět. Nikdo nevěděl, že tam je. Prostě tam spadla se svým autem.
1: Prostě pechvogel klasický.
0: Zraněná, uvězněná, dole přežívala několik dní jenom díky vodě z chladiče auta, ranní vlhkosti, kterou sbírala mezi skalami, a jediné, co jí dodávalo naději, byla, představte si, veverka. Protože tahle veverka...
1: Nosila jí voříšky.
0: Tahle veverka... spolu houskali. Vydrželi na voříškách. Ne, počkej, ty si to děláš legraci, ale tahle veverka prostě evidentně vycítila nějakou svou zvířecí empatii, že tahle žena je jako pod problémech. A házela jí z větví různé bobule, který jí dodávali energii. Prostě z větví stromu, kam by ona normálně se nedostala, za prvý byla zraněna, házela jí dolů ty bobule. Chápeš to?
1: Vraní oko, dej si.
0: Přesně. No, ono se jí potom po několika dnech podařilo vyšplhat zpátky na silnici a tam jí náhodně nějaký projíždějící řidiči nabrali do auta, odvezli jí do nemocnice, ošetřili, a ona pak vyprávila tenhle příběh, že vlastně vydržela jenom díky zvířeti, který měl nějaký ten empatický instinkt a prostě jí pomohlo. Tu veverku už potom nikdy neviděl.
1: Ale já bych tomu klidně věřil, protože zvířata jsou mnohdy ličtější než lidi sami, jo. Takže já si troufnu dneska tipnout, že je to pravda.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: No, jmenoval se Chip. Kámoš měl Dale.

0: dlouhých dvouměsíčních prázdninách. Takže tuhle rubriku budete dál slýchávat a budeme se dozvídat zajímavosti o určité muzice. Tentokrát se Honza Dědek zaměřil na kapelu Berlin. Písnička se jmenuje Take My Breath Away.
1: 7 faktů Honzy Dědka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Ta písnička je stejně slavná jako film Top Gun, pro který vznikla. Podle zpěvačky Terry Nunn ze skupiny Berlin by to ale nikdy nebyl takový hit, kdyby v jejím hlase nebyl cítit smutek z toho, že tehdy už 2 roky žila bez lásky a bez sexu.
1: Za prvé,
3: hudbu složil Giorgio Moroder na zakázku. Producent filmu Top Gun chtěl baladu do milostné scény hlavních hrdinů. Když tu melodii slyšel, tak se rozhodl obohatit film o další erotickou scénu. Tom Cruise a Kelly McGillis byli znovu povoláni do ložnice, kde však byly natočeny pouze jejich siluety. Protože představitelka Charlotte už tou dobou měla obarvené vlasy kvůli jinému filmu.
2: Za druhé,
3: text písničky Take My Breath Away napsal Tom Whitlock, automechanik, který Moroderovi opravdu byl jeho Ferrari a mezi řečí se zmínil, že píše i texty. Tenhle prý napsal, kde jinde, než v autě.
1: Za třetí.
3: Tu písničku nejprve nabídli skupině The Motels, která ji ale odmítla, stejně jako zpěvačka Alison Moye. Nakonec se jí ujala americká kapela Berlin, které Moroder nedlouho předtím produkoval song No More Words.
2: Za čtvrté.
3: A byla to pecka číslo 1 v USA i v Anglii. Oscar a Zlatý globus za nejlepší původní píseň.
1: Za pát.
3: Písnička vyšla i přes její protesty na 4. albu skupiny Berlin, Country and Pray. Jeho prodej to ale nijak nepomohlo, protože kdo chtěl, ten měl už dávno doma single nebo soundtrack k filmu Top Gun. Skupina Berlin byla ale nucena písničku, na jejímž vzniku se kromě zpěvačky nikterak nepodílela hrát na všech svých koncertech, což rok později vedlo k jejímu rozpadu.
2: Za šesté.
3: Znovu se tahle písnička objevila v americkém žebříčku v roce 2004, kdy ji naspívala Jessica Simpson. Údajně to byla píseň, která nejlépe popisovala její tehdejší manželství.
1: A konečně za sedmé.
3: No a zapomenout nesmíme ani na českou verzi, kterou v roce 1987 naspívala Petra Janů pod názvem Ještě se mi směj. Tady je teď ovšem na Frekvenci 1 originál z roku 1986. Skupina Berlin a Take My Breath Away.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektívkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: jsou na frekvenci na Queeni. Krátce před 15. hodinou, po 15. třeba Devin Brands. Taky trochu relaxu, Frankie Goes to Hollywood. A bude třeba taky Eros Ramazzotti. A muziky bude mnohem, mnohem víc. Všechno prozradíme hned po 15. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Sériový vrah Hejna zůstane ve vězení. Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70%. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem od letiště. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Hejna dostal nejvyšší možný trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Muž si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Podle soudce zde trvá hrozba pro společnost. Doživotní trest muži uložil v únoru 2005 Pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v České republice. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu.
10: Podle ministerstva by i přes pomalejší plnění zásobníků mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Česká republika stejně jako v předchozích letech splnila evropský indikativní milník minimálně 60% naplněnosti zásobníků k 1. září. Ministerstvo průmyslu nemá jakékoliv informace, že by neměl být splněn taky hlavní evropský cíl 80% naplněnosti pro období od 1. října do 1. prosince. Ladě Jakub, Frekvence 1.
9: Dopravní podnik v Brně stále sčítá cestující. Přes 700 vozů má u dveří kameru. Jak sčítání funguje, popsal dopravní ředitel Jan Seitl.
11: Sbíráme data ze všech vozidel MHD, která jsou v provozu, takže víme vlastně v každém dni, na každé lince, na každé zastávce, kolik tam vystoupilo, nastoupilo cestujících. Samozřejmě je to obrovské množství dat a ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů, na případné reakce cestujících, na dotazy.
9: Podobné sčítání teď probíhá také v Ostravě a Opavě. Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy, představí se v nich také kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle, ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 6 hodin večer proti polskému Tychy.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Večer a v noci bude většinou oblačno, jen výjimečně zaprší a teploty kránu klesnou až na 13 stupňů. Zítra pak bude po ránu oblačno, místy s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Teprve večer na severu Čech se zatáhne a později bude pršet a bude horko. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31.
3: Frekvence 1. Doprava.
9: A krátce po 15. hodině se jdeme podívat na hlavní tahy.
12: Silný provoz nyní detekujeme na Pražském okruhu směrem od letiště k D1 v úseku od nájezdu z plzeňské D5 po Ořech. Mezi 23. až 19. kilometrem nyní jedou řidiči o 15 minut déle oproti standardním dojezdovým časům. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
9: A na frekvenci 1 pokračuje odpolední vysílání s Janou Knížkovou.
13: Já vás zdravím krátce po 15. hodině. Ty jsi měla zprávu o počítání cestujících. A na mě tady vyskočilo na novinkách taková zajímavost z Oregonu. Titulek je super. Málem to nestihli. Do autobusu MHD v Oregonu nastoupily dvě kozy. A výborný je v tom příběhu a v tom videu, že ten řidič jim normálně, všechny ty dveře už byly dávno zavřený a jenom tyhle nechal přivotevřený, aby to stihli. Takže prostě čekal, než nastoupí ty dvě kozy.
9: Je, to jsou úžasní řidiči, ale jo, teda, protože u nás zavřou dveře i tobě.
13: No jasně, i člověku.
9: No.
13: No. Jenomže prej ne nadlouho, protože tam prej byl nějaký prostě pasažér, pes. Jako prostě nějaký pasažér, co se mu to nelíbilo, že jede s kozama. Takže ještě než se autobus rozjel, tak ty kozy, jak je tady přesně černý na bílém, vyplonkoval ven. A oni prej zůstali stát na tom nástupišti, jako kdyby čekali na další. Když už měli tu jízdenku, že jo?
9: No
13: přece nepodobíšky.

0: čas. Lara Fabian na frekvenci 1, 11 minut po 15. hodině. My jdeme vrátit peníze.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
0: Chceme proplácet účtenku a voláme Luci do Kladna. Mám tady v ruce účtenku za takovou pěknou částku, tak uděláme všechno pro to, abychom ty peníze vrátili zpátky na účet, protože prostě se hodí každá koruna. A dobrý den, Lucie, které rádio platí za vás?
3: Radio Frekvence 1.
0: Je to tak, zdravíme. Kde jsme vás zastihli takhle ve čtvrtek odpoledne?
3: Doma.
0: Tak účtenku jsem vylosovala s vaším jménem, s vaším číslem. Vy jste správně odpověděla na tu první otázku a teď ta druhá, což jako úplně samozřejmě nemusí být, nebo pravdivý musí, ale nevím, jestli si vzpomenete, za co jste utrácela.
3: No, buď to bylo za pyžama pro děti, anebo za kalhoty pro děti.
0: Bylo to za kalhoty. Kalhoty tak. Pro školáky.
3: Ano.
0: Jedna z mála věcí do školy. To chápu.
3: Ano.
0: A jak moc velký máte školáky?
3: 9 a 11.
0: 9 a 11, takže to je čtvrtá, šestá? Čtvrtá, pátá?
3: Ano, čtvrtá, šestá.
0: Čtvrtá, šestá. Vy tady píšete celkem vtipně i se smajlíkem, nějak nám o prázdninách vyrostly.
3: No, strašně, no. Rostou taky jako z vody.
0: No, a jako mně to někdy připadá, že to je prostě mávnutím proutku, jakože najednou se otočíte a on tam stojí prostě téměř metr a půl, 2 metry habán. Že jo?
3: No, je to tak, no. My si s dcerou už koukáme z očí do očí, jako.
0: Jú, tak to vás možná přeroste.
3: Za chvilku určitě.
0: Jo. A má bejt po kom?
3: Má bejt po kom, jo.
0: Mě teď napadl takový nejapný for, jakože soused je vysoký, ale dělali to jako by nic. Prostě blbý fory. Tak každopádně, 818 korun je na účtence. A tyhle peníze vám Frekvence 1 moc ráda vrátí.
3: Moc rád děkuju.
0: Nemáte vůbec zač. Věřím, že se budou hodit.

0: a možná až skončí tohle bláznoství, že třeba taky zainvestujete do sebe a koupíte si něco hezkýho, leskýho na sebe. Třeba jo, na Vánoce.
1: Děkuju.
0: Tak jo. Zdravíme do Kladna, pozdravíte školáky, mějte se krásně a ať ten začátek nového školního roku moc nebolí.
1: Jo, moc krát vám děkuju.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: 17 minut po 15. hodině. Dneska už je čtvrtek, zítra už máte pátek, školáci a študáci, takže první školní týden zkrácený za vámi. No a před námi víkend, já jsem teda koukala, že by se mělo trošku pokazit počasí, ale už to říkám vlastně furt dokola, není špatného počasí, jenom špatného oblečení.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Myslím, že ty, co teď jsou někde na výletě úplně dur, tak ty mi moc nepoděkuju. Tomáš Fíla má pro nás další cíl výletu, další doporučení a já ho zdravím a zajímáme se o to, kam máme vyrazit.
2: Hezké odpoledne, Jani. Dnes jsem vyrazil do Moravskoslezského kraje, konkrétně k Hradci nad Moravicí. Tady se nachází Vajzunův kanál. Smělé dílo bylo realizované roku 1890 a postavil ho zakladatel žimrovických papíren, významný slezský podnikatel Karel Vajzun. Dílo sloužilo do roku 1966 pro přísun dřeva do papíren ze vzdálenosti až 60 kilometrů. Voda pak poháněla turbíny pro výrobu elektřiny. První tunel u splavu překonává v délce 45 metrů takzvaný Kozí hřbet a kaňon, kde dosahuje od hladiny řeky na úbočí výšky 150 metrů. Vajzunův kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav a dodnes je v provozu. Unikátní vodní dílo je 3,5 kilometru dlouhé, obsahuje 3 vodní tunely a 2 akvadukty. Na kanálu je několik přepadů regulujících výšku hladiny toku. Papírenský vodní náhon tak nabízí příjemnou takřka 4-kilometrovou procházku, ale ti, co by se sem chtěli vydat na kole, mohou vyrazit po červené. Tenhle výlet fakt stojí za to. Je to tu nádherný v lese, v přírodě a my se s dalším tipem na výlety přihlásíme opět zítra. Tak zatím, ahoj!
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
1: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Frankyšou tu Hollywood na frekvenci 1 krátce před půl čtvrtou. Za chvilku budou zprávy a má je pro nás Lucka.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
5: Jedna noc, která všechno změnila.
4: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
5: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
6: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
0: Dobré odpoledne. Sucho na Orlíku odhalilo několik sudů, kvůli kterým volali lidé na policii. Voda v Orlíku klesla na historicky nejnižší úroveň. Podle policie byla v sudech pouze voda. Prodej nových aut na českém trhu letos stoupl. Od začátku roku lidé nakoupili téměř 168 tisíc aut. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis. Romana Navarová s ním rozebere spor mezi motoristy a hnutím ANO o výši schodku státního rozpočtu. A ptát se budete moci i vy na známém telefonním čísle 257 400 999.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
0: A podíváme se na odpolední provoz.
9: Se zdržením musí počítat řidiči na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu poprvé zpomalují už u Domašova na 175. kilometru. V několika nesouvislých kolonách potom popojíždí až k dopravnímu omezení u křížení s Břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Zdržení pro osobní auta v levém pruhu přesahuje 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Jako to je šílená představa, že jdeš prostě kolem Orlíku a najednou
10: a vidíš tam někde ty sudy.
0: No.
10: Tak první, co tě napadne, že?
0: No jasně.
10: Tak bych taky hnedka volala policajty. Nám se stalo nedávno, jsme šli kolem řeky a tam prostě tam je čistička, z té čističky evidentně se dostává něco do té řeky a jak jsem prostě zblblá tady z těch kriminálních příběhů a tady těch podcastů, tak tam prostě plavala taková jako koule, taková jako obalená do něčeho a já úplně, a teď samozřejmě ten pes tam prostě se na to vrhla a já říkala, tak to bude něčí hlava, prostě to budou ještě hlava. Tak mě nenapadlo nic jiného, než vzít klacik a začat toho šťouchat.
0: Jako ty jsi to chtěla prozkoumat.
10: Já jsem si říkala, jestli jako
0: mám, jako jestli se zapíchneš než do
10: zavolám,
0: něčeho.
10: Přesně, než zavolám, tak se podívám, jestli na mě třeba nemrkne oko. A prosím vás, nebyly to, víš, co to byly. Byly to normálně takhle do té kuličky schromažděný vlhčený ubrousky, který se nesplachujou, že jo.
0: A no to ještě můžete být rádi, že to nemáte v potrubí někde. To z toho nejde vyšťourat, prej.
10: Ty mluvíš ze zkušenosti. Prej.
0: Ne, prej.
10: Neházíte to tam.

0: čtvrtý na frekvenci 1 se budeme věnovat počasí. Dagmar Honcová přináší informace o tom, jak bude zítra.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Pátek přinese vůbec ty nejvyšší teploty z celého týdne. V odpoledních maximech na jižní Moravě rtu teploměru bude kulminovat na 30 stupních Celsia. A víte, kolikátým tropickým dnem to bude od 1. června? 52. tropický den. Jinak očekáváme na většině území Česka jasnou až polojasnou oblohu, v Čechách to budou odpolední maxima nejčastěji do 27 stupňů. A pořádně si krásný sluneční a také tropický den užijte, protože hned v sobotu přijde výrazná změna, přes naše území bude přecházet studená fronta. Nicméně to vypadá, že se k nám tropické třicítky vrátí ještě hned na počátku příštího týdne.

0: Saramaco, to je na frekvenci 1¾:15. Jsem trošku fascinovaná umělou inteligencí a vůbec těma chytrýma věcičkama, které nás obklopujou. A teď je tady jedna taková věc, která se mi moc líbí a myslím, že bude hodně užitečná. Na světě je totiž první zubní kartáček, který v sobě má zabudovanou kameru, takže vy máte možnost vidět v té kameře, respektive na tom displeji, který je před vámi, jak si ten zub a ty zuby čistíte. To mi přijde skvělý, protože teď už to opravdu jako nevošulíte, že jo. A myslím si, že jestli se tohle dostane mezi lidi, tak ti zubaři nebudou mít co na práci za chvilku. Je teda pravda, že třeba já chodím na zubní hygienu, pak chodím k té zubní svý doktorce a vzhledem k tomu, že zubní hygienička už spoustu práce udělá, tak ta moje zubařka už vlastně jako vidí, že jako dobrý, prostě já mám stejně všechny zuby provrtaný, že jo, jsem přesně ten adept, nevím, jestli jste to měli stejně na základní škole, když se chodilo prostě k zubařovi, tak já byla ta, co tam trávila nejvíc času, že jo, v ordinaci, protože prostě vrtala, všechno, co mohla, rozvrtala, takže prostě zuby rozvrtaný. No ale teď to nějak drží, prostě jsou tam bílý plomby a už vymýšlí takový věci, jako že tady tu dvojku tu má takovou nakřivo a jak už jako nemá do čeho, takže já taky narovnáme, nebo už tak vymýšlí takovýhle věci. A chápu, prostě musí z něčeho žít. No ale tenhle zubní kartáček se mi líbí moc. Takže vy si vlastně pořídíte zubní kartáček, k tomu dostanete vlastně takovou kamerku, nebo ta je zabudovaná do toho kartáčku a vy vidíte, jak si ten zub a jak si ty zuby čistíte a kde to chce přitlačit, kde to chce víc vyčistit. Já myslím, že za chvilku si budeme pořizovat vrtačky a budeme si ty zuby sami vrtat a zalátat. No, za mě je to prostě super věc, protože, jak se říká, zuby pohroma huby.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
5: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: 16. hodina klepe na dveře. Vy posloucháte Radio Frekvence 1. Po 16. hodině bude Shakira. Taky budou Cranberries. A nebo Calvin Harris, Ariana. A taky budou zprávy za chvilku.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
8: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: 16 hodin přesně a Lucka Šmídová u mikrofonu.
11: Hezké odpoledne. Řeky budou poprvé v historii dotovat slapy. 7letý chlapec s mobilem spadl do kolejiště metra. 20-minutová kolona je na Pražském okruhu od letiště. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. V pátek povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Ministr spravedlnosti chce, aby v každém kraji vznikl dům pro propuštěné vězně. O záměru plánuje diskutovat se zástupci regionů. Zároveň by rád ještě v tomto volebním období vytvořil další takzvanou otevřenou věznici. Zvažuje její umístění například do Pardubic. 7letý chlapec spadl v úterý kvůli sledování telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Podobných případů ale poslední dobou přibývá. Už při pádu hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektřinou z napájení třetí kolejnice. Mluvčí pražské MHD Aneta Řehková k tomu dodává.
12: Pokud cestující spatří pád osoby do kolejiště, tak musí bezprostředně zmáčknout bezpečnostní tlačítko nouzové zastavení vlaku a následně ten vlakový zabezpečovač vyšle signál, aby se ten vlak zastavil nebo mu nedovolí rozjet.
11: Pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Italky mají bronz loňského evropského šampionátu. Utkání v hale pro 9000 diváků začne ve 20 hodin 15 minut.
10: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Večera v noci bude většinou oblačno, jen výjimečně zaprší a teploty kránu klesnou až na 13 stupňů. Zítra bude po ránu oblačno, místy s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. A zítra bude horko. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu.
13: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Vlivem hustého provozu budete popojíždět mezi 24. a 19. kilometrem. A na dálnici D1 z Prahy na Brno vás zdrží kolona, pokud jedete nákladním vozidlem v pravém jízdním pruhu. Osobní vozidla mohou počítat s menším zdržením, levým jízdním pruhem okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou.
0: A já vás zdravím taky krátce po 16. hodině. Nevím, říkala jsem si, jestli se k tomu vracet, ale asi se k tomu vrátíme, protože my jsme s Luckou obě dvě viděli video o chlapci, který prostě že jo, evidentně hraje nějakou hru na tom telefonu, šláplé do prázdna, jako všechno dobře dopadlo, jo, díky bohu za to, ale mě z toho mrazí teda, z toho videa.
11: No, úplně strašně. A právě jsme se shodli na tom, jak stačí jako málo, že vypneš úplně.
0: Že ti ten telefon
11: vůbec
0: vypne.
11: Nevnímáš to okolí.
0: Říkala jedna naše kamarádka, vždycky říká, chceš-li vypnout dítě, zapni telefon. Že to dítě se vlastně úplně odpojí, ale myslím si, že se to stává i dospělým. Já třeba sama, když jdu třeba venčit, tak občas koukám tady do té krabičky, prostě teď tam konzumuju ten Instagram a najednou se prostě kouknu a pes tam není. Prostě, víš, jak ti to najednou úplně tě to fakt hodí do jiného světa.
11: No.
0: Jo, tohle video je šílený. Jestli si ho pustíte, připravte se na to, že vám z toho bude trošku jako zlé, ale naštěstí to teda dobře dopadlo. No,
11: namlátil se slušně.
0: Slušně si namlátil. Cizinec byl opravdu jako velice velice
11: pohotový,
0: to je to slovo. No. A jenom asi takový apel, se nekoukejte do té krabičky za chůze, no.
11: Ono to počká chvilku.
0: No, já vím, jako, přesně, my tady prostě moralizujeme, ale sami vím, to děláme,
11: jo,
0: že
11: jo. Ale já se kolikrát děsím, když mi někdo jako odepisuje a já se zeptám, co děláš? No nedej puše, řídím, že jo. Úplně, tyjo, tak už mi nepiš.
0: No, přesně. No. Já mám automat.
10: Jana Knížková a Vojta Effler.

jak dotazní. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: 16. Aktuální časy posloucháte Radio Frekvence 1. Tohle jsou Cranberries. Před námi Michal Suchánek, Petr Kolečko a jejich rubrika Cože. Můžete klást dotazy i vy samozřejmě a je to dost žádoucí, takže kdyby vás cokoliv zajímalo, tak dotazy můžete klást nebo klaďte, což je divný slovo, buď prostřednictvím sociálních sítí a nebo taky na e-mailovou adresu cože@frekvence1.cz. No a tahle aktuální rubrika, ta bude tak trošku o slovíčkaření.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Vždycky mě zajímalo, proč se říká zasni světlo, když světlo vlastně nikdy nesvítí. Svítí přece žárovka, nemělo by se říkat zhasni žárovku? Milan 51 Brno.
3: Milan je trochu šťoura, že? Zhasni žárovku, to bys musel vytočit tu žárovku s objímky, to už je strašně dlouhá věta. Vytoč mi prosím tě tu žárovku s objímky.
2: No.
3: Takhle, vem si rukavice a vytoč tu žárovku s objímky, no.
2: No je to blbost, prostě já vidím světlo a mi je celkem jednoduché původce toho světla. Je teda pravda, že když svítím svíčkou,
3: no,
2: tak asi řeknu svoukni svíčku místo zhasni světlo.
3: Svítíte si svíčkou?
2: No tak když třeba není elektřina nebo tak, tak jako jo. Mě ještě vždycky zaujala taková, já se říká, že když někde nějaký problém, poslední ať zhasne.
3: Jo, poslední zhasne, no jasně.
2: Poslední zhasne, jdeme domů a poslední zhasne.
3: No ne, to je něco, že se něco rozpadá, ne?
2: No.
3: Firma nějaká,
2: přesně,
3: nebo něco.
2: Nějaký krach, poslední zhasne, no.
3: Přitom si myslím, že první, co je, že jim vypnou proud.
2: To je jako pravda, no, takže tohle je vlastně blbost, no. To si přesně takhle to začíná, no, nezaplacený. Já nechci tady jako jmenovat, nevím, jestli mi rozumíš, ale myslíš, že jako soukup třeba teďka zasínal na tom Barandově. Asi jim vypli ten proud jako dřív.
3: Tak on ani nemohl, protože měl se vsát, že?
2: To je pravda, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.

0: Depešáci na frekvenci 1 16.30. Za chviličku odstartujeme poslední slovo, ale ještě předtím zprávy.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobré odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v České republice, že obvinění Ruska z incidentu v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Lidé si mohou v mobilní aplikaci ministerstva zdravotnictví S-karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude komentátor CNN Prima News Tomas Kolidakis. Romana Navarro s ním rozebere spor mezi motoristy a hnutím ANO o výši schodku státního rozpočtu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Bouralo se na hradecké dálnici.
4: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na 34. a půltém kilometru dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy. Projíždějte s opatrností. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se tvoří kolona, ve které budete popojíždět okolo 15 minut již od 7. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: 4500 korun máme v posledním slově, tak volejte 257 400 999, je tady věta Buřka Slezáčka.

0: Kame.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Kdo pak si dovolal? Dobrý den. Koho pak máme na drátě?
4: Dobrý den, Pepa ze Slavičína.
3: Pepa, Pepo, my vás moc zdravíme. Tak máme tady pro vás 4500 korun a bylo by fajn, kdybyste to trefil. Já bych vám to strašně přálo.
4: Zkusím.
3: Jdeme na to, tak jo. Nebudem to zdržovat. Tady je věta Božka Slezáčka a zní takto.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Tak typujte.
4: Čtyřlístky.
3: Čtyřlístky, zkusíme. To je moc hezký slovo. Našel jste někdy nějaký někdy?
4: No, někdy, ale dávno.
3: Dávno. Musíte hledat, to je fakt. Tak pojďme, jestli je to čtyřlístky, to slovo, co hledáme.
5: Na zahradě rád sbírám.
3: Nejsem. Mohlo vám to přinít štěstí, ten čtyřlístek?
4: Tak, není štěstí.
3: Není, tak to zkoušíte dál. Děkuju za pokus. Mějte se.
4: Naslyšenou.
3: 4500 plus 500 jsou, nebo je, 5000 a o tyhle peníze budete hrát zítra ráno slovko 8.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: odpoledne. 4:45 je, my se vrátíme k dnešnímu ránu. Dneska ráno Lubka s Mírou vyspovídali dalšího hosta, hostku, je to genderově vyvážený, herečka Natália Germany, to je jedna z těch, která si zahrála ve filmu, na který vás vlastně celý tento týden zveme. Ten film se jmenuje Dokonalý den, jde dneska do kin. Celý tento týden máte šanci vyhrát lístky do kina, taky různý takový merchandise k filmu a zítra to vyvrcholí soutěží o pobyt, a to v hotelu, kde se ten film natáčel. Vyvrcholí to u nás odpoledne, takže můžete to vyvrcholení společně s námi prožít. No a jinak padlo samozřejmě spousta zajímavých otázek a mě zajímá odpověď na tuhle otázku, protože si občas kladu otázku, jestli si herci, když teda natočí nějaký ten film, jestli sami sebe sledujou, jestli sebe třeba hodnotí. Spousta mých kolegů se nemůže slyšet v rádiu. Říkají vždycky, já se slyším, to vůbec nejsem já, to prostě jako vůbec není můj hlas. A myslím, že herci to mají dost podobně, že se jako nějak prostě vnímají, když natáčí ten film a pak se vidějí. A vlastně si řeknou, jo, tak jsem to přece vůbec nehrál, se to hrál úplně jinak. No, takže otázka na Natálii Germany, jestli se chodí dívat na filmy, ve kterých hraje.
1: Chodím se dívat na premiéry, tým, že to mám aj v zmluve.
2: Musím.
1: Tak musím. Ale nie tak ako, ja si to vždy rada pozriem ten materiál, lebo človek sa zase sám o sebe niečo naučí, vidí sa proste z iného uhla pohľadu. Pri celom tom vlastne kolose, ako vzniká film, na to občas nie vlastne uchádza tá pointa, že ako to vlastne vyzerá. Není úplne čas stále si chodiť ako po tie kopre do režie a pozerať sa, ako jednotlivé scény vyzerajú. Ale že by som si nejaký film svoj pustila ako následne doma, že sa idem na seba pozerať, tak to neviem, či som niekedy spravila.
3: Znáte to.
4: Jak človek ráno vstane, takový má potom celý deň.
3: A tak sa tady na Frekvenci 1 každý deň snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
5: Ktoré rádio platí za vás?
6: No Frekvenci 1.
2: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radosť.
6: No to teda mám. Ja už som ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte práve.
5: Máme tady něco na zoubek?
6: Jo, tak dentální hygienu.
5: Je to tak?
6: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
4: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Michael Field na frekvenci 1, 17. hodina. Po 17. hodině Reddy Kirken ve velkých hlavách. Někde se najdu malej byt. Taky bude Alicia Keys. A nebo Patrick Swayze. A taky budou zprávy za chvilku.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tu s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Ministr zahraničí odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Česku ohledně útoků v Německu. Vítěz první hokejové ligy bude mít více času na přípravu před baráží o extraligu. A kolony se tvoří u Brna a taky na dálnici D8. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka odmítl vysvětlení ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. A zároveň také oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi Česka v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření, které tyto podmínky vyrovnává. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá hlavně pacientům po mozkové mrtvici. Zatím je používá více než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Program si můžou zájemci stáhnout do mobilního telefonu, více řekl primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý.
6: Spustili jsme užívání aplikace v březnu tohoto roku a od března tohoto roku evidujeme přibližně 250 unikátních stažení k dnešnímu dni a ty neustále přibývají.
5: Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí nebo obtíže při běžných činnostech. Ceny ropy dnes se vyšplhaly až na 6-týdenní maxima. Severomořská ropa Brent se tak přiblížila k psychologicky důležité hranici $100 za barel. Za růstem cen stojí pokračující konflikt na Blízkém východě, který narušuje dodávky suroviny na trh. V neděli po měsíci relativního klidu totiž opět začaly vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem. Válka od února ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezóně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu. Prezident Sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý na dnešní tiskové konferenci taky uvedl, že jedná s hokejovým svazem a vedením.
7: Tak jsme někde uprostřed, co se těch jednání týče, takže nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Samozřejmě musíme být realističtí a asi v té sezóně 27-28 to ještě nebude ten případ.
5: Kluby z první ligy se opakovaně stěžují, že po výhře ve své soutěži musí nastoupit v baráži s týmem z extraligy, který naopak měl dlouhou dobu na odpočinek a kvůli tomu jejich šance na postup není příliš velká.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Noční teploty budou od 18 do 13 stupňů Celsia, většinou bude oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky. V pátek potom bude 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne bude v pátek oblačno, ojediněle s přehánkami, postupně ale bude oblačnosti ubývat na polojasno, hlavně na jihu bude zítra skoro jasno.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Kolo napřed Brnem na dálnici D1 začíná aktuálně na 176. kilometru ve směru od Prahy. Zdržíte se z ní po nějaký 200. kilometr zhruba 20 minut. Aktuálně o něco delší kolona ještě také na dálnici D8 při příjezdu do Prahy. Od 5. až do centra necháte přes 25 minut zdržení. V opačném směru se jezdí bez větších komplikací. No a taky na dálnici D5 při příjezdu do Prahy se zdržíte na posledních 8 kilometrech a potom dál ještě na pražském okruhu necháte celkem přes půl hodiny. Tak šťastnou cestu, teď už vám společnost budou dělat velké hlavy.
8: Tak jedna žena a tři, no to opačné pohlaví, jsou tady. Velké hlavy.
0: Já bych řekla jedna žena a tři lidi.
9: Proč se tomu vlastně, proč se tomu říká opačné pohlaví?
0: Viď?
9: No vůbec nemá nic opačného.
0: Přitom, když jim otočíš.
9: A když ho otočíš, to není vůbec podobný.
8: Nebo když je zima.
0: Tak, přátelé.
10: Já jsem mal, v úvodě jsem mal holuba, ale někam si ho na zajtra. Holub je tak důležitý.
0: To je holubem, to nepřeběží. Tak, co budeme dneska řešit, pánové?
9: Tak, máme tady zajímavost ze svatby.
8: A podnikatelského Itala, který je podvodník.
0: A je to spíš podnikavý Ital?
9: No je to Ital.
8: To je hrozný mít v týmu učitelků. Velké hlavy,
0: frekvence 1. Tak přátelé, začneme z jiného soudku. Policisté vyšetřují okolnosti nehody, při níž se na cyklostezce u Lázní Bohdaneč srazilo celkem 7 opilých cyklistů.
9: Cyklistů.
0: Žádají řidiče, kteří mají záběry z kamer, které by mohly objasnit, jak ke střetu došlo, aby se jim ozvali na 158.
10: No, moment, ale skutečně pojďte se zamyslet, mě by upřímně zaujímalo, ako k té nehodě došlo. Ne,
8: tak to je mně osobně úplně jasný. Jedni jeli do hospody, z hospody, druzí pro změnu z hospody do hospody.
10: Aha, tak
8: dobře. A to je přesně z bodu A do bodu B, kdy se střednou v bodě C.
9: Prosím vás, já tady mám v tom případě poučení. Pokud pijete, cyklisti, musíte jet všichni stejným směrem.

0: si představte, že nejenom u nás, ale i v Itálii jsou podvodníci.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Podnikavý Ital Franco Mattoso si na severu Itálie postavil vlastní antický amfiteátr a turistům tvrdil, že jde o největší a nejstarší svého druhu na světě. Kameny nechal vypadat staře, sloupy odlil z betonu, přidal sádrové sochy a celé místo okořenil příběhy o Juliu Cezarovi. Taky i o Romeovi a Julii. Turisté mu za návštěvu platili až 40 €.
3: To byl Japonce.
2: Falešná památka se dokonce dostala do turistického průvodce. Tak tenhle podnikavec skončil ve vězení.
0: Teda to muselo dát příšernou práci. A přitom taková blbost.
3: A viděl jste to někdo? On to fakt udělal výborně, vypadalo to naprosto skvěle.
4: Možno nemal takto okradat, možno má len brát dotácie, že?
3: No.

0: Já zbožňuju seriál Dva a půl chlapa.
1: Já taky.
2: A na Charlie to se dá pozerať kedykoliv, no. Že?
3: Hrál náhodou Charlie Sheen takovým v té parodii Bláznivá střela.
2: Ano, ano, jasně, že.
3: Nebo Rambo, nebo
2: tam
3: něco.
2: Tam začínal.
3: Tak to bylo moc hezky, to mám rád.
2: Charlie Sheen tvrdí, že za svůj život mal sex s akým počtom žien?
3: Machruje nebo ne?
1: Machruje. On vojel, co viděl, 1250.
0: 5000.
2: 5000 je správná odpověď.
3: Ty, já jsem ještě neřekl, ale...
1: Ty, víš, co říká vždycky náš kolega, to se nemůžu.
3: Ale počkejte, to nemohl stihnout.
1: Proč ne?
3: No tak si to spočítej, máš 365 dní v roce, od kdy on je pohlavně zralej, no... To by jako nedělal nic jiného, než by prostě...
0: No, teď on
1: taky nic jiného nedělal.
3: No a co ty filmy, tak musel někde něco natočit aspoň, ne?
1: Tak on to dělal i v těch filmech?
0: No.
3: Ty to jsem neviděl,
0: proto dva a půl chlapa.
3: Jak se ty filmy
1: Paprika.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok

0: Já mám příběh ze svatby, řeknu vám ho za chvilku. Ze svatby jsou vždycky zajímavý příběhy,
1: no,
0: že jo?
1: No, když nepřijdou.
2: Pokud si to pamatuješ.
1: Když, no. Ale já znám ve svém okolí třeba ženskou, který nepřišel její nastávající.
3: Ona stála před tím.
1: Ona tam stála, on si to rozmyslel.
2: Já znám něco ještě horšího, já znám člověka,
0: který... Že přišel.
2: Jsme to vzdal.
0: Těch příběhů znám víc. No tak víc za chvilku.
1: Tak to je fakt nejhorší, jo.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dopravní nehoda motorky komplikuje provoz na 192. kilometru dálnice D1 z Prahy na Brno. V místě se tvoří kolona, počítejte se zdržením přes půl hodiny, popojíždět budete již od 175. kilometru. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se tvoří kolona vlivem silného provozu, ve které budete popojíždět okolo 20 minut již od 7. kilometru. A taktéž hustým provozem počítejte na Pražském okruhu, kde budete popojíždět od letiště ve směru k dálnici D1 mezi 24. a 19. kilometrem okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Velké hlavy frekvence 1.
0: Hele, svatba, představte si to. A já mám kamaráda, co oddává. Teď v sobotu zrovna to měl jako na pořadu. A on nikdo nepřišel na tu jako svolanou jako svatbu. Ne, jo. A volal mu ten ženich a řekl mu, že nepřijde. Že si během týdne jako ta jeho našla někoho jiného.
3: Tak už je vážně.
0: Jo.
3: No, tak ale zase lepší týždeň před svatbou, než týždeň po svatbě, že? Jako blbý, to zabereme.
1: A to se dá ale nějak anulovat, nedá?
3: No, nevím.
1: Nevím. Nechci to zabíjet.
2: No já myslím, že tomu ženichovi docela gratuluju. Hele, ušetřil si půlku majetku a 10 let terapie.

0: Byli jste někdy na nějakém mrakodrapu?
1: Já jo, já jsem byla v New Yorku.
2: Já byl na Rockefellerovi.
1: Já jsem byla na, jak se jmenuje to vedle?
2: Empire State Building. No.
0: Mimochodem, není ten Empire State Building už takový docela prťavej v tom?
2: Je menší. Ale je veliký.
1: Je to vysoký, jedou tam výtahy na několikrát.
0: Fakt jo, tak já byl z Burj Khalifa.
2: Kecáš. Tam byli spolu?
0: Burj Khalifa, ne, takhle. My jsme
1: na
0: tam...
1: Líbánkách.
2: No, trikrát. Najvyššia budova sveta Burj Khalifa v Dubaji má takú jednu zaujímavosť ohľadne západu slnka. Viete, akú?
3: Není vidieť to sluníčko.
2: Nebo je vidieť.
3: Furt. Je tma a ty ho vidíš.
2: Zaujímavý postup.
3: Víš, akože už je tam je dole tma, ale ty ho furt vidíš, protože jsi nahoře. Ne?
0: Počkej, moment, já jsem tam při západu stál nahoře a koukal jsem na ten západ.
2: Tá budova je taká vysoká, že z nej môžete vidieť západ slnka dvakrát behom jedného večera.
1: Fakt.
2: Po prvýkrát z 5. poschodia a potom, keď sa pri rýchlej jazde vyveziete hore výťahom, tak z vrcholu budovy po druhýkrát.
3: A kdybyste šli ešte vo foust a máš na tú anténu, tak uvidíte, jak vychází.

0: Saša Hemala, on má dneska narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Je starší pan Hemala, alebo úplně první sfilmovaný James Bond s názvem Dr. No?
3: Dr. No byl černobílý?
0: Ne, je barevný a jo. Je z roku 1962 nebo 3.
2: Pěkně, Mikeš, pěkně.
4: Ty jsi dobrý, ale ty to máš nakoukaný.
0: No, já to mám nakoukaný, takže Hemala je starší.
4: Hemala je starší. Jo, je starší.
2: Přesně o 10 rokov je Hemala starší.
3: A kolik mu je teda dneska?
4: Kolik?
2: 74.
4: My máme výbornou historku, víc, Hemalou.
0: No, to si poslechněte.
4: Na křtu nové desky Davida Dale'a. A právě Saša Hemala to moderoval a David Dale měl takový antré, prostě skočil, neskočil z té lodi, přesně plaval. A teď už Michal David! Trošku se mu to popletl.
0: Si to zaplatil a bohužel.
4: Netrefil se, ale tak.
3: A tak za ty peníze.

0: domácí, tak teď jdeme do finále.
1: Kamarádovi se stalo, kamarádovi.
2: Já se, počkej, ti fouknu, chceš písma nebo fouknout?
0: Tak se nám svěř.
1: Hele, po tom, co ti přečtu, co se mi stalo, snad radši fouknout. Slyšel jsem, že jeden banán denně pomáhá vyčistit tlusté střevo. No po týdnu jsem si řekl, že bych ho mohl radši jíst.
2: To je fakt na fouknutí.
1: Jsem rád, že jsi mi fouknul.
2: No jo.
0: Teď mají v Lidlu za 14.
3: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
3: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektívkách.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký krytý střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 18. hodina,
3: frekvence 1. Zprávy.
13: A Ondra Albrecht, takhle je to správně.
14: Přesně tak, hezký podvečer. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v návrhu rozpočtu prostor pro škrty spíše v nižších jednotkách miliard. Řada návrhů, které dnes představili motoristé, prý vyžaduje změny zákonů a nelze je podle ní stihnout. Výkon vodní elektrárny Orlík po snížení odtoku z Orlické přehrady klesne. Přehrada bude od pátku kvůli suchu upouštět pouze tolik vody, kolik do ní přiteče, což je nyní 15 metrů krychlových vody za sekundu. Dosud vypouštěla 40 metrů. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Cílem je zabránit ve vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli pohřeb narušit. A hostem Press Clubu už za chvíli bude komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis. Romana Navarová s ním probere například i spor mezi motoristy a hnutím ANO o výši schodku státního rozpočtu. A zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
14: V noci bude 18 až 13 stupňů Celsia, většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Zítra potom z rána přehánky budou ještě doznívat. Postupně se začne vyjasňovat, bude obývat oblačnosti a teploty poskočí na 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
14: A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Petra.
15: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se tvoří kolona vlivem silného provozu, ve které budete popojíždět okolo 20 minut již od 7. kilometru. A taktéž s hustým provozem počítejte na Pražském okruhu, kde budete popojíždět od letiště ve směru k dálnici D1 mezi 24. a 19. kilometrem okolo 20 minut. A dopravní nehoda motorky se došetřuje na 192. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Vyškov. V koloně budete popojíždět okolo 15 minut od 180. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1 Press Club. Romana Navarová a host.
16: Vítám vás u dnešního Press Clubu a vítám také komentátora CNN Prima News Tomase Koulidakise. Příjemný podvečer.
17: Dobrý večer, hezký večer a krásný blížící se víkend přeji a děkuji za pozvání.
16: I vy se budete moci ptát, vážení posluchači, na známém telefonním čísle 257 409 999. Tomu asi začneme, prosím, aktuálně. Motoristé předložili premiéru Babišovi návrhy změn rozpočtu. Nemají být jen kosmetické, podle vyjádření jde o 20 miliard korun, tedy o snížení, ale zatím k žádné dohodě nedošlo, diskuze by měla pokračovat i v pondělí ráno a ještě i večer, kde se zřejmě přidá také koaliční SPD, která má také k navrhovanému deficitu výhrady. Řekněte, je to první skutečně vážný střet uvnitř této vládní koalice?
17: No, je to zatím nejvážnější střet a je to úplně jednoduché. Myslím si, že z hlediska motoristů, motoristé si nevybrali úplně nejvhodnější chvíli, aby ostatní koaliční partnery, řekl bych, až vydírali, protože pravdou je, že Petr Masinka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by byla alternativa rozpočtové provizorium, to bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby a pravdou je, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. A pak tedy sice daleko podle preferencí, ale přece jenom si to může dovolit ODS a může se dovolit hnutí STAN. Ten zbytek si to, a samozřejmě SPD, ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
16: Na druhou stranu, já se říkám, zdali to není také tak, že vlastně motoristé musí udělat tenhle krok, protože vlastně ty předvolební sliby byly přece ve stylu jdeme hlídat Babiše.
17: No a oni rádi říkají a ukončit Fialu, takže bývalého předsedu vlády Petra Fialu a jeho vládu ukončili. No ale s tím hlídáním, jako když měli opravdu 6,77%, tak to zase tak slavné nebude, tak to je bod jedna. Bod dva, ty jejich návrhy. Já bych si možná, jestli můžu vyjádřit k celému tomu rozpočtu, tak já musím přiznat, že člověk jako s ekonomickým vzděláním, tak jako když jsem to číslo poprvé, tedy se s ním seznámil, tak asi jako každý jsem byl úplně perplex. Jako, ale na druhou dobrou jsem si to spočítal, protože je to celá zajímavé, že i ti ekonomové, kteří třeba dělali předtím poradce předsedovi vlády Petru Fialovi, tak také říkají to, co je prostě ekonomický normální počet, běžný. To znamená, jestliže ten dluh má být opravdu v úrovni 2,9%, respektive 2,8% HDP, a naše ekonomika má podle prognózy růst 2,4% HDP, tak to nejsou zase takové neufinancovatelné dluhy. Takže to je bod jedna. Bod dva, to, co říkají i motoristé, a říká to samozřejmě jejich bývalý guru Václav Klaus, plošné škrty, tak si můžeme vybrat, kdyby to bylo třeba 10%, tak to by znamenalo, že tedy každou desátou nemocnici škrtneme, nebo každou desátou školu, každou desátou školku, nebo třeba každou desátou lampu veřejné osvětlení a každou desátou policijní stanici. Ale jo, na druhou stranu, já si myslím, a o tom se bude celé září jedna, to se očekávalo, že tam by ještě je možné udělat v tom rozpočtu přesuny, pokud na to bude mít čas a budu tázan, tak řeknu, jak si to myslím já, že by to mělo být, ale myslím, že ti motoristé do toho jdou jako zbytečně až moc drsně a že jim to úplně nepřidává, protože ta hrozba pro ty vládní voliče této vlády, že by se kvůli motoristům sobě jako konali předčasné volby, lidé museli zase volit a ještě by hrozilo, že se vrátí ta vláda bývalá, proti které hlasovali, si myslím, že tady motoristé moc nezískají.
16: Takže jsou možná tady teď to asi v situaci motoristé, že vlastně zjišťují, že něco jiného být protestní nějakou stranou nebo hnutím, které šlo s opravdu velmi výraznou retorikou do voleb, a něco jiného je nést odpovědnost.
17: No tak já si myslím, že motoristé se ani nedostali do té fáze protestního hnutí. Motoristé prostě vystřelili jako raketa, protože řekli, my jsme tady pro zklamané voliče ODS, těch zklamaných voličů ODS byla kupa, část z nich šla k, dejme tomu, STANu možná, ale velká část šla k hnutí ANO, menší část mohla jít k SPD a úplně ta nejmenší šla k motoristům sobě. A tady dlužno říct, oni jsou vlastně v pasti i jiné, protože oni všichni moc dobře ví, že kdo jim to utáhl. Tak byl v podstatě Filip Turek. Mm-hmm. A teďka vzhledem k tomu vývoji si jako říkají, máme ho potopit a být úplně nevděčníci nebo na co, když budou další volby. Takže ti motoristé sobě, to je fenomén. Oni mají šanci se stát stálicí. Hnutí ANO začínalo taky dole, teď je nejsilnější hegemon. A nebo to budou druhé třeba věci veřejné a prostě po příštích volbách už žádné motorky.
16: Mimochodem, vy jste zmínil, to má si teď jméno Filipa Turka, přiznám se, možná se ale mýlím, nestíhala jsem kvůli nemoci sledovat úplně všechno. Zdá se mi, že se ztratil z médií.
17: No tak já jsem ho viděl teďka nedávno, byla nějaká tisková konference, jsem ho tam zahlédl, ale on tam teda nemluvil vepředu a to bylo... A nechci to ale tady větvit, ale bylo to o těch údajných machinacích na ministerstvu životního prostředí za bývalého vedení, kdy tam prostě ti lidé, kteří nastavovali podmínky výběrových řízení, zároveň měli firmy, které se ucházely a pak to ještě k tomu vyhráli prostě, no, takže, ale jinak ten člověk mi přijde, že se zavřel na ministerstvu životního prostředí a nevychází, což možná v aktuální situaci pro něj osobně může být nejlepší strategie.
16: Pojďme tedy se podívat dál ještě na ten rozpočet, zůstaneme u něj. Alena Schillerová připustila, že vláda bude muset v dalších letech některé daně zvýšit, jenže ano, před volbami slibovalo mimo jiné nezvyšovat daně. Tak není třeba tohle první velké vystřízlivění voličů i vůči hnutí ANO?
17: Tak já si osobně myslím, že daně už jsou vysoké dost. To je bod jedna. Druhá věc z hlediska ekonomické teorie. Alena Schillerová mluvila o takzvaných daních z neřesti, takže se bavíme o alkoholu, návykových látkách. Obecně alkohol je taky návyková látka samozřejmě. Tam nám hrozí samozřejmě Lefferova křivka, to znamená po určité úrovni zdanění už se nezvyšují výnosy, protože my jsme poměrně malá země, byť já bych si přál opak, a ti lidé vlastně by mohli jezdit k sousedům. Už teď, když jedou k sousedům, a to jak na jakoukoliv světovou stranu, tak si to koupí levněji. Obzvláště cigarety. To je bod jedna. Pak se tam mluvilo o těch takzvaných investičních bytech. Tam vlastně technicky to není tak složité. A je to k debatě. Jo, jako je to k debatě ve smyslu teoreticky první byt, kde člověk bydlí a jeho, by mohl mít koeficient, já nevím, mně by se třeba líbilo samozřejmě jako člověku, kdyby to byl koeficient 0, neplatili jsme nic, a třeba 0,1, druhý byt by mohl být 0,2, desátý už třeba 0,9 nebo 1,9. Je to k debatě. Uvidíme, jak ta debata se povede. Já si myslím, že minimálně dva byty, to znamená ten, který člověk má a ten, který má třeba pro děti, tak by neměly být jako zatížené vyšší daní, ale jsou tady prostě skupiny, které mají stovky bytů a tam je to k debatě. Ale obecně, na co jsem teď rád v této situaci, kde jsme, ten rozpočet vypadá, že je opravdu reálný, pravdivý. Já bych si taky přál, aby byl nižší, samozřejmě jako každý. No. Konečně tam nejsou načmrkané prostě nafouklé příjmy, podfouklé prostě výdaje, že konečně víme, jak jsme na tom jsme a musí se zabrat. Jo. Je zároveň proinvestiční, proto já kdybych dával někde prioritu, tak jsou to ty investiční rozpočty, ano. Takže ministerstva dopravy nebo ministerstvo průmyslu a obchodu třeba, tak si myslím, že to by měla být priorita zdravotnictví. Myslím si, že klidně třeba na školství by se ještě něco našlo.
16: Tam mají 288 miliard.
17: Takže by to mohlo být jako míň, protože to, že bývalá vláda slíbila učitelům 130%, nedodržela to. Ekonomicky je to nesmysl. Jakékoliv výdaje, kromě penzí, samozřejmě jako indexovat. To znamená, že je tam potom ještě, když to teda, jestli můžu z hlediska ekonomické teorie jako do proberu, to snižování naplánované v trajektorii takzvaného fiskálního výhledu představeného ministryní financí, tak potom ten další rozpočet by už měl být o 0,5.

0: Jaké byste, nebo jakou byste jí dal známku a především, v čem je třeba dnes Babišova vláda výrazně lepší než ta předchozí?
1: A bavíme se číselně nebo slovně?
0: Číselně.
1: Číselně.
0: Já jsem stará škola.
1: Jo, tak jo. Já jsem to taky ještě měl takhle, ale pak se to právě změnilo, takže za mě to bylo z začátku za dva. A pak už teda řekl bych, chvalite mě, no.
0: Mm-hmm.
1: A ta druhá otázka, Romana, zase mě to...
0: V čem je lepší tato vláda než ta předchozí?
1: No tak obecně se mi zdá, že v této zemi je trošku lepší atmosféra, že už jako tady není takový jako... Určité skupiny lidí měly poměrně oprávněně pocit, že si něco musí myslet, případně si něco nesmí myslet. Já si myslím, že si každý může myslet, co chce a říkat, co chce a volit, koho chce. Jo. Takže v tomhle je to lepší, jako obecně ta atmosféra se v tomhle trošku zlepšila. Druhá věc, já to jsem rád, že se bavíme, konečně se více bavíme o tom, na co mají naše politici vliv. Jo. Rozpočet, stav, infrastruktura, školy, školky a tak dále. A už se nemusíme bavit prostě to, že se každý snaží radit jaderným velmocem, jak to mají dělat. Jo. To mě přijde teda opravdu přišlo hrozný. A potom teda konkrétní kroky, které já osobně jsem kvitoval, tak samozřejmě udržení inflace nějak pod uzdou, to znamená zlevnění cen energií minus 10%. Jo? Ty energie jsou ve všem. Já vím, že teďka platí z rozpočtu, ale minus 10, jako i...
0: 10% je znát minus. 10,
1: no tak ono i rozvést rohlíky nebo sanitka má někam přijet, policie, to všechno je na naftu, tak je to logické, že jo. Samozřejmě to snížení odvodu živnostníků, tak to si myslím, že bylo taky jako dobré. Dále zastropování cen pohonných hmot. Tady si myslím, že teda ta vláda reagovala včas. Tady si myslím, že to bylo dobré. Teď už to zase jde nahoru.
0: Ceny znovu šplhají nahoru. Ve vašem křesle totiž předevčírem seděl vicepremiér Karel Havlíček. Já jsem se ho na to ptal. On říkal, že zatím vláda nějakým způsobem s těmi cenami dělat nechce nic. Měla by?
1: Teď jsem to právě se k tomu dostával. To je dobře, že jste, Romano, že přemýšlíme stejně právě. Já jsem teď zrovna přijel v úterý, jsem dlouhou cestu po České republice a stane nahoru. Oni se doposud jako regulovali ti čerpadláři docela sami. Respektive rafinérie. Čerpadláři taky mají tu marži někdy nižší, protože jako pro ně bylo lepší se radši zregulovat, než aby stát zase zasáhl. Ale jestli to půjde prostě přes 50, respektive přes 49, tak si myslím, že je na čase zase zastropovat. A protože jako všichni na to jezdíme, no.
0: Další věc je, na kterou jsem se také pana vicepremiéra zeptala, odpověděl vyhýbavě, jsem zvědavá na vás, kdo je nejslabším článkem téhle vlády vlastně před tím ročním výročím? Napadá vás někdo jako čele nějakého ministerstva?
1: Čele ministerstva? Mm-hmm. Tak za mě je to regulérně ministr Plaga.
0: A důvod?
1: No tak zaprvé si myslím, že úplně není schopen dodržovat tu linii, jak si... politicko-ekonomickou vlády. Za druhé, teďka i v tom rozpočtu jako se projevil, že více myslí na zájmové skupiny ve svém rezortu, než na celý rozpočet. A za třetí prostě...
0: Konkrétně,
1: tyho...
0: které zájmové skupiny máte na mysli?
1: No ve školství. A tam bylo zajímavé, jak ti takzvaní experti ze školství, to jsou ti, kteří s tou mají ty peníze, začali křičet, že i to, co vyhádal, je málo, že to má být aspoň 300 miliard. Jo. Každý se musí uskromnit, ale v neposlední řadě mě ty jeho návrhy, které jdou nahoru dolů, prostě přijdou jako, jako fakt zvláštní. Tak pardon, tak jako říct, nabereme 6 000 lidí do školství, včetně psychologů, asistentů a tak dále, a ještě ani nevíme, kolik jestli ty psychologi tady máme. Jo. Mm-hmm. Bod jedna. Bod dva, tak já teďka nevím, tak zakážou se už ty mobily? Já jsem třeba pro? Nebo nezakážou? Tak chce snižovat prázdniny, zkracovat, nechce, jako je v tom prostě nepořádek, ale my snad chceme, aby se ti lidi, aby se ty děti hlavně něco naučili v té škole a ne pořád nějaké experimenty nahoru dolů. U něho člověk nikdy neví. Jako když si mě ptáte v pondělí, co plánuje ministr školství, tak vám zodpovědně čestně řeknu něco jiného než ve čtvrtek, protože se furt mění.
0: Mm-hmm. Tomasi, je tu dotaz. Poprosím vás, ano. Vezměte si sluchátka. Vítejte v Presklubu a prosím, můžete se ptát.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Prosím vás, já mám jenom takovou připomínku k té paní, co moderuje tadyhle ten pořad. Prosím vás, paní moderátorko, víte vy, kolikátýho je dneska?
0: Ano, je 3.9., je 18 hodin 15.
2: No tak jak můžete žádat toho pána, co tam máte, aby hodnotil vládu po roce? Ta vláda ještě rok nevládne, prosím vás.
0: Ale my jsme říkali... Děkuju, děkuju za upozornění, ale my jsme říkali, že se to blíží. Děkujeme pěkně.
2: Jo, blíží, jo, paní moderátorko.
0: Vy jste to asi přeslechla, ale děkuji moc za upozornění, děkuji pěkně. Říkali jsme, že se blíží rok, takže je to naprosto v pořádku, můžeme se zeptat na to komentátora.

0: Já se zeptám, protože čas pomalu a jistě vyprší, poslední otázka. Vláda a vztah prezidenta. Zlepšil se?
1: Jenom chci říct, že jsem taky slyšel, že jste říkala, že se to blíží a že frekvenci rád poslouchám rád. A vztah, ještě jsem nedopověděl ještě stranicky, když jste se mě zeptala. Já vím, že tady je další dotaz dívá, posluchače. Stranicky podle mě nejstejší jsou motoristé sobě. Tak a vztah prezidenta a vlády, no. Petr Pavel prostě má v ústavě napsané, že jeho největší pravomoc je jmenovat předsedu vlády a pak už jako nic téměř, je tam pár kontrasignací, takže správně by měl na základě toho, co vláda určí jako zahraniční politiku, vypadat dobře, mluvit dobře, pronášet sjednocující věci, nestavit se na žádnou stranu a klást věnce. No a to, že on se prostě vyloženě staví na stranu opozice nepokrytě, tak to si myslím, že si to sám dělá, že pro znovu zvolení mu hrozí, že ho vládní voliči volit nebudou. Já bych to možná řekl ještě jednu věc. Mě teďka opravdu, a vlastně mě nejvíc vadí ten jeho moralistický postoj, tak jako s jeho minulostí, kterou popíral, pak se musel přiznat, tak nám nekáže o morálce, no, ale jeho vztah s vládou, tak sám si škodí, no, a to, že chce prostě veto zrušit v Unii, že chce federální státy evropské, chce euro, tak tahle vláda to nechce, opozice to chce, takže je v rozporu prostě s vládou a je na straně opozice, tečka. No,
0: no a já chci poděkovat komentátor už. CNN Prima News, ano, čas je neúprosný. Tomáš Kloidakis byl naším hostem presklubu na Frekvenci 1 a vás také pozvat k dalším presklubům, protože my pro vás chystáme speciální vysílání právě k roku trvání Babišovy vlády, kdy vlastně budeme zvát lídry stran. Tak na to se můžete těšit už během konce září a října. Já vám mnohokrát děkuji, Tomasi, přeji klidný večer, děkuji i vám za spolupráci a přeji vám klidný čas s Frekvencí 1.
1: Já děkuji a doufám, že nebude nikdo se trápit moc v zácpách, protože je to šílené. Po Praze děkuji za pozvání a škoda, že jsem se rozkecala, vím, že tady ještě byly telefony, nás signalizovaly, ale tak příště budu stručnější.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: to poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
2: Dobrý večer. Tak docela živo bylo v posledních dnech na Orlíku pod slavným Žďákovským mostem. To je to místo, kde totiž lovila v devadesátkách morparta z vody sudy v kauze orlických vražd. No, voda na Orlíku kvůli suchu teď klesla tak nízko, že se objevily v tomhle místě další sudy. A vyvolalo to doslova manévry hasičů a policistů. Jak to dopadlo a co našli, tak to už se teď ví a já vám to řeknu za malou chvilku. Teď ale startujeme s novinkou od skupiny Krištof, ke které přizvali influencerku Dominiku Aláčiu. Půlnoční dřív.
1: Frekvence 1

osmdesátkový výlet a Modern Talking na frekvenci na takhle při půl sedmé podvečer. Netušil jsem, že tohle někdy řeknu. Přátelé, Orlická přehrada láká k procházkám. Já vím, zní to divně, většinou by člověk čekal, že se tam projede na lodi, na skútru, zaplave si, ale upřímně, vody je v Orlíku teď tak málo, že se můžete projít pod ně a obdivovat místa, která byla desetiletí pod vodou. A viděl jsem třeba fotku auta, které jelo po mostě, který kdysi dávno sloužil v jedné zatopené vesnici a 40 let ho nikdo neviděl. No a teď je tam zase cesta, kterou začali lidé obnovovat a využívat. Tak pokud nemáte tip na víkend, rozhodně doporučuju, v Orlíku bylo takhle málo vody naposledy, když ho napouštěli. A můžete vidět opravdu pozůstatky starých mostů, propustky, základy domů a spoustu dalších parádních věcí, které možná zase zaplaví voda a pár desetiletí je neuvidíme. No a teď si představte ale, že jdete takhle na procházku, jo, kocháte se, co všechno vidíte na dně Orlíku, blížíte se k Žďákovskému mostu a najednou vidíte kovový zavařený barel, jak kouká z vody. Jo, to si člověk hned vzpomene na všechny seriály, co viděl o orlických vraždách a devadesátkových mafiánech v televizi a okamžitě logicky zvedá telefon a volá tísnovou linku 158. A tohle se v minulých týdnech stalo hned dvakrát, protože jak voda klesá a klesá, tak odhaluje další tajemství, včetně sudů pod Žďákovským mostem, odkud tehdy kriminalisté v 90. letech teda vytahovali jeden sud s mrtvým tělem za druhým v kauze orlických vražd. Takže se na místo sjeli hasiči, policisté a začali sudy otevírat. No, upřímně, nic tam nebylo. Byla tam jenom voda, takže možná nějaký starý ponton, který byl právě na barelu a kdysi dávno se utrhl a potopil se. A rozhodně, i když další mrtvoly a sudy snad už v Orlíku nejsou, tak víkendový výlet si myslím, že tohle to může být skvělý.

Frekvence 1, Freddie Mercury. Dobrý večer vám všem, přátelé. Tak vezmu vás teď za Arianou Grande, protože ta tohle úterý večer v Londýně ukončila svoje turné, no, doslova se slzami v očích, protože to bylo vlastně její poslední koncertní vystoupení na strašně dlouhou dobu. A fanoušci tak byli pravděpodobně na jednom z jejich, no, možná úplně posledních koncertů její hudební kariéry. Vlastně to není úplně jasné, jak to teď bude dál. Ariana Grande zaskočila v Londýně vlastně na svém turné Eternal Sunshine, fanoušky během emotivního večera jim děkovala a nakonec potvrdila, že to byl opravdu poslední koncert na dlouhou dobu. Zpívala v úterý večer v londýnské O2 aréně a závěrečné vystoupení se, musím říct, neobešlo, jak píšou ve britském bulváru, bez silných emocí. Zpěvačka totiž už dřív oznámila, že jakmile dohraje tohleto koncertní šňůru a ten úterní koncert, tak se stahuje úplně z veřejného života. Ariana Grande vystřihla parádní koncert se skvělým hlasem a se úžasnou choreografií. Ak se záměla blízko především během písničky One Last Time, která vlastně získala tak trochu nový význam po teroristickém útoku na jejím koncertě v Manchesteru v roce 2017. Ona teď v Londýně, když začala zpívat tuhle písničku, tak řekla fanouškům: Londýne, při téhle písničce budu potřebovat vaši pomoc. Klekla si na pódium, aby byla fanouškům co nejblíž a se slzami v očích to odspívala. A to nebyl zdaleka jediný emotivní moment. Nakonec děkovala fanoušku, že to byl jeden z nejkrásnějších a nejvýjimečnějších zážitků jejího života a doslova řekla: milovala jsem každou minutu, kterou jsem s vámi mohla prožít. Chtěla jsem se jenom ujistit, že vám dostatečně vyjádřím, jak moc jsem vděčná. A těmito slovy Ariana Grande ten koncert prostě zavřela. Už v minulosti řekla a potvrdila, že tohle to budou její poslední koncerty a že se chce stáhnout do svého soukromí. Ta oficiální verze, proč tak dělá, říká, že by se spíš chtěla věnovat herectví, protože ostatně po úspěchu muzikálového filmu Čarodějka, za který získal nominaci na Oscara, by to bylo logické. Na druhou stranu zpěvat čin tým minulý měsíc oznámil oficiální tiskové zprávě, že se Ariana Grande stahuje kvůli nekonečnému a neustávajícímu veřejnému hodnocení z veřejného života. Prostě ten tlak sociálních sítí, když jste celebrita a každý si může říkat a psát a hejtit vás, jak chce, je prostě pro mladou holku někdy už taky zničující a strašně náročný. A co si budeme povídat, my fanoušci si někdy na sociálních sítích opravdu teda nebereme servítky. Takže Ariana Grande opravdu ospívala svůj poslední koncert a na otázky, jestli se na koncertní pódia vlastně chce ještě vrátit, vůbec nikomu neodpověděla. Tak uvidíme, jak to bude. Možná to bude teď slavná herečka, nebo si dá možná pauzu a užije si čas jenom sama pro sebe. Tak vám tady posílám Arianu Grande v nádherném duetu, kdy se připojila k víkendové písničce Save Your Tears. Jsme Frekvence 1.

0: Madonna, Luck a Prayer, za chviličku už 19. zprávy. On s Ondrou Albrechtem probereme třeba to, co se děje mezi motoristy a vládním hnutím Andreje Babiše.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Obrecht, taky vítej.
6: Já přeju také dobrý podvečer. Motoristé se dnes neshodli s hnutím ANO na úpravách rozpočtu. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince kvůli zranění skončilo předčasně a kolony se rozjíždí na Pražském okruhu i dálnici D1. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu až o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí ráno i večer. Hostem presklubu dnes byl komentátor CNN Prima News Tomas Kulidakis a ten označil aktuální jednání o rozpočtu za dosud největší spor vládní koalice. Přišel ale podle něj v nevhodnou dobu.
7: Petr Masinka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jak aby byla alternativa rozpočtové provizorium. To bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby. A pravdově, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
6: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze dnes odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, muselo se ale evakuovat 20 lidí, 114 pacientů. Oheň zasáhl opláštění jedné z budov. Jak řekli mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč a vedoucí zdravotnického operačního střediska Pražské záchranné služby Jana Poštová. V Bělehradě dnes podle srbských médií přistálo letadlo, které z Hágu přepravovalo tělo válečného zločince Ratka Mladiče. Ten zemřel ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za zločiny spáchané za války v Bosně v 90. letech. Podle médií bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne jeho pohřeb. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Podle webu online.com oceláři odmítli v utkání pokračovat po tom, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík, který byl z ledu odnesen na nosítkách.
5: Frekvence 1.
8: Počasí.
6: Dnes v noci budou teploty kolem 18 až 13 stupňů, většinou bude oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Ráno potom budou přehánky ještě doznívat, ale postupně bude oblačnosti ubývat. Na oblačno až polojasno, hlavně na jihu má být až skoro jasno. Později se místy, především na severu Čech, může zítra objevit opět déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka.
8: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Kolony se rozjíždí na dálnici D1 ve směru od Prahy, začínají aktuálně na 187. kilometru, jsou zhruba na nějakých 10 minut. Kolona se taky zmenšila, ještě stále tady ale je na Pražském okruhu. Zase jezdem z D5, dál směrem k D1, mezi 22. a 16. kilometrem, zhruba na nějakých 10 až 15 minut. Hustý provoz ještě stále taky blokuje plynulý průjezd silnici i dálnici D1 mezi 25. a 28. kilometrem D1 ve směru na Brno, tam necháte do 5 minut. Tak cestu pokračuje Ondra Kubala.
0: No a já vás, přátelé, vezmu za chviličku za zpěvačkou Miley Cyrus. Dala na sítě, že za týden vydá novou desku, nové album a podle jejich slov by mělo být prý plné love songu. Tak vám za chviličku řeknu víc, teď začínáme s českou muzikou. Divoký byl a Čmelák.
5: Frekvence 1.

0: Miley Cyrus, to nebyla ona, ale příští pátek vydá novou desku a ta bude plná love songů. Na sítích k tomu včera napsala. Hudba nás dokáže zcela pohltit. Cítíme ji, zpíváme si ji, někdy na ní tančíme a necháme skrz ní průchod emocím. A pak prostě jdeme dál. Je mocná, zranitelná, něžná i silná a srdce naplněné láskou, zlomené srdce a všechno, co v životě přechází mezi tím. To je hudba. Tohle to napsala Miley Cyrus na sociální sítě, aby představila svoji novou desku, která vydá příští pátek. No a s příchodem téhle desky mění i své umělecké jméno. Pozor, už to nebude Miley Cyrus, ale odteď bude vystupovat jenom jako Miley. A pro reklamu i obal desky, anebo třeba i pro promo na nové koncerty, které teď plánuje po dlouhé době jako samostatnou show, si vybrala výhradně červenou barvu. Takže to vypadá na větší marketingovou změnu. Slečny, která začala jako seriálová Hannah Montana, no a nakonec se proslavila jako sexy rebelka. Tak to vypadá, že teď přijde nějaká třetí etapa jejího uměleckého života. Ostatně tu rebelku asi nejvíc nechala propuknout v roce 2013, když natočila asi ten nejznámější song, a to je Wrecking Ball. Ano, ten, kde se úplně nahá houpe na demoliční kouli jeřábu. Mimochodem, ten klip k Wrecking Ball má na YouTube už 1,2 miliardy zhlédnutí a písnička samotná na Spotify už víc než miliardu a čtvrt streamu. Takže jen těžko bych hledal ikoničtější song od Miley, jak si teď bude říkat nově a kratším jménem, který bych vám prostě teď na Frekvenci 1 mohl pustit, když o ní mluvíme. Tak mi dejte pár vteřin a letí za vámi Miley.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Frekvence 1.

0: Já tohle ten konec písničky Thriller od Michaela Jacksona prostě miluju. Máme 7:30 večer, chci vás vzít za princeznou zakletou v čase, protože princezna zakletá v čase se zastavila dnes ráno tady u nás na Frekvenci 1 na pokec s Lubkou a Mírou. Tedy ne přímo ona, ale slovenská herečka Natália Germány, která ji stvárnila. Ona žije částečně na Slovensku, částečně v Americe. V Americe vychovává i holčičku, která tam teď bude nastupovat do školy. Nicméně vy teď uvidíte v novém českém filmu Dokonalý den. A tak jsme si povídali o tomhle novém filmu, teda my, Lubka s Mírou, a prozradila nám také, jaké to je vlastně jezdit natáčet z Ameriky filmy v češtině. Protože její domovskou řečí teď je slovenština, angličtina a teď jako do toho ještě před kamerou v češtině jako klobouk dolů. No a došlo i na to, jestli zajde někdy do kina na filmy, kde sama hraje.
1: Chodím se dívat na premiéry, tým, že to mám aj v zmluve.
0: Musím.
1: Tak musím. Ale nie tak, ako ja si to vždy rada pozriem ten materiál, lebo človek sa zase sám o sebe niečo naučí, vidí sa proste z iného uhla pohľadu. Pri celom tom vlastne kolose, ako vzniká film, na to občas nie, vlastne uchádza tá pointa, že ako to vlastne vyzerá. Nie je úplne čas stále si chodiť ako po tie kopre do režie a pozerať sa, ako jednotlivé scény vyzerajú. Ale že by som si nejaký film svoj pustila ako následne doma, že sa idem na seba pozerať, tak to neviem, či som niekedy spravila.
0: Dobře, Natálie si nepouští sama sebe v televizi ani v kine, když nemusí, ale co takové hodnocení jejich hereckých výkonů na československé filmové databázy? Co? Přečte si? Nepřečte si?
1: No, tak tam sa vždy dozviem niečo nové. Hele, akože sledujem, že to niekedy tak pozriem, ale tiež to nie je, že teraz každý deň vyklikávam a refrešujem teda, že koľko máme percent, alebo čo nové napísali, aké komenty. Asi skôr na začiatku, takže keď sa ten film rozbieha, tak si to tak ako pozriem, že asi kde sa to nachádza v tom range, že či sme... Ak je to už na tých 60%, si myslím, že je to na nejaké žánrové veci celkom slušné. Samozrejme na 70 super, lebo ľudia veľmi radi kritizujú a nachádzajú chyby proste vo filmoch. To treba tak ako zobrať ako normál. Takže pozriem si to, ale potom sa už vlastne k tomu nevraciam nejako spätne.
0: Řekla dnes ráno tady na Frekvencii Natália Germány. Tak máte-li chuť? Puste si celý rozhovor, ktorý je samozrejme hlavne o tom novém filmu, kde září, o dokonalém dnu, a puste si ten rozhovor. Na našem webu frekvence1.cz to pro vás už teď máme připravený celý.

0: girlfriend everywhere.
1: Znáte Australanku, herečku, nádhernou blondýnu Margot Robbie, která zářila třeba ve Vlkovi z Wall Street, kde stvárnila Naomi, anebo ve filmu Barbie, to je asi ta poslední obrovská role, která jí proslavila po celém světě. Tak o té bych s vámi rád teď mluvil, protože se chystá pokračování filmu Barbie. Nevím, jak to s ním máte, ale já jsem obrovský fanoušek toho filmu. Já chápu, že je to všechno růžové, střelené, zpívající Ken v barevné mikině a je to jako vlastně totální úlet, ale musím říct, že to je geniální úlet. Na druhou stranu film Barbie lidi jenom rozděluje. Buď to milujete, anebo se na to díváte a říkáte si, tě, tak tady jako se někdo definitivně zbláznil. Na druhou stranu, vzhledem k tribám, co ten film vydělal, na celém světě bych řekl, že je víc těch, co ho milují. No a uvažuje se o druhém dílu, jenomže to má takový drobný háček a to je honorář Margot Robbie a Ryana Goslinga. Margot hrála Barbie, Ryan Gosling byl úžasný Ken v tom filmu. A teď vzhledem k tomu, že se ta jednání neustále jako zasekávají a neposouvají dopředu, tak americký bulvár přišel s tím, kolik peněz vlastně dostala Margot Robbie za roli ve filmu Barbie. A teď se podržte, jako je to $50 milionů. Tedy, když bychom to přepočetli na české koruny, tak za ten jeden film byla skvělá, byla nádherná, a byla slavná, byla krásná, tak si vydělala 1 miliardu korun. Což je jako úžasná a fenomenální částka ve světě showbiznisu. Jenomže podle amerického bulváru jsou to právě peníze, co má teď brzdit vyjednávání o pokračování tohoto úspěšného růžového v uvozovkách filmu. Protože Margot Robbie společně s Ryanem Goslingem, filmovým Kenem a dalšími tvůrci filmu jednají se studiem Warner Brothers, které jim podle zdrojů v Americe, podle bulvárních zdrojů v Americe, učinilo několik, doslova píše bulvár, velkolepých nabídek, ale žádná se teda u herců a představitelů zatím nesetkala s úspěchem. Tak těžko říct, kolik peněz chtějí za to filmové pokračování. Na druhou stranu, já myslím, že to chápu, protože člověk musí v životě vždycky chytit tu příležitost, která je. A Barbie prostě nemůžete hrát do nekonečna, jo? To je prostě po 30 můžete být Barbie a po 40 už je to jako s otazníkem. Takže je naprosto logické, že z toho ti představitelé chtějí asi prostě tu příležitost chytit, no? A chtějí z toho dostat, co můžou. Tak uvidíme. Já osobně pevně věřím, že to dopadne, že Barbie 2 bude a že na to půjdu se svými dcerami do kina, že si to užijeme. A pokud jste ještě neviděli tu jedničku, tak doporučuju film na víkend, jak dělaný.

0: na košu.
1: Přátelé, Jabloňák je po prázdninách zpátky na Frekvenci 1. Dal si v srpnu dovolenou, ale už tady byl minulý víkend v nedělním lifeu a tuhle neděli se na vás těší zase. Jak mu budete volat a hlavně, jaké zadání si pro něj vymyslíte a jak moc jeho hlasivky procvičíte. No a minulý víkend, hned po tom prázdninovém volnu, mu volal Vladimír s takovou, já bych řekl, docela složitou otázkou. Pojďte si to poslechnout.
2: Já jsem se chtěl zeptat, kdyby dostal pán Babiš takovou nabídku, jako dostala minulá vláda, 9,5 miliardy diskoinů, já osobně, kdybych dostal tuhle nabídku, tak já každému Čechovi nad 18 let bych dal 1 milion. Stát by zbohat a ještě by jim 5,5 miliardy zbylo.
3: No, tak prosím vás, doufám, že mě necháte taky mluvit, jako se ptáte.
2: Prosím, povídejte.
3: Takže nejdřív dobrý den, s kým mluvím teda?
2: Dobrý den, Sabalka Vladimír Zrna na zdravící.
3: Aha, dobře, takže tady Andrej Babiš, já vás zdravím. A vy jste se chtěli zeptat na ty byt, jak jste to říkal?
2: Diskoiny. Kdyby dostal takovou šanci, pán Babiš, jako diskoiny, jako dostal minulá
3: počkejte,
2: vláda.
3: Počkejte, ticho. Jako vy myslíte diskonta? Já dělám diskonta v mých supermarketech, z mého podniku taky máme hodně diskonty. Jogurt, mléko jsou v diskontu, to myslíte?
2: Ne, já myslím prachy.
3: Počkejte, tak to nejsou ale diskonty. Málo kdy jsou diskonty, to jsou bitcoiny, myslíte?
2: No, bitcoiny, no.
3: No, to není to stejný, že jo, diskonta, bitcoin, to je něco jiného. No, prosím vás, já každopádně, samozřejmě, bych nevzal nic, kdyby mi ten Jiříkovský... No, tak já odpovídám. Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. Jako to bych klidně dal z kapsy, to bych dal z kapsy v keši. To bych dal normálně, to bych dal v keši z kapsy. No, přes tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No, to je úplný prdlás, takže je pravda, že samozřejmě pokud by to bylo 9,5 miliardy, 13 miliardy, no tak to už bych musel naučit. Takže díky, že jste zavolal, mějte se krásně a na shledanou.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Které rádio platí za vás?
3: No Frekvenci 1.
4: Tak jo. Alenko, vypadá to, že máte radost.
3: No to teda mám. Já už jsem ani nedoufala, to už je delší dobu. Ani nevím, kterou účtenku mi proplatíte právě.
2: Máme tady něco na zoubek?
3: Jo, tak dentální hygienu.
2: Je to tak?
3: Hezký, no. Takže můžeme na zmrzku s klukem.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: No a po 60 minutách opět Ondra Albrecht. Tak co tam máš tentokrát?
8: Hezký večer. Motoristé dnes s vládou Andreje Babiše řešili úpravy rozpočtu schodu, ale nenašli. V mobilní aplikaci EZ Karta si lidé nově zobrazí preventivní vyšetření, na která mají nárok. A s menším zdržením ještě stále počítejte na dálnici D11 i D1. Motoristé na dnešní schůzce premiéra Andreje Babiše seznámili se svými návrhy na snížení plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Předseda motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a jeho strana nechce jen kosmetickou změnu.
9: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1, 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší, ale budeme se ještě o tom dále bavit. V součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
8: Ministrině financí Alena Schillerová z ANO po schůzce zopakovala, že vidí v návrhu státního rozpočtu prostor pro škrty, ale spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna v ní budou možné i e-žádanky.
10: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšíří ochranu svého vzdušného prostoru, oznámil dnes na sociální síti X vicepremiér a ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Server Onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na 2 místech, kde se vyrábějí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby také vyšetřují, zda za těmito požáry nestojí Rusko. Tenistka Kateřina Siňáková bojovala na US Open s Japonkou Naomi Osakaovou přes 2 hodiny. Nakonec ale prohrála 2-6, 7-5, 1-6 a do 3. kola neprošla. A mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati kousek od Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4 50-sekundové penalizace za neprojetí branky a tak obsadil až poslední 78. místo. Ve finále tak byl z českých reprezentantů jen Vít Přindiš a obsadil 7. místo.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Noční teploty budou kolem 18 až 13, většinou bude oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Zítra pak bude 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne převážně oblačno i s přehánkami, postupně bude ale oblačnosti a také srážek ubývat. Až do polojasna na jihu Moravy může být až skoro jasno.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Je tu stále hlášená menší kolona na dálnici D11, a to ve směru z Prahy na Hradec Králové. Aktuálně v ní necháte 5 až 10 minut na 19. kilometru začíná. No a u Brna se ještě stále mírně zdržíte na dálnici D1 při příjezdu od Prahy na 187. kilometru asi na 5 minut. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, provázet vás dál večer na frekvenci 1 bude Ondra Kubala.
7: Ondro, díky moc za zprávy, za hodinku zas. No a já vás za malý okamžik vezmu do Rakouska. Jaká rádia jsou tam nejposlouchanější? Co si poslechnout třeba, nebo co naladit v Rakousku, když budete mít nějakou cestu do Alp nebo přes Rakousko k moři? A jaké songy hrají tamní rádia vůbec nejčastěji? Tak právě to všechno probereme.
1: Frekvence 1.

Tak tohle byly Mike Oldfield a taky Bonnie Tyler. A já myslím, že už můžeme říct legendární hit Islands. Já vás teď ale chci vzít do Rakouska, abychom se mrkli na to, co tam můžete zažít, a nebo jakou hudbu si třeba pustit v rádiu v autě, když budete Rakouskem projíždět. Měl jsem teď měsíc volno a vzal jsem karavan, vzal jsem děti a cestovali jsme po Evropě, projeli jsme Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, sever Itálie, byli jsme ve Švýcarsku, byli jsme v Německu. Procestovali jsme to za 4 týdny s karavanem jako opravdu hodně. No a všude jsem vždycky hladil nějaká tam místní rádia a říkal jsem si, hele, tohle by mě mohlo bavit, tohle ne, a hledal jsem, co by mě na té cestě bavilo poslouchat. Němčinou nevládnu úplně tak jako angličtinou, takže nechci příliš stanice v Rakousku, které na mě moc mluví. Jako právě jakž tak chytnu zhruba, řekněme, půlku informací, ale když to mluví moc, tak mě to už v té němčině nebaví. Já tak jsem zkoušel a říkal jsem si, hele, až se vrátím, tak bychom tohleto mohli probrat jako tip a mohl bych vám dát i nějaké ty tipy, co tam zažít s dětmi, třeba když pojedete do Alp nebo k moři jako zastávku. Tak začnu tím tipem pro děti. A to je Ikuna Park. Ikuna Park je senzační místo, které jsme vymysleli s dětmi, aby ta cesta s karavanem nebyla moc dlouhá. Je kousek od německého Passova, takže vlastně na dohled od našich hranic, ale už v Rakousku. A je to vlastně veliký zábavní park, kde najdete pro ty větší nádherné, ale opravdu skvělé lanové centrum. Výšky, skoky, pecka, kdo to máte rádi. Najdete tam bazén a najdete tam vlastně takové obrovské hřiště, zábavní park formou hřiště, kdo znáte české Mirákulum, tak je to vlastně trochu něco podobného, jenom po Rakousku pojaté, maličko jinak, a nestojí to ani zas tak moc peněz. Takže, jestli budete hledat nějaký tip v Rakousku, na mých dětech otestováno, Ikuna Park. No a co se týká rádií, tak jako jsem přelaďoval, aby mě to bavilo i děti, ženu v autě. No a nejvíc jsme tak jako oscilovali mezi rakouskou stanicí E-Dry, což je E-Dry je veřejnoprávní stanice tamního rozhlasu, a Krone Hit, což je soukromá stanice. A tyhle ty dvě nás bavily muzikou a tou energií, kterou to rádio má asi nejvíc, tak to schválně vyzkoušejte, jestli to budete cítit stejně. A pak jsem se teprve díval na čísla těch rádií. A E-Dry je

0: absolutně nejposlouchanější stanice v Rakousku, kterou si každý den naladí zhruba 2,5 milionu Rakušanů. To znamená, že je to nějakých 30% všech 10 let a starších Rakušanů. Takže obrovský, obrovský zásah. No a Kronehit je naopak nejoblíbenější soukromé celoplošné rádio v Rakousku, které je zaměřené spíš na to mladší publikum, na trochu rychlejší hudbu, taneční hudbu, když budete chtít, aby vám to zatím a volantem tak nějak jako ubíhalo a utíkalo. No a pojďte se mnou podívat na to, jaké songy hrají nejčastěji rakouská rádia svým posluchačům. Mám tady 5 nejhranějších poslední týden v srpnu. Tak na 5. místě je nizozemský DJ Martin Garrix společně s Edem Sheeranem. Písnička Repeat It, která se hraje hodně i tady u nás v Česku. Na 4. místě je mohutný Američan s přezdívkou Teddy, je to Teddy Swims a jeho písnička Mr. Know It All. Třetí nejhranější song v rakouských rádiích je od o něco hubenějšího a mladšího Američana, Alexe Warrena. Fever Dream. Je to horká novinka i tady v Česku, ji můžete slyšet. Druhé místo v rakouských rádiích Harry Styles a American Girls. No a první místo je vidět, že i v Rakousku je pořád dojezd fotbalového mistrovství světa, protože na prvním místě je ta letošní fotbalová hymna od Shakiry a Burna Boy. Daj, daj. Tak takhle zní rakouská rádia, nebo zněla rakouská rádia na konci srpna. Tak když budete mít cestu Rakouskem, berte to jako tip. No a Shakira a Daj Daj za chviličku tady na Frekvenci 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Vždycky mě zajímalo, proč se říká zasni světlo, když světlo vlastně nikdy nesvítí. Svítí přece žárovka, nemělo by se říkat zhasni žárovku? Milan 51 Brno.
2: Milan je trochu šťoura, že? Zhasni žárovku, to bys musel vytočit tu žárovku s objímky, to už je strašně dlouhá věta. Vytoč mi prosím tě tu žárovku s objímky.
1: No.
2: Takhle, vem si rukavice a vytoč tu žárovku s objímky, no.
1: No je to blbost, prostě já vidím světlo a my je celkem jednoduché původce toho světla. Je teda pravda, že když svítím svíčkou,
2: no,
1: tak asi řeknu svoukni svíčku místo zhasni světlo.
2: Svítíte si svíčkou?
1: No tak když třeba není elektřina nebo tak, tak jako jo. Mě ještě vždycky zaujala taková, se říká, že když někde nějaký problém, poslední ať zhasne.
2: Jo, poslední zasne, no jasně.
1: Poslední zasne, jdeme domů a poslední zasne.
2: Jako. No ne, to je něco, že se něco rozpadá, ne?
1: No.
2: Firma nějaká,
1: přesně,
2: nebo něco.
1: Přesně, nějaký krach, poslední zasne, no.
2: Přitom si myslím, že první, co je, že jim vypnou proud.
1: To je jako pravda, no, takže tohle je vlastně blbost, no. To si přesně takhle to začíná, no, nezaplacený. Já nechci tady jako...
2: Rozumím.
1: Jako jmenovat, nevím, jestli mi rozumíš, ale myslíš, že jako Soukup třeba teďka zasínal na tom Barandově. Asi jim vypli ten proud jako dřív.
2: Tak on ani nemohl, protože měl by se vsát, že?
1: To je pravda, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Brian Adams, Frekvence 1. Chci vás teď vzít za zpěvačkou Dua Lipou a její písničkou Training Season. To je tahle melodie. Nevím, jestli jste fanoušci Dua Lipy. Věřím, že ano, protože na Frekvenci 1 je hodně doma. Písnička Training Season je písnička, která dobila svět a vlastně neustále se vrací do žebříčků té nejlepší a nejvyšší posluchovosti. No a Dua Lipa teď vydává takovou jako speciální desku, která se jmenuje Training Season is Over. Prostě sezona tréninku je prostě už pryč. A je to vlastně projekt, který reaguje na to, jak ta písnička se vrátila znova a znova, nebo vracela znova a znova na vrcholky hitparád a na vrcholky žebříčků ve streamování a sledování videí. A tak Dua Lipa udělala takovou speciální kolekci. Tu desku sestavila z různých verzí téhleté písničky. A jedna z těch verzí, musím říct, že je naprosto fenomenální a úžasná. A je to vydání, jak tu písničku živě naspívala a nahrála pro britské rádio BBC Radio One v jejich Live Lounge, což je něco jako naše Music Studio Live, které znáte tady na Frekvenci 1, jenom oni tomu říkají Live Lounge a přesně takhle tam chodí zpěváci, umělci a hrají a vystupují živě. A tuhletu verzi bych vám chtěl pustit, ale ještě předtím se vrátíme k jednomu staršímu rozhovoru Dua Lipy v jedné britské show, kde mluvila o tom, že Training Season je vlastně písnička, jejíž vznik inspirovalo jedno hodně, ale hodně špatné rande. Je to v angličtině, tak kdo rozumíte, rozumíte, a kdo nerozumíte, tak já vám pak řeknu, o čem to bylo.
1: Is it about a bad date?
2: Well, I think you could say that. Training season is, this is like me in my singledom. I went on a couple dates, all terrible. And I went into the studio with my friends and I went in and normally every studio session starts with a little chat, a little gossip, what's happening, what's been going on in my life. And I just go, guys, training season's over. I'm done training up these boys. No more. And so that, what started off as a joke turned into a lyric, which then blossomed into a song. And then we have Training Season, which was almost like a manifestation, because I believe that the words that I write, I have to be careful what I write, because sometimes I feel like they can come true, because they become a mantra, then I say them over and over. So I just gotta be careful, you know, I'm like willing this onto myself.
0: No a ve stručnosti moderátorka se ptala, jestli je pravda, že Training Season je písnička, která vznikla díky špatnému rande, a Dua Lipa jí na to odpovídala, hele, jako vlastně to je o tom, kdy jsem byla single, o mojí samotě, kdy jsem prostě měla několik špatných rande za sebou a jako fakt to nestálo za nic. No a jednou jsem přišla do studia a každé to nahrávání začíná tím, že si sedneme, trošku pokecáme, pomlouváme, jo, řešíme, co se stalo, a já potom fakt špatném rande jsem říkala, hele guys, training season is over. Prostě já už dál nebudu jako cvičit tyhle ty mladé kluky, už to nemám zapotřebí, končím, nechci. No a byl to vlastně jako vtip, byl to joke a ten se nám proměnil do textu písničky nakonec a jsem za to strašně ráda a tak dál a tak dál. Tak o tom to bylo. Tak si pojďte poslechnout, jak Dua Lipa zahrála a zaspívala živě Training Season pro britské rádio BBC.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a ještě minuta, které je 20. A taky Ondra Albrecht.
2: Já přeju samozřejmě dobrý podvečer. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky, dohodu ale zatím nenašli. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní komory další 2 roky i po volbách. A zdržíte se už jen minimálně na dálnici D11. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Chtěli by zajistit pokles deficitu alespoň o 20 miliard. Dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Hostem presklubu dnes byl komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis. A ten označil aktuální jednání o rozpočtu za zatím největší spor vládní koalice. Přišel ale podle něj v nevhodnou dobu.
3: Petr Masínka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by byla alternativa rozpočtové provizorium. To bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby. A pravdou je, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
2: Celý pořad si můžete poslechnout už nyní na našem webu frekvence1.cz. Šéf Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory další 2 roky i po říjnových senátních volbách. Podporu mu přitom vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom patrně nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO, který letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje jen jedno ze 27 obsazovaných křesel v 81 člené komoře. Ceny ropy dnes vyšplhaly až na 6-týdenní maxima. Severomořská ropa Brent se tak přiblížila k psychologicky důležité hranici $100 za barel. Za růstem cen stojí pokračující konflikt na Blízkém východě, který narušuje dodávky suroviny na trh. V neděli po měsíci relativního klidu opět začaly vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem. Válka od února ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi 1/5 světových zásob ropy. Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezóně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu. Prezident sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý na dnešní konferenci také uvedl, že jedná i s hokejovým svazem a vedením.
4: Tak jsme někde uprostřed, co se těch jednání týče, takže nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Samozřejmě musíme být realističtí a asi v té sezóně 27-28 to ještě nebude ten případ.
2: Kluby z první ligy si opakovaně stěžují, že po výhře ve své soutěži musí nastoupit v baráži s týmem, který naopak měl dlouhou dobu odpočinek. A kvůli tomu jejich šance na postup není příliš velká.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci budou teploty kolem 18 až 13, bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Ráno potom ještě čekáme stále přehánky, míjí se taky oblačnost. Postupně ale během dne bude oblačnosti ubývat a bude se dělat spíše oblačno až polojasno. Hlavně na jihu může být až skoro jasno a tomu odpovídají i teploty. Na jižní Moravě zítra může být až 31 stupňů Celsia, ve zbytku Česka 24 až 29.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě stále ve zúžení je poměrně hustý provoz hlášen z dálnice D11, a to ve směru na Hradec Králové zhruba od nějakého 27. až po 30. kilometr, anebo v opačném směru ve stejném úseku. A taky ještě stále hustý provoz panuje na Pražském okruhu ve směru k letišti na 4. až 10. kilometru. Tak šťastnou cestu a dobrý dojezd z frekvencí 1, kde pokračuje Ondra Kubala.
1: No a přátelé, Ondra Kubala pro vás bude mít soutěž. Máme čtvrtek večer a tak budeme soutěžit tradičně o nové knížky. Od našeho partnera vybral jsem vám takový mix. Budou to detektívky, historické detektívky a ještě knížka o tom, co můžete zažít v zákulisí Českých hradů a zámků, pokud byste plánovali nějaký ten podzimní výlet. Zpěvačka Beyoncé zítra má narozeniny. Je 81. ročník stejně jako já, takže jí bude rovných 45. Jí věnujeme tuhletu dnešní soutěž. Jakmile uslyšíte Beyoncé od teď až do 22. hodiny v našem vysílání. Pustím vám jeden z jejich slavných hitů. Slavnou písničku, nebude to žádný chyták nebo žádná podpásovka. Tak zvedněte telefon a volejte frekvenci 1. Číslo 257-403-9. Ten nejrychlejší z vás, kdo se dovolá během prvních tónů Beyoncé, tak bude soutěžit. Mám tady pro vás takovou jednoduchou rozstřelovou otázku. Když to dáte, výhra bude vaše.
0: Frekvence 1.

Rádiem Frekvence 1. Pro jistotu připomínám, pokud jste přišli k rádiu třeba právě v tenhle ten okamžik, že dnešní večerní soutěž o nové knížky je se zpěvačkou Beyoncé, protože bude mít za chviličku 45. narozeniny. Už zítra. Tak jakmile ji uslyšíte v našem vysílání, ještě tady nebyla, ale slibuju, do 22. hodiny zazní, tak na nic nečekejte a volejte 257-403-9. No, jakmile jeden z vás je uslyší, tak se dovolá jako první. Mám tady pro vás takovou jednoduchou rozstřelovou otázku, která se bude týkat jejího jména. A když to dáte, tak výhra bude vaše. Tak buďte ve střehu a já pro vás mám teď jednu zajímavou hudební novinku. Každý večer, ve čtvrtek i v pátek, když jsem tady s vámi, tak vám představuju někdy i třeba zpěváky, kteří nejsou tak slavní, ale mají zajímavé songy a stojí za to si je poslechnout. A to je teď ten případ. Objevil jsem pro vás americkou zpěvačku, která si říká Ashe. Je to vlastním jménem Ashlyn Ray Canada, dokonce rozená Wilson, a má 33 let a pochází ze San Jose v Kalifornii. No a vytváří hudbu, která je někde na pomezí indie popu, alternativního popu,

0: indie folku a kombinuje hodně moderní zvuk s výrazným takovým jako, bylo by moderní dneska říct vintage nádechem, jo? Tak trošičku jako je to retro z toho slyšet. A lidem se to líbí a její hudební hvězda v Americe stoupá a vlastně už nejenom v Americe. Ona potom natočila písničku pro jeden seriál od Netflixu a Moral of the Story a ta teda jako jí vystřelila začátkem letošního roku jako úplně do nebes a tím se o ní Amerika dozvěděla. Ale pozor, jo, ona není zdaleka žádný amatér. Je to mladá dáma, která vystudovala prestižní hudební školu Berklee College of Music v Bostonu se zaměřením na kompozici. A je známá taky docela tím, že dokáže propojit jako zranitelné a osobní texty s chytlavými melodiemi. Takže její texty často vycházejí z osobních traumat, jako první manželství, do kterého vstoupila v 21 letech, které bylo podle jejich slov plné manipulace a psychického zneužívání. No a třeba rozvod jí potom inspiroval k napsání mu Moral of the Story, což potom použil Netflix v jednom seriálu. Navíc v roce 2020 jí třeba zasáhla rodinná tragédie, když jí zemřel starší brácha, kterému věnovala další dojemné skladby a kvůli vyhoření a potřebě uzdravit se si potom dala nějaký čas od hudby pauzu a pak se k ní zase vrátila. No a teď má fakt jednu zajímavou písničku. Jmenuje se Stop the Wedding. Zastavte svatbu. Pojďte si to poslechnout. Tady je na frekvenci 1. Troufnu si říct, asi vůbec poprvé v historii americká zpěvačka Aše.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: Tak jak se na to tak tady dívám ve studiu, je čas začít zvedat telefon. Frekvence 1, Ondra, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak to je nevěřitelný, my jsme se fakt dovolali.
0: Já jsem Ondra, kdo jste?
1: Já jsem Marek, dobrý večer.
0: Marku, a proč mi takhle voláte ve 21:27?
1: Protože jste před chvíli hráli písničku Stop the Wedding, my jedeme na svatbu do Jeseníku, tak jsme se tomu hrozně smáli a pak se tam znova zopakovali vaše telefonní číslo. Tady říkám, pojď Baru, zavoláme, co vyhrajeme.
0: Jo? A myslíte, že to je Beyoncé, kdo hraje teďkom?
1: Teďka je to Beyoncé, ano.
0: No jasně, že jo. Tak Marku, vydržte ještě chviličku, teď nebudem tu písničku už rušit naším povídáním. Necháme Beyoncé dohrát a pak za malou chviličku spolu soutěžíme. Domluveno?
1: Výborně, domluveno.

0: Milion? Byla to Beyoncé, zítra čerstvá 45. Říkali jsme, že jí věnujeme dnešní soutěž, tak pojďme učinit. Ten nejrychlejší z vás, kdo se dovolal během prvních tónů písničky, a to už jste slyšeli, protože ho vzal rovnou do vysílání, byl Marek. Tak Marku, ještě jednou dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jak dobře znáte Beyoncé?
1: Dobrá otázka. No, vím, že měla jedno album jménem Lemonade a to mi moje přítelkyně řekla, že je to to nejnovější a ono je 10 let starý, takže asi moc.
0: Takže
1: ne.
0: Váš tým je ryze připraven, chápu. Hrajeme o knížky od vydavatelství MOBA. Tentokrát jsem vám namíchal dvě detektívky a jednu poznávačku. MOBA je partnerem našich soutěží. Ta první knížka se jmenuje Vraždy v Midwortu. Malá noční vražda. Je to taková jako krátká telenovela kriminální, historická, ze Sussexu z Anglie léta 1929. Potom k tomu přidávám Pražského vampíra od Vlastimila Vondru. Družky. To jsou historické kriminální romány a takové detektivní zápletky a ještě od vydavatelství MOBA Tajnosti hradů a zámků. To pokud byste se svou partnerkou třeba se někam chystali na zámek, tak si tam najdete, co se o tom hradu nebo zámku, kam míříte, můžete dočíst tajemného a neznámého. Jak vám to zní?
1: Výborně. Je to výborný. Hlavně ta poslední knížka, teda to je bomba.
0: Tak jo, tak pozor. Já na vás mám jednoduchou otázku a na mám dvě možnosti. My říkáme v Česku zpěvačce Beyoncé, Beyoncé. Jaký ale říkají Američani? Dvě možnosti. Za A, stejně jako my v Evropě a vyslovují Beyoncé. A nebo říkají Beyoncé. Dávají nakonec tak jako trošku mezi I a J, Beyoncé. Co myslíte? V Americe je to Beyoncé nebo Beyoncé? 50-50, pojďte do toho.
1: Taruš říká za A, ale já si myslím, že za B, protože, no...
0: No tak se rozhodněte. Si... Takže, jo. Finální slovo?
1: Bečko.
0: Takže dáme Beyoncé J, jo? Že by Američané řekli. Tak hele, mám tady jednu ukázku z amerického předávání hudebních cen, kde ji takhle pozval moderátor na pódium. Poslouchejte. Je to Beyoncé, Marko, a je to vaše ještě, že jsem dal na ženskou. Tady bylo jasně slyšet, že to je Beyoncé. No jo, fakt, že jo? Oni vždycky mluví o Beyoncé. Tak jo, moc vám gratuluju. Doufám, že ta svatba dobře dopadla, ze které jedete, kterou jste zmiňovali.
1: No, Baru říkala, já tím pustím tu písničku Stop the Wedding. To neudělám.
0: Hele, tak mi vydržte ještě chviličku na drátě, týme. Je super, že máte ve čtvrt na deset takovouhle, nebo v půl desáté takhle super náladu a já si na vás vezmu kontakt. Mějte se hezky, ahoj.
1: Zatím.

0: Savage Garden, frekvence 1, no a teď naše Marta Jendová pilně trénuje na podzimní Stardance, za chvilku to vypukne za pár týdnů, ale přitom zvládá i dopolední vysílání tady na frekvenci 1. A dneska se vám svěřila s jedním, no, docela takovým nervy drásajícím příběhem.
1: Tak dneska 3. září, kdy už vlastně se loučíme tady opravdu s létem, tak mám pro vás téma letní průšvihy. Já vám musím říct, takový můj malý průšvih, nejde vlastně vůbec o nic, ale měla jsem fakt krušný chvilky. Bylo to vlastně minulý víkend, kdy jsme se rozhodli, že navštívíme manželovu rodinu v Bratislavě, ona totiž napůl Slovák, nebo jak on říká, že je Človák. No a jeli jsme do té Bratislavy, že jo, Míra, já a naše Maruška a jedeme. A asi v půlce cesty do Bratislavy, ještě jako, já nevím, třeba před hlavou, si říkám, tyjo, Maruško, máš s sebou občanku? A ona, ne, mami, to máš vždycky ty. No tak já pohledávám kabelku a zjistím, že tam není její občanka. Si říkám, do prčic. No, říká, nevadí, ale oni se tě nekontrolují na těch hranicích, to bylo úplně v pohodě. No jako bylo mi trošku nepříjemně, ale jedeme dál. A to jsem ještě řídila. Fakt zastavili u pumpy. A já se podívám do té peněženky ještě jednou, jestli tam fakt tu Maruščinu občanku nenajdu a zjistím, že moje celá peněženka tam není. To znamená, že ani já neměla občanku, ani řidičák. No a ještě jsem se podívala, jestli mám aspoň papíry od auta a zjistila jsem, že nemám ani papíry od auta. Jsem říká, tak to je super, tak manžel, tyjo, takže v obě nemáte žádný doklady a nemáme ani papíry od auta, ty nemáš ani řidičák, no tak víš co, já teda řidičák a občanku mám. Tak jsme se tak si přesed a řídil on dál a tak jsme se blížili k těm hranicím a já jsem si říká, co to by bylo, to by byl takový průšvih. Jako já ty věci mám vyfocený, jo, a svoji občanku a řidičák mám dokonce v takový té aplikaci, ale stejně. Já tady doufám, že teď mě nemůže policie jako dohledat, jo, opožděně, a

0: John Osborne na Frekvenci 1, ale teď téma vztahu, ještě než vám popřeju dobrou noc. Probírali je velké hlavy. V podvečer mezi 17. a 18. jako každý den, aby vám, já nevím, třeba zpříjemnili cestu z práce domů. A probírali vztahy, které, a teď já vlastně nevím, jestli dopadly dobře, anebo nedopadly dobře. Udělejte si názor sami.
1: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Hele, svatba, představte si to. A já mám kamaráda, co oddává. Teď v sobotu zrovna to měl jako na pořadu. A on nikdo nepřišel na tu jako svolanou jako svatbu. A volal mu ten ženich a řekl mu, že nepřijde. Že si během týdne jako ta jeho našla někoho jiného.
3: Tak už je vážně.
2: Jo.
3: No, tak ale zase lepší týždeň před svatbou, než týždeň po svatbě, že? Jako blbý, to zabereme.
4: A to se dá ale nějak anulovat, nedá?
3: No, nevím.
4: Nedá, nevím. Nechci
5: zabíjat. No, já myslím, že tomu ženichovi docela gratuluju. Hele, ušetřil si půlku majetku a 10 let terapie.
0: Tak pokud máte těsně před svatbou, prosím vás, ať vám to dopadne. Jo, držím palce, užijte si tenhle ten veliký den. No a přeju vám teď dobrou noc. Na Frekvenci 1 se uslyšíme zase zítra, v show konečně pátek a tady jsou Britney Spears.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Motoristé řešili s kabinetem rozpočet na příští rok schodu, ale nenašli. V mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme třeba také možnosti vyšetření a teploty se v pátek dostanou místy opět až na 31 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem seznámili vládu se svými návrhy na snížení plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Šéf motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce pouze kosmetickou změnu.
3: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1 nebo 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší, ale budeme se ještě o tom dále bavit. V součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
2: Ministrně financí Alena Schillerová po schůzce zopakovala, že vidí v návrhu rozpočtu prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká vyšetření preventivně mají nárok. Obsahuje také kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna možná i e-žádanky.
4: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšíří ochranu svého vzdušného prostoru, oznámil na síti X vicepremiér a ministr obrany. Server Onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na 2 místech, kde se vyrábí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, jestli za těmito požáry nestojí právě Rusko. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati kousek od Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 vteřinové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak až poslední 78. místo. Ve finále byl z českých reprezentantů jen Vít Přindyš a obsadil 7. místo.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: V noci budou teploty kolem 18 až 15 stupňů Celsia, v pátek pak čekáme 24 až 29 na jižní Moravě, místy až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne ještě bude zataženo, místy můžou být také přehánky, postupně budou ale doznívat a také oblačnosti bude ubývat, místy až do skoro jasna. Tolik zprávy a informace o počasí, další přijdou opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektivkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Malášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé dnes s ANO jednali o škrtech v rozpočtu, schodu zatím nenašli. Přípravné utkání mezi Brnem a Třincem skončilo předčasně a teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia, v pátek se postupně vyjasní. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí ráno i večer. Hostem presklubu byl komentátor CNN Prima News Tomas Kulidakis a ten označil aktuální jednání o rozpočtu za dosud největší spor vládní koalice.
2: Petr Masínka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by byla alternativa rozpočtové provizorium, to bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby a pravdou je, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory i další dva roky po říjnových volbách. Podporu mu totiž vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom asi nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO. Ten letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje pouze jen jedno ze 27 obsazovaných křesel v 81 člené komoře. Pověřenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení pátým rokem trvající ruské války proti Ukrajině, brzy navštíví jak Moskvu, tak také Kyjev. Dnes to řekl večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat potom, co se v závěru úvodní 20 minutovky po střetu s Janem Šotkou zranil útočník Michal Kovařčík. A ten byl z ledu odnesen na nosítkách.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci ještě místy může zapršet, teploty budou kolem 18 až 13. Každopádně v pátek poskočí na 24 až 29, na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia a postupně se během dne bude vyjasňovat a měla by také mizet oblačnost. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Motoristé řešili s kabinetem rozpočet na příští rok schodu, ale nenašli. V mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme třeba také možnosti vyšetření a teploty se v pátek dostanou místy opět až na 31 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem seznámili vládu se svými návrhy na snížení plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Šéf motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce pouze kosmetickou změnu.
3: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1 nebo 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší, ale budeme se ještě o tom dále bavit. V součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
2: Ministryně financí Alena Schillerová po schůzce zopakovala, že vidí v návrhu rozpočtu prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká vyšetření preventivně mají nárok. Obsahuje také kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna možná i e-žádanky.
4: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšíří ochranu svého vzdušného prostoru, oznámil na síti X vicepremiér a ministr obrany. Server Onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na 2 místech, kde se vyrábí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, jestli za těmito požáry stojí právě Rusko. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati kousek od Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 vteřinové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak až poslední 78. místo. Ve finále byl z českých reprezentantů jen Vít Přindyš a obsadil 7. místo.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: V noci budou teploty kolem 18 až 15 stupňů Celsia, v pátek pak čekáme 24 až 29 na jižní Moravě, místy až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne ještě bude zataženo, místy můžou být také přehánky, postupně budou ale doznívat a také oblačnosti bude ubývat, místy až do skoro jasna. Tolik zprávy a informace o počasí, další přijdou opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

slova tužbou. Všetko je tu cudzie.

0: servisem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektivkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé dnes s ANO jednali o škrtech v rozpočtu, schodu zatím nenašli. Přípravné utkání mezi Brnem a Třincem skončilo předčasně a teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia, v pátek se postupně vyjasní. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí ráno i večer. Hostem presklubu byl komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis a ten označil aktuální jednání o rozpočtu za dosud největší spor vládní koalice.
2: Petr Masínka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by alternativa rozpočtové provizorium, to bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby a pravdově, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory i další dva roky po říjnových volbách. Podporu mu totiž vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom asi nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO. Ten letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje pouze jen jedno ze 27 obsazovaných křesel v 81 člené komoře. Pověřenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení pátým rokem trvající ruské války proti Ukrajině, brzy navštíví jak Moskvu, tak také Kyjev. Dnes to řekl večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat potom, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Šotkou zranil útočník Michal Kovařčík. A ten byl z ledu odnesen na nosítkách.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci ještě místy může zapršet, teploty budou kolem 18 až 13. Každopádně v pátek poskočí na 24 až 29, na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia a postupně se během dne bude vyjasňovat a měla by také mizet oblačnost. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.